0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Likvidace požáru budovy ve Zlíně se protáhne minimálně až do pátku, možná i déle. Vláda ANO hodnotila své půlroční působení poměrně pozitivně. A teploty v pátek půjdou až na 29 stupňů Celsia, na severu bude o něco chladněji. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Hořící budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně má narušenou statiku. Jestli se zřítí sama nebo ji bude muset dát strhnout majitel, zatím jasné není. Likvidace se protáhne až do pátku, možná déle. Budova se odpoledne postupně na 2 místech zřítila. Stát zůstává necelá polovina objektu. Obrovské škody hlásí společnost Alpinpro, která měla v budově jediný centrální sklad. Přišla o zboží za 500 000. Obuvnická Vasky potom přišla o 70 000 párů obuvi. Nadace Tomáše Bati hlásí, že v budově měla desítky tisíc výtisků knih. Kvůli požáru bude také v pátek zavřen takzvaný mrakodrap, tedy 21. budova, kde sídlí kraj a finanční úřad. Vláda ANO, SPD a motoristů hodnotila své půlroční působení ve vedení státu. Konkrétně mluvili ministři a ministrně o tom, jak se jim daří plnit své programové prohlášení. A premiér Andrej Babiš byl po schůzce poměrně pozitivní.
2: Myslím si, že plníme to, co jsme řekli, hlavně za největší úspěch považuji, že máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám zrazit ceny energií, držíme na úzdě ceny pohonných hmot.
1: Opoziční strany naopak hodnotí prvního půl roku vlády Andreje Babiše kriticky. Vytýkají kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Americký dolar mírně oslabuje. Děje se to poté, co na sebe Irán a Spojené státy opět v Perském zálivu útočili. Dolar oslabil navzdory prudkému nárůstu cen ropy, který opět roznítil obavy z inflace a také posílil očekávání, že americká centrální banka by mohla opět zvýšit úrokové sazby. České volejbalistky v Lize národů prohrály s Holandskem 0-3 po setech 21-25, 21-25 a 18-25. Na turnaj v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím tak šanci na postup do čtvrtfinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek budou teploty kolem 24 až 29 stupňů Celsia s tím, že na severu bude o něco chladněji právě kolem té maximální 24. Jinak nás ale čeká většinou spíše jasný a slunečný den. Naopak na severu a severovýchodě se může postupně zatáhnout. Pršet by tam ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: vy na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvenci.

0: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Běžecký trenér Jirka Gruntorát. Tak jak začít běhat, nepřepálit start a vydržet u toho?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Rozsáhlý požár bývalého skladu ve Zlíně způsobil škody za stovky milionů korun. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky Muchová a Nosková. A teploty v pátek půjdou místy až na 29 stupňů Celsia. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Rozsáhlý požár bývalého skladu ve Zlíně způsobil škody za stovky milionů korun a podle odborníků také velkou ztrátu pro město. Budova číslo 34 byla jedním ze symbolů továrního areálu a významnou ukázkou průmyslové architektury. Jak řekl frekvenci 1 večer v 8 hodin mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček, pokračovat v zásahu budou také v noci.
2: Nadále pracujeme s variantou, že může dojít i k destrukci zbytku budovy, to znamená, na noc tady zůstává 10 jednotek, respektive 10 cistern plus další výšková technika pro ochranu vlastně z okolních budov.
1: Během noci pomůžou s hlídáním také drony. Podle předběžných odhadů jde navíc podle výše škody o jeden z největších požárů v Česku za posledních 5 let. Jen společnost Alpin Pro přišla o zboží za více než 500 milionů. Obuvnická firma Vasky psala o škodě kolem 150 milionů. Příčinu vzniku požáru vyšetřují policisté společně s hasiči. Hlavní letní dovolenou plánuje, zvažuje nebo už absolvovalo 62% Čechů. Rozhodující je ale rozpočet domácnosti. U rodin, které mají příjem 60 až 80 tisíc korun, si dovolenou dopřeje 80% dotázaných. V případě příjmu do 30 tisíc korun je to jen necelá polovina. Jako destinaci Češi častěji preferují zahraničí. V tuzemsku vyrážejí spíše na kratší pobyty. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark a ten se konal na přelomu června a července. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová zdolala v semifinále po odvráceném matchbolu Američan Coco Gauffovou. Devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Kostukovou 6-4 a 6-4. Finále začíná v sobotu v 17 hodin našeho času.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A podíváme se také na počasí. Teploty v pátek budou až kolem 29 stupňů Celsia. Na severu to bude o něco méně kolem 24. Jinak čekáme opět jasný a slunečný den. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech. Yeah.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě, mám vítr slidí,
1: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Likvidace požáru budovy ve Zlíně se protáhne minimálně až do pátku, možná i déle. Vláda ANO hodnotila své půlroční působení poměrně pozitivně. A teploty v pátek půjdou až na 29 stupňů Celsia, na severu bude o něco chladněji. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Hořící budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně má narušenou statiku. Jestli se zřítí sama nebo ji bude muset dát strhnout majitel, zatím jasné není. Likvidace se protáhne až do pátku, možná déle. Budova se odpoledne postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstává necelá polovina objektu. Obrovské škody hlásí společnost Alpinpro, která měla v budově jediný centrální sklad. Přišla o zboží za 500 000. Obuvnická Vasky potom přišla o 70 tisíc párů obuvi. Nadace Tomáše Bati hlásí, že v budově měla desítky tisíc výtisků knih. Kvůli požáru bude také v pátek zavřen takzvaný mrakodrap, tedy 21. budova, kde sídlí kraj a finanční úřad. Vláda ANO, SPD a motoristů hodnotila své půlroční působení ve vedení státu. Konkrétně mluvili ministři a ministrně o tom, jak se jim daří plnit své programové prohlášení. A premiér Andrej Babiš byl po této schůzce poměrně pozitivní.
2: Myslím si, že plníme to, co jsme řekli, hlavně za největší úspěch považuji, že máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám zrazit ceny energií, držíme na úzdě ceny pohonných hmot.
1: Opoziční strany naopak hodnotí prvního půl roku vlády Andreje Babiše kriticky. Vytýkají kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Americký dolar mírně oslabuje. Děje se to poté, co na sebe Irán a Spojené státy opět v Perském zálivu útočili. Dolar oslabil navzdory prudkému nárůstu cen ropy, který opět roznítil obavy z inflace a také posílil očekávání, že americká centrální banka by mohla opět zvýšit úrokové sazby. České volejbalistky v Lize národů prohrály s Holandskem 0-3 po setech 21-25, 21-25 a 18-25. Na turnaj v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím tak šanci na postup do čtvrtfinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek budou teploty kolem 24 až 29 stupňů Celsia s tím, že na severu bude o něco chladněji právě kolem té maximální 24. Jinak nás ale čeká většinou spíše jasný a slunečný den. Naopak na severu a severovýchodě se může postupně zatáhnout. Pršet by tam ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: Vás zdravíme, přejeme hezké ráno.
3: Krásné ráno, zprávy má Lucie Šmídová.
4: Hezké ráno, tábory na poslední chvíli se dají ještě sehnat. Fotbalové mistrovství má prvního semifinalistu. Bude většinou slunečno a teploty u 29. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a dochází do nich jako do školy. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
5: Oni ty trendy jsou v podstatě setrvalé. My máme více k polovinu táborů, které probíhají na zelené louce, to znamená, je tam přes rok tam třeba není žádné vybavení. Ten tábor si staví. Představíte si to třeba tak, jak snížek Jaroslava Foglara, kdy děti přijedou, postaví si stany, musí si sami uvařit. A potom máme tábory, které už jsou vybavené více, jako třeba v nějakých areálech, už je tam pevná budova, je tam nějaké vybavení, třeba bazén, jsou tam nějaké třeba společenské místnosti, je tam třeba profesionální kuchyně.
4: V centru Zlína od čtvrtečního rána hoří výšková budova v bývalém baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn, škody ale budou vysoké, byly tam sklady sportovního oblečení, bot i kanceláře. Podstatná část objektu se už zřítila, má narušenou statiku. A podle hasičů, pokud nespadne i zbytek budovy sám, bude nutná demolice. V noci místo hlídali drony a na místě zůstalo 16 hasičských jednotek. Milánská radnice tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města více ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. V úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj je na programu v pátek.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: Dneska bude slunečno, jasno, až polojasno během dne. Jen na severu a severovýchodě může být oblačno a nejvyšší teploty vysoko 25 až 29 stupňů.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Nehoda na pražském okruhu v Řepích brzdí provoz od letiště k D1.
6: Na 26. kilometru pokračuje vyšetřování a likvidace následků střetu dodávky a dvou osobních aut. Projíždí se pouze jedním pruhem. Provoz je slabší, zdržení před malou chvílí nepřesahovalo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
4: A je to tady 4 minuty po 6.
7: A je to zase tady.
4: Páteční síle, Míra Michálek, Lubka Ponížilová.
7: Páteční síla není příliš velká.
8: Krásné ráno, jak je velká páteční
7: malá,
8: síla?
7: Malá, u mě vždycky malá, pátky jsou blbý.
8: Pondělky taky, Míro,
7: pondělky
8: my víme.
7: Pondělky taky, no.
8: Vlastně, jako kdy máš největší sílu? Ve středu, víš, jako každý chlap.
7: No počkej, Lubko.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Horoskop Frekvence 1.
1: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné páteční ráno všem. Vítejte u horoskopu. Svátek slaví Libuše, Amálie a Ludoslava. Blahopřejeme. Pozitivní vliv planet pocítíte už od rána. V lásce můžete prožívat jeden z nejkrásnějších dnů. Co čeká raky? Dnešek vám může přinést zajímavou inspiraci a oživení ve sféře milostné. Pozlobit vás může jedině technika. Lvi, přes den uděláte jen to, co musíte. Večer se parádně rozšoupnete. Pozor na alkohol a kaskadérské kousky. Pany, nacházíte se v dobré kondici. Dojmy a vzrušení budou mít vliv na vaši energii i pocity. Váhy, vaše přednosti spočívají v neobyčejné přitažlivosti. Jste citliví a otevření emocionálnímu světu, ale neuškodilo by vám naučit se větší razantnosti. Štíři, čekají vás velké výzvy. Dojde-li na diskuzi, vyjadřujte se opatrně, nevylučují se totiž hádky. Střelci, dobré i méně dobré chvíle se budou u vás střídat jako na běžícím pásu. Dnes se vyplatí méně mluvit a více naslouchat. Kozorozi, před vámi se rysuje fantastický den. Jestliže čekáte na nějakou skvělou šanci, věřte tomu, že jí pomalu šlapete na paty. Vodnáři, zřejmě budete poněkud náladoví. Potřebujete pozornost, obdiv a publikum, jinak s vámi nic nebude. Ryby, zdá se, že jste nabrali nový dech. Energie a nápadů máte na rozdávání. Daří se, na co sáhnete. Berani, čekají vás velké výzvy. Váš temperament vás doslova vrhne do náruče někoho, kdo vás silně přitahuje. Klidně se do něho pusťte. Úspěch je zaručený. Více, luna je ve vašem znamení. Dnes by na vás mohlo sprchnout trochu štěstíčka. Nápady, kterými se budete zabývat, nejsou vůbec marné. Blíženci, výrazně se zvýší vaše aktivita a bavíte se. Flirtujete pro své plány, se dokonale nadchnete a můžete jít až za hranici svých možností. Usmívejte se a rozhlížejte se kolem sebe. Láska je totiž na blízku. Milí přátelé, léto je v plném proudu a touha poznat něco nového u vás bude silná. Mějte oči i srdce otevřené. Přeji vám super víkend, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Frekvenci 1. Mám tady něco na start.
1: Tohle, pojď.
0: Tohle mi dorazilo od Ludvíka. Forek. I když on to vlastně není forek, Míro. To je na tom to nejhorší. Aha, to není forek.
1: Je to pravda.
0: Přijde chlapeček, je namalovaný ten forek. Jo. Přijde chlapeček do hospody, tak drží tu ručičku, teď tam má ty drobáky a říká, jedno pivo. A ta paní za tím pultem, hospodská se jí říká, no a nechtěl bys radši nějakou limonádu? Chtěl, ale chybí mi 10 korun.
1: Ano. Na to nejde reagovat jinak. To je smutný fakt.
0: Přesně.
1: Dnešní doby.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého

0: 6 hodin 23 minut, ranní dávka humoru.
1: Pojďme na to.
0: Mám tu jeden takový sexuální lehce. Jo?
1: Sexuální lehce?
0: Můžu, jo. Je to takový konstatování, který vás ale bude hodně bavit, si myslím.
1: A
0: jo?
1: Můžeme to, jo?
0: Může, to si píš, že to můžeme.
1: Dobře.
0: Jo, tak pozor, připravená?
1: Ano.
0: Sex v dlouhodobém vztahu je skvělej. Je tam jistota, stabilita a přesně víš, že dneska taky nebude. Tak si zahrajeme nějakou hezkou písničku, jo?
1: Ráno Frekvence 1.
2: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Páteční ráno na Frekvenci 1. Krásné doslova, nádherně, jasno, slunečno od samého rána.
1: Moc slunečno. Já jsem měl dneska výjimečně autem, měl jsem zaprasený okno a to sluníčko je tak ostrý, že můžeš rovnou zastavit.
0: Strašně silný, viď? No, i teploty budou docela vysoko. Tropická třicítka nás dneska čeká na některých místech. Nejčastěji teda 25 až 29, sever Moravy jen 23. A přátelé, pozor, podobné počasí nás čeká i o víkendu.
1: No, výtečně, to se nestává, tak si to musíme samozřejmě náležitě užít. A nejlepší, jak si ostříkneš to okno, teď se ti to tam začne mazat přesto, víš?
0: Já vím, no.
1: A dojel jsi. Blbec, no. Tak nic, takže.
0: Počkej, hezky. A dojel jsi?
1: No, dojel právě v tu chvíli.
0: Já jsem říkal, že musíš zastavit, víš,
1: já jsem fakt musel zastavit, jsem neviděl vůbec nic. Tak za chvilku si dáme taky zprávy a podíváme se právě na české silnice.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Teď je přesně 6:30, čas na krátké zprávy, je Lucie Šmídová.
4: Dobré ráno, poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely. Ta má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Policie pátrá po neznámém muži, který ve čtvrtek odpoledne na poště v Kratonohách na Hradecku požadoval po pracovnici pošty peníze. Žádné nezískal, objekt pošty následně opustil. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou Španělé, kteří s Belgičany neprohráli 40 let.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Velké problémy hlásí zde sedmičky.
6: Nehoda u Panenského Týnce uzavřela dálnici D7 ve směru Zloun na Prahu. Na kilometru 35,5 zasahují záchranáři u střetu nákladního s osobním autem. Místem se nedá projet. Policie odklání dopravu exitem na 37. kilometru poblíž letiště Panenský Týnec. Před odklonem už je potřeba počítat s tvorbou kolony. Nehoda brzdí provoz také na pražském okruhu s nájezdem z karlovarské D6. Na 26. kilometru směrem k D1 pokračuje likvidace následků střetu dodávky a dvou osobních aut. Neprůjezdný zůstává levý pruh, zdržení 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: Amíra s Lubkou s vámi, přejeme hezké ráno.
0: Krásné ráno, tak poprvé v historii české finále. Koukal jsi včera aspoň na kousíček Wimbledon?
1: Já ne vůbec, to je úplně mimo mě.
0: Obě dvě holky jdou vedle tebe?
1: No.
0: Karolína i Linda.
1: Já to nerozumím, na to nebaví moc koukat. Teda takhle baví mě na to koukat, ale nebaví mě ten sport.
0: Ono se to hrozně zvláštní. Mě vlastně jako... překvapuje, že se u toho tenisu ještě pořád drží to počítání, který má, já nevím, jestli jsi někdy hrával s kamarádama tenis, ale my jsme normálně i ten tenis počítali 1-0, 2-0, že jo, a tak. Hráli jsme ho na fotbalovém hřišti. Dokonce si myslím, že jsme ho hráli přes tu síť, jakože jsme ji nedávali ani o moc, jako to.
1: Jako přes branku, jo?
0: Ne. Jakože jsme tam měli tu síť, že jsme hráli fakt jako na profi. Jakože jsme si do prostřed
1: hřiště. Jo, volejbalový.
0: No, jo. Nebo bylo fotbal, to bylo takový hřiště u nás na vesnici. Bylo fotbalový, byla tam právě síť na volejbal a my jsme tam hrávali i tenis, takže to bylo takový dobrý, no. Ale jsou sázky na internetu, jestli Karolína nebo Linda. Dokonce se lidi ptají, který budou fandit víc. To já bych asi nedokázala říct, který.
1: Já se nechám překvapit.
0: Ty se necháš překvapit.
1: Já tomu nerozumím, já vůbec...
0: A víš, která je která? Poznal bys si aspoň?
1: Pardon, no. Oni jak to hrajou v těch helmách.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak rádio. Jsem připraven se svým jedním mozkovým závitem.
0: Právě, no. Tak jsem si říkala, že toho využiju, toho tvého přehledu vimbledonského.
1: To já mám velmi velký,
0: právě,
1: to jste viděli
0: právě,
1: před chvilkou.
0: Právě, tak jsem si říkala, že by to možná mohlo být zajímavý.
1: No.
0: Kolik míčků se spotřebuje během jednoho zápasu? Kolik míčků padne za vlast?
1: To jako není jeden, jo?
0: Není, no.
1: Já, tam běhají taky ty kluci, jak to sbírají.
0: Někdy i holky.
1: A tenisti je mají narvaný v těch kapsách.
0: Právě.
1: Což nechápu.
0: Tak tam
1: jak se jim, já vždycky přemýšlím, jak se jim s tím musí blbě hrát, když tam vidím ty boule.
0: Jo, tak ono, asi jako když to tak jako trénuješ celý život, tak ti to ani neprostě...
1: Nevím, abych nechtěl mít tenisák v kapse, ať mi někdo podá, ne? Tam podání, ne? Nějaký...
0: Jsou lidi, kteří umějí hrát tenis i s pneumatikou kolem pasu, takže si myslím, že nějaká boule jako v kapse, tak ta neva.
1: 30.
0: Říkáš 30?
1: 30 míčků, úplně
0: říkáš
1: s přehledem.
0: 30? Co říkáte vy? 736-300-444. Za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.

0: Fame, chytré jak rádio, otázka od Lubky, kolik se spotřebuje míčku při jedné hře na Wimbledonu? Uh-huh. No, já jsem typoval 30.
1: Při jednom zápasu.
0: Zápasu, no.
1: Kolik jsi typoval? 40?
0: 30. Přesně tolik, kolik mi je let. No.
1: Dobře, a teď tu o karkulce.
0: No.
1: Tak, docela vtipná odpověď, protože jsem to dala vyhledávat do Google. A úplně první odpověď, která mi vyskočila, je: během jednoho profesionálního tenisového zápasu se spotřebuje v průměru 6 až 7 plechovek.
0: Plechovek?
1: Ono to pak pokračuje.
0: Plechovce jich je 5, ne?
1: No, to je asi taky otázka.
0: No.
1: Možná jich je 5, možná jsou 3. Tady počítají asi 3 míčky v plechovce.
0: Mm-hmm.
1: Ale je to stejně vtipný, že, no, jako, že ti vyskočí plechovka. Tak 4 až 6 plechovek, tedy 12 až 18 míčků.
0: Jsem přestřelil lehce, no.
1: Lehce, no.
0: A to je můj problém s tenisem právě, proto já ho nehraju, já vždycky přestřelím. Fakt.
1: Out.
0: Já mám vždycky takovou radost, že to trefím, tak do toho fláknu
1: jako,
0: strašně.
1: Jo.
0: A letí to vždycky úplně někam do pekla.
1: Jinak věci, které se hledají o Wimbledonu, na prvním místě je, kolik se spotřebuje míčků, potom kolik seberou sběrači míčků a třetí otázka, kolik se vypije alkoholu.
0: Na Wimbledonu?
1: To bys vůbec neřekl,
0: viď? Někdo pije, jo.
1: Takový bílej sport.
0: Takže bílé víno.
1: Bílé víno.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: 6 hodin, 55 minut, přejeme vám hezké páteční ráno, nabízíme to nejlepší z muziky hned po 7 hodině a dáme si Spice Girls.
1: Musím říct.
0: To je pravda, no to slyšíš dobře.
1: No.
0: Ještě slyšíš dobře.
1: Ještě slyšíš dobře. Opět a Radeček. Mimochodem byli s náma na kempu.
0: Byli, odstartovali letošní šňůru radio kempu, byli tam jenom ve třech, bylo to opět a Radeček trio. A mluvil jsem právě včera s Ondrou Kubalou, který tam byl jako v pozici moderátora na start a říkal, že to bylo super, že to mělo takovou příjemnou komorní atmosféru a že vlastně s těma kytárkama se to na ten kemp krásně hodilo.
1: No tak příští týden nás taky čeká komorní atmosféra,
0: vlastně,
1: že jo?
0: Tam bude ukulele a kytara, nic víc a k tomu pokáč, těšte se na něj.
1: No a přidáme i Chumba Wamba.
0: To asi znamená Chumba Wamba, víš to?
1: To nevím, hezký po...
0: Význam.
1: Počkej.
0: Chumba Wamba.
1: Počkej, moment.
0: Tým V. To bude nějaký havajský slovo.
1: Význam. Počkej, význam, jsem pomalá. Význam slova, Chumba Wamba, bacha. Byla britská hudební skupina, jasně. No. Nemá žádný konkrétní význam.
0: Takže si to, jak tam zpívají whisky drink a gin drink.
1: Přesně,
0: a
1: tak tam to asi vzniklo.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
8: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
10: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečně na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečně na cestě je financován z fondu zábrany škol.
11: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
3: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: A přejeme vám hezké ráno.
13: Krásné ráno, zprávy a Lucie Šmídová.
14: Dobré ráno, v Česku se otřásla země. Dětské tábory mají pár volných míst. České ženské finále Wimbledonu se bude hrát zítra. Seismické stanice v Česku ve čtvrtek zaznamenaly slabý otřes země. Podle informace, která pocházela z Německa a mluvila o síle 5,5 stupně Richterovy škály, se původní informace nepotvrdila. Záchvěv byl mnohem menší. Jeho sílu a přesnou lokaci vědci teprve přesným měřením vyhodnotí a určí. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpem ještě zbývá několik takových volných míst. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka se dají najít v různých vyhledávačích táborů na internetu.
15: V poslední době se hodně zaměřují na to, aby se děti odpoutaly od elektronických technologií, na kterých jsou závislí. To třeba dřív nebylo. Dneska se to řeší. Dneska většina táborů už nějakým způsobem reguluje přístup dětí k mobilům a tahuje je zpátky do toho života, do té komunikace, do té spolupráce.
14: ANO by v červnu ovládlo volby se 34%, ODS má 13% a STAN 12,5%. Poslance by získali také SPD a Piráti a z 5% i motoristé, uvedl to nejnovější průzkum Median. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvraceném matchballu Američanku. Nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku. Muchová nebo Nosková se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední čtyři sezóny. V roce 2024 triumfovala Barbora Krejčíková. O rok dříve se to povedlo Markéty Mondroušové. V samostatné historii tam uspěly také Petra Kvitová a Jana Novotná. Finále začne v sobotu v 17 hodin našeho času.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
14: Dneska bude slunečno a teplo, bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
14: A teď krátce po 7. hodině se zdržíte na Pražském okruhu.
16: Nehoda brzdí provoz na Pražském okruhu s nájezdem z Karlovarské D6. Na 26. kilometru směrem k D1 pokračuje likvidace následků střetu dodávky a dvou osobních aut. Neprůjezdný zůstává levý pruh, zdržení 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: A po zprávách už pokračují Míra Michálek, Lubka Ponížilová.
13: Krásné ráno, krásné páteční ráno, peníze pro vás máme. Já si myslím, že to je nejzásadnější informace. 33,5?
17: To je hezký.
13: To je hezký, že jo? Ale nedostaneš je ani ty, ani já, ani ty, ani já.
17: Nespívej, nespívej, prosím tě, pátek, měli jsme to hezký docela. Nech toho, jak já ji vypnu. A je to tak. Máme pro vás taky pokáčovou rychlovku do téhle hodiny. Můžete zatím přemýšlet na nějaké téma. Hezké ráno.
2: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: hezký pátek a dobré ráno.
1: Krásné ráno, vykopávám téma hejtři na internetu. Dle mě teda musím říct, fakt pobavilo. Veronika Lálová, hubenoulinka, tanečnice ze Stardance, si dávala takový video na Instagram a někdo jí tam pod to napsal, Hanka.
0: Hanka dokonce napsala.
1: Hanka jí pod to napsala. Hruza, zastrč břicho. A odpověď, která následovala, Hanko, líp to nejde, možná po porodu.
0: Tak to je útěr, ale... To je útěr.
1: Přesně, jako nic jiného se ta koza nezasloužila. Teď myslím, jako, že koza byla Hanka.
0: Já to miluju, tyhle reakce. Samozřejmě ve chvíli, kdy máš úspěšnější video, tak to tam naskakuje.
1: No, jasně.
0: A já se musím přiznat, že ve chvíli, kdy se jako nějaký video stane trošku jako virálním, tak já už do těch komentářů nekoukám.
1: Je to tak.
0: Ono se teda jako doporučuje samozřejmě komunikovat s těma lidma, odpovídat, protože ti to zvyšuje potom ten dosah toho příspěvku. Ale já nemůžu. Mě to prostě vždycky zkazí náladu.
1: Takže já nekoukám. Musím říct, že tohle mě opravdu jako fakt pobavilo a jako Verčo, palec nahoru.
0: Teď jsem třeba v Holandsku jsem objevil, že oni mají nade dveřmi mají takový stožáry, jako, nebo jaký žerdi, nebo na vlajku vlastně.
1: Jo.
0: A na to měli pověšený baťohy.
1: Aha.
0: Já jsem si říkal, tyjo, když jsem to viděl na Extim baráku, říkám, proč tam mají ty baťohy, kabelky a baťohy.
1: No.
0: Tak jsem to natočil, dal jsem to na Instagram, nevíte náhodou, proč mají Holanděni nad dveřma ty baťohy?
1: No.
0: A přišla mi odpověď, protože seš dement. Takže vysvětleno.
1: Vysvětleno.

0: máme pro vás peníze, pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: O 33,5 tisíce hrajeme právě teď na telefonním čísle 257 400 999.
0: Tak, tady Míra s Lubkou. Kdo tam? Hezké ráno.
4: Hezké ráno, tady Káča.
0: Káča volá odkud?
4: Káča volá z Prahy.
3: Káču, zdravíme do Prahy, máme pro vás větu bez jednoho jediného slova na konci, na vás je, abyste ji doplnila.
0: Tak, zní tak to, nechal nám ji tady Pepa Vrtal, tedy fotr na tripu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak, co myslíte?
4: Já si myslím, nebo co jsme se tak bavili, tak toaletní papír.
3: Toaletní papír.
0: Toaleťák, zkusme to. Zkusme to.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není.
3: Toaletní papír to není, Káčo, nedá se nic dělat, to nedá se dělat, přihodit.
0: Mějte se, hezký víkend, naslyšenou.
4: Taky, nadpaje.
0: Tak, přihodně 500, jenom připomínáme, je to, přátelé, vždycky jedno slovo.
3: Jedno jediné,
0: jo,
3: není to slovní.
0: Tak já jsem to teda zkrátil na toaleťák.
3: No, trošku nepovídáš, ale dobře.
0: Ale tak to je jedno, přece ne, tak prostě není to.
3: Není to, 34, o které hrajeme ještě jednou dneska ráno.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Vychází Červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: bude krásné i odpoledne. Vídáš a Honcová.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Krásné ráno, startuje další nádherný slunečný den, kdy se můžeme těšit až na 15-hodinovou délku slunečního svitu a také na teploty, které budou atakovat tropickou hranici 30 stupňů Celsia. Teploměry nám nejčastěji ukáží 25 až 29 stupňů, pouze v severovýchodní části našeho území to budou teploty kolem 23. Opalovací krémy a sluneční brýle rozhodně všude sebou, UV index je totiž na vysokých hodnotách. A pokud vyrážíte někam k vodě, tak vězte, že i teplota se v přírodě v vodních nádržích pohybuje až na 24 stupních Celsia. A zatím to vypadá, že nás nádherně modrá obloha bude provázet ještě nejméně týden.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
5: je fajn. Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
6: Je přesně 7:30, začínají krátké zprávy. Lucie Šmídová.
7: Dobré ráno. V Ostravě celou noc hořel supermarket. U požáru na sídlišti zasahovalo 10 jednotek hasičů. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Požár už mají pod kontrolou. Historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vzbudilo ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch. V Brněnské zoo se vylíhla dvě mláďata sovice Sněžní. Jejich odchov přitom není snadný, protože jde o severský druh, chovatelé je ve vedrech musí chladit ledem.
8: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: Nehody řeší na Pražském okruhu a na D7.
9: K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 35. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Počítejte se zdržením do 10 minut. A nehoda dvou osobních vozidel a dodávky zneprůjeznila levý jízdní pruh 25. kilometru Pražského okruhu na trase Ruzyně-Modletice. Zdržení je okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Aram.
6: Tak přejeme hezké ráno, minutu přesně po 7:30.
0: Krásné páteční.
6: Tak máme tu pokáčovou rychlovku.
0: Tentokrát zamíříme, a to můžeme asi říct, do Varu, protože tam to tepe, tam to žije.
6: No.
0: Tam se lidi fotí.
6: Když o to chce foto, se jmenuje tahle píseň. Poslechněte si.
1: Pokáčová rychlovka. Rychlovka. Na frekvenci 1.
10: Když

0: O to je totiž dost zvláštní, co odešel z JAR. A kdyby o to si foto přeci jen s tebou dal, furt lepší, než jet s ním na folklorní festival.
1: Pokáčová rychlovka v absolutní premiéře a téma, které teda jako obráží samozřejmě republiku velmi.
2: Mimochodem končilo to Strážnicí a i ve Strážnici se potkáme na Radio Campech Frekvence 1, ale Pokáč s námi bude už příští týden.
1: Na Lipně, těšte se, pokud máte čas, tak ve středu Lipno, Kemp, bude tam Pokáč, budeme tam my. Podrobnosti najdete jednoduše na našem webu frekvence1.cz.
3: Frekvence 1.

0: Přejeme vám hezké ráno, vyrážíme opět na cesty, voláme našeho kolegu Tomáše Fílu, ten samozřejmě jede za vámi.
1: Přesně tak, Frekvence 1 a Coca-Cola jsou na cestách. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, je tahle chvíle přesně pro vás.
0: Tak, v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks najdete to, mají to na dveřích, většinou vedle kliky někde nalepený. Si můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: Co pro to udělat? Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App.
0: Tak a zmiňoval jsem Tomáše, který jezdí po celé republice, vozí fantastické dárky otázkou, kam jede dneska. Tome, hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Ale krásné dobré ráno vám všem přeji. Tak dneska máme namířeno do města, které je spojeno s osobností a s místy, jako je třeba Vltava, Vyšehrad, Blaník, Šárka.
1: Litomyšl.
2: Teda Míro, ty jsi nějak hrozně zaváhal.
0: Já jsem napovídal tady Lubce. Říkám jí.
2: No tak Litomyšl. A to si udělal dobře.
0: Litomyšl. No, je to Smetana přece. Stojí tam na náměstí. Čo?
2: Je to tak a přesně k němu dneska jedeme. Takže Smetanovo náměstí, Litomyšl. No a opět 10. hodina. No a co sebou vezeme? 500 korunový voucher do restaurace City Foodmarks, plážová osuška, plážové brýle, plážová taška a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola. Tohle všechno opět máme u sebe a první, kdo přijde, dotkne se našeho žlutého auta, tak ten to má.
1: Ty už bys to mohl zpívat stejně jako Michal Tučný zpíval prodavače, poslouchej.
0: To je pravda.
2: No když, hele, už se k tomu schyluje, ještě k tomu hodíme nějakou líbivou melodii a od příštího týdne už to jedeme. Jako...
1: Máme hit.
0: Dobře, takže 10.00 dneska teda přímo na hlavním náměstí v Litomyšli.
2: Smetanovo náměstí Litomyšl.
0: Tak, Tome, těšíme se na slyšenou, hezké ráno.
2: Krásné ráno všem, ahoj.
1: Měj se krásně, ahoj. Mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: mě taková milá zprávička z Finska. Musím říct, že mě to fakt moc pobavilo. Sleduju takovou dámu, která vlastně jako toho o Finsku ví docela dost. A ve Finsku se neříká, nech mě být. To se tam neříká.
1: No.
0: A místo toho se říká suksi kusen. Víš, co to znamená?
1: Suksi kusen.
0: Suksi kusen.
1: No.
0: Zaližuj si ke smrčku.
1: Ne, ne. To je takový to, jak mi toho našeho. Nech mě.
0: Nech mě, přesně. Nech mě bejt.
1: Jo, zaližuj si ke smrčku.
0: Zaližuj si ke smrčku.
1: No jo, Finové, no. Frekvence 1.

0: účtenky, které rádi proplatí. Tak a nemusí to být dovolená v Zanzibaru.
1: Přesně tak. Jo? Ale nějaká taková pěkná účtenka by se hodila. Klidně posílejte, za chvilku jednu proplatíme. No a máme pro vás i 34 000 v posledním slově.
0: Tak hrajeme po zprávách.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Nejlepší letní zavařování. Vsaďte na blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
9: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
10: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A přejeme vám hezké ráno.
1: Zprávy má Lucie Šmídové.
11: Hezké ráno. Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou. Fotbalové mistrovství má prvního semifinalistu. Nehody komplikují provoz na Pražském okruhu a na D7. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a dochází do nich jako do školy. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
12: Oni ty trendy jsou v podstatě setrvalé. My máme více k polovinu táborů, které probíhají na zelené louce, to znamená, je tam přes rok tam třeba není žádné vybavení. Ten tábor si staví. Představíte si to třeba tak, jak snížek Jaroslava Foglara, kdy děti přijedou, postaví si stany, musí si sami uvařit. A potom máme tábory, které už jsou vybavené více, jako třeba v nějakých areálech, už je tam pevná budova, je tam nějaké vybavení, třeba bazén, jsou tam nějaké třeba společenské místnosti, je tam třeba profesionální kuchyně.
11: Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy už nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují. Hasičům bude znovu pomáhat vrtulník. Kolony aut se v Pardubicích přesunuly k obchodnímu centru. Dlouholetý problém s ucpanou dopravou v krajském městě tak jen změnilo místo.
13: Situace tady je podobná východnímu vjezdu do Prahy kolem obchodní zóny. Stejně jako tam i tady řidiči trpí především ve špičkách v nehybných kolonách. Ty sem přivedl nový severovýchodní obchvat Pardubic. Doprava tady vzrostla od té chvíle zhruba o 5 000 aut denně. Zatímco prostoru před nádražím a kolem Vonkova mostu se ulevilo, výjezd na lázně Bohdaneč a Hradec Králové se zpomalil. Město teď chce koupit pozemky od obchoďáku, aby rozšířilo silnice. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
11: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi 4 nejlepší týmy. V úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj je na programu dnes.
10: Frekvence 1.
2: Počasí.
11: A dneska bude slunečno, jasno až polojasno, jen na severu a severovýchodě může být místy oblačno. A nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.
2: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Držíte se na D7 a na Pražském okruhu.
14: K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 35. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Počítejte se zdržením do 10 minut. A nehoda dvou osobních vozidel a dodávky zneprůjezdnila levý jízdní pruh 25. kilometru Pražského okruhu na trase Ruzině-Modletice. Zdržení je okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic ARAM.
10: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A k vám přejeme hezké ráno. Z Frekvence 1.
1: Krásné
0: teď
1: ráno, krásné páteční, má být nádherně.
0: Hezký víkend.
1: No.
0: Já studuju úplně něco jiného. My jedeme příští týden jedeme poprvé na Radiokem, to no. Si probereme za chvilku, míříme na Lipno. Mm-hmm. Já hledám, jestli tam nějaký pivovar.
1: Na Lipně?
0: No, ve Frimburku je.
1: Ve Frimburku je pivovar.
0: Tak kousek, tam se proběhnu, vezmu si sebou boty na běhání, těch se dobře chodí do hospody.
1: Můžeš po vodě.
11: Hlavně zpátky máš takovej jistý krok.
0: No, probereme si to, co vás tam vlastně čeká. Už za chvilku na Frekvenci 1. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Míra Michálek
10: a Lubka Ponížilová.

0: čtvrt na 9, míříme stříc radiokempům, ten další jsou skuteční v Lipně nad Vltavou.
1: Ano, v kempingu Lipno-Modřín, můžete se za náma zastavit od 14:00 ve středu příští týden, no a potom v 7 večer koncert Pokáče.
0: Já si tam beru kolo, asi to vypadá.
1: Asi?
0: Koukám, že do toho Frimburku je to 9 kiláků, vlastně není tak blízko.
1: Jo, takhle, no. A tak na kole, to jsi tam za...
0: Tam je ono. Takže,
1: je to aspoň do kopečka nebo z kopečka? Díval ses na převýšení?
0: To je právě rovinka úplná.
1: Jo,
0: to je jedna
1: jo.
0: z mála tras na Lipně, respektive právě na Šumově, která tak jako vede pěkně podél té Lipenské přehrady a je to 9 kiláčků. A cestuje dokonce Muzeum Lega, jsem koukal, mohli bychom tam potom nahlédnout. A jak jsi říkala, no, odpoledne plné zábavy, živé vysílání, spousta soutěží.
1: Ano, soutěže, špekáčky, táborák, mimochodem výborný bar našeho kolegy Máry Maláška, ovocný bar. Ovocný
0: je to,
1: bar.
0: Je to nealkoholický, viď?
1: No. A na závěr afterparty s Ondrou Albrechtem.
0: Tak se máte na co těšit, hlavně připomínáme, bude tam s námi Pokáč v 7 večer a příští středu, kdybyste chtěli třeba na nějaký jiný z radiokempu, tak najdete to na našem webu frekvence1.cz.
2: Léto v rytmu frekvence 1.

0: Přemenské ráno, teď 9:04, míříme do Polska.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Dorazila když, jak účtenka, se to vezme,
0: no,
3: že jo?
0: No, právě dorazila k nám účtenka od, počkej, od Marty, která by chtěla proplatit od nás noční stolky, ale koukám, že ta faktura je ze Slovenska. Koupila to od pana Galusky.
3: Aha.
0: Bělsko-Bělá, nabívca z předávce. Jo?
3: Tak to je prostě to mezinárodní obchod.
0: A já volám.
3: Mezinárodní obchod.
0: Taky jezdili pro nábytek do Polska. Z Liberce. To bylo levnější.
3: Jo. Hmm. No tak vy jste to měli kousek, že jo? Jako to lidem evidentně z Českých Budějovic by se to asi nevyplatilo. To byla, nebo, Marta Horní Moštěnice.
0: Tak Marta to má taky asi možná kousek. Hmm. Zjistíme.
3: Tak. Účtenka pěkná. 1340 korun. Hmm. Dcerka vlastní bydlení, to si myslím, že jako je samozřejmě sen mladých a vlastně kolikrát i rodičů.
0: Marta, my zvoníme.
3: Marta.
0: To by mě mrzelo.
3: Mě taky, no, protože...
0: Chtěl jsem si pošprechtit polsky.
3: Jo. Čekej. Horní muž.
0: A pozor. Marti, dobré ráno, tady Míra s Lubkou, moc vás zdravíme.
4: Dobrý den.
3: Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: No jo, vlastně možná lepší říct Jem Dobry. Aha. Jak to máte daleko do Polska, když máte fakturu z Polska na noční stolky?
4: To byly pro dceru a ty nám dovezli domů.
3: Ty vám dovezli domů, takže to byla objednávka normálně přes internet?
4: Ano, to byla objednávka přes internet, přes Kaufland, můžu to říct?
0: No jasně, no.
4: Už jsem to řekla, že? Přes Kaufland.
3: No, a přišla polská faktura. Přišla z Polska.
0: To je zvláštní, jestli také objednávka, to by mě teda nenapadlo, no.
3: Mě taky ne, taky jste byla možná překvapená.
4: Ano, byla.
3: No každopádně, peníze jsou české, které jste zaplatila a české peníze my vám pošleme i zpátky na účet.
4: No tak to je úplně super.
0: Jo, nebo chcete to ve zlotech?
4: Ne,
0: mě budou stačit koruny. Tak jo, řekněte, míříte někam na dovolenou, nebo už máte po?
4: Ještě pojedeme na Boží dar.
0: Takže tady zůstáváte v Čechách.
4: Zatím ano, uvidíme. Ještě možná se ještě něco naskytne na konci prázdnin, ale teď budou i v Čechy.
0: Jasno, tak tam jo. Je to Boží.
4: Uvidíte. No, to doufám, já ještě
3: dělat,
4: takže to
3: zjistím. Tak jo, Marti, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
4: Děkuji moc, mějte se hezky, pěkný den, nashledanou.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz. Skonto nábytek.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů.

0: jako velký znalec a milovník přátel měla uvést ty tu písničku, samozřejmě, že, Lucie?
1: Ano.
0: Tak jo, hezky jsi to, že dneska ti to moc nepálí, víc jsem si všiml. To je taky pomalejší, ne?
1: Pálí sluníčko venku. No. Ale já tady něco mám, teda, jestli můžu.
0: No.
1: Ajťák. Naše se mě ptali, jestli mám vůbec přátele. Řekl jsem, jasně, všechny díly v počítači.
0: Jo, teď mi to chvilku, já viděl ty díly, který, ze kterého je složený ten počítač, víš? Ale...
1: Tak nic, pojďme na počasí.
0: Pojdej.
1: Jasno, slunečno až tropická třicítka, nejčastěji 25 až 29, na severu Moravy jen 23 stupňů a podobné počasí nás čeká i o víkendu.
2: Nejlepší letní zavařování. Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
0: Za minutu půl deváté krátké zprávy, Lucie Šmídová.
3: Dobré ráno, v jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení. Policii nebo rozvědkám to nikdo neřekl. Uvedl to dnes server Seznam zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely. Ta má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Střety mezi policií a fotbalovými fanoušky vypukly v noci na dnešek v jedné z londýnských čtvrtí po skončení čtvrtfinálového zápasu. V tom na mistrovství světa ve fotbale vyřadila Francie Maroko.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
3: S kolonami počítejte u pražského letiště.
6: Stavební práce na exitu 2 u letiště na Pražském okruhu komplikují provoz, a to v obou směrech. Počítejte se zdržením do 10 minut, a to ve směru na Prahu, tak i na Chomutov. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
0: Přejeme hezké ráno, mě tam hrozně baví, to poslance čeká třetí dějství. To, opona. A přátelé, hrajem. Jo, hoďte se do rolí. Teďka psal zrovna Kuba Ryba, že ho strašně baví, jaký to jsou vlastně herci všichni, no.
1: No jasně, jasně.
0: No,
1: mě tak. To kolikrát ani nebaví, teda musím říct.
0: Jo, já na to nekoukám. Tak,
1: jo.
0: Dneska nás čeká další kvíz.
1: Myslím si, že budete spokojení.
0: Nějaký téma teda.
1: Ty budeš spokojený.
0: Jo.
1: Miloš bude spokojený. Já budu nahraná.
3: Jo, souhlasím, taky budu nahraná.
0: A, tak to budou nějaký motorky, auta. Pivo. Fotbal to nebude, tomu já nerozumím. Ženský. Ne, co to mohlo být? Já budu spokojený, Miloš bude spokojený. Nevím, budu ještě chvilku přemýšlet.
1: Něco zaspívala, ale ty to nemáš rád.
0: No, nikdo to nemá rád, když zpíváš. Mrkněte se, jaké nás dneska čeká téma. Na našem webu to samozřejmě uvidíte, frekvence1.cz. Já se zatím nechám ještě napínat chviličku a prozradíme si to s Milošem po 9. hodině.
4: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: peníze na vaši dovolenou.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 34 tisíce, to už by byla hezká dovolená. Právě teď na telefonním čísle 257-400-999 a nedokončená věta fotra na tripu.
0: Tak, hezké ráno, tady Míra s Lubkou. Kdo tam?
4: Zdraví vás Olin, dobrý den.
0: Oline, taky vás zdravíme. Jak se máte, už po dovolené nebo před?
4: Já mám dovolenou pořád, já už jsem na důchodě, tak já si to organizuju, jak mi to vychází.
3: Jo, takže 34 k důchodu, to by nebylo marný, co?
4: Beru, pošlite mi to hned.
0: Dobře, zkusíme splnit teda tu jednu důležitou věc, a to je doplnit slovo v téhle větě.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: No?
4: Já bych řekl respekt.
3: Respekt. Pojďme to prověřit.
0: 34 ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není.
3: Bohužel, respekt to není, no.
0: Musím vám zůstat státní důchod, jenom...
4: To
0: je doslova.
3: Dopoledne, odpoledne, po víkendu, ono to bude přeskakovat.
0: Držíme palce, mějte se naslyšenou, hezké ráno.
4: Krásný den taky vám přijde, mějte se hezky.
3: Tak musíme přisypat, no.
0: Tak jo.
3: Pěti stovka navíc.
0: 34,5.
3: Směrem k dnešnímu dopoledni.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Nejlepší letní zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: jednom z Radiokempo. Pokud se nepletu, tak je to Strážnice a jsme tam my dva.
1: Přesně tak, nepleteš se, je to Strážnice, jsme tam my dva a já ještě dodám datum. Je to 29. července.
0: Veškeré podrobnosti na www.frekvence1.cz.
2: Frekvence 1.

0: frekvenci 1 Radio Terminátor, tedy Miloš Pokorný.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodej.
4: Trafíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Nejlepší letní zavařování. Vsaďte na blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Má je pro vás Lucie Šmídová, krásné ráno.
4: Pěkné ráno, v sále vlády našli nahrávací zařízení. Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou. S kolonami počítejte u pražského letiště. V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení. Policii nebo rozvědkám to nikdo neřekl. Uvedl to dnes server Seznam zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Žádné bezpečnostní riziko podle ní nevzniklo, navzdory tomu, že vláda v sále jedná i o utajovaných věcech a pro nahrávání platí přísná omezení. Zařízení je někdo v sále ztratil, uvedla Mráčková. Nikdo se pak ale k přístroji nehlásil. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy už nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí stupeň. Hasební práce na místě pokračují. Více k tomu řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
5: Celou noc vlastně probíhá monitoring pomocí dronů, kontrolovali se i okolní střechy, žádné rozšíření potvrzeno nebylo. Na místě jako takovém bylo prolevá. Ano, vlastně ty sutiny na místě zůstávají dobrovolné jednotky, byly tam celou noc i výšková technika a voda se vlastně bere v dřevnici, takže tam je zřízeno čerpací stanoviště. Aktuálně zahájila činnost zase letecká služba, takže budeme pokračovat v leteckém hašení.
4: Při požáru se podle něj nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známa, stejně jako výše způsobených škod. Budova začala hořet ve čtvrtek ráno. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. Velký zájem u dětí i rodičů je o dětské letní tábory v cizím jazyce, například v Německu nebo Rakousku, klidně nedaleko hranic. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Podle něj jsou ještě stále poslední volná místa, ale hlavně na srpen.
6: V České republice jsou organizace, které se specializují na mezinárodní výměnu. Co se týká česko-německé spolupráce, tak bych třeba doporučil Tandem, Centrum pro česko-německé výměny, kde mají přehled i o těch menších organizacích, které třeba nějakým způsobem podporují. A jsou to buď tábory přeshraniční, kdy se účastní děti nebo mladí lidé z jedné i z druhé strany, ať už se odehrávají u nás nebo v Německu nebo třeba v Rakousku.
4: O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku. Nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku. Finále začne v sobotu v 17 hodin našeho času.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: Dneska si užijeme sluníčka, bude jasno až polojasno, během dne jen na severu a severovýchodě území může být oblačno a teploty vysoko 25 až 29 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A krátce po deváté se podíváme na hlavní tahy.
7: Stavební práce na exitu 2 u letiště na Pražském okruhu komplikují provoz, a to v obou směrech. Počítejte se zdržením do 10 minut, to ve směru na Prahu, tak i na Chomutov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: A po zprávách už je tady připravený Miloš Pokorný. Krásné ráno.
8: Hezké ráno, páteček, čili sestřelte Miloše. Do toho naše dvě holky ve finále Wimbledonu uděláme jeden telefon, protože jsme si ho slíbili. Já jsem to předpovídal, takže si to nesmím nechat ujít. No a já vám přeju, pokud právě někam už cestujete, abyste měli šťastnou cestu, a když tam u toho bude Frekvence 1, budeme jedině rádi. Hezké ráno. Alibuša Amálie, svátek, Ježíš Maria. To je den. Hezký.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1. Radio Terminátor.
9: Ahoj, tady je Marek Ztracený. Přeju vám všem hezký léto na Frekvenci 1.

čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: Wimbledonu a bude to česká čeláčka, musíme říct tentokrát, a dokonce dvojitá porce, tak si pojďme připomenout, že ve 9:45 se otvírá naše registrační místnost. Máme tady kvíz se Střelte Miloše. Míra vám teď řekne, který je tady vždy pravidelně se mnou, každý pátek, jak se dostat vlastně do registrace, co musíte udělat, protože už to asi znáte, ale jak se říká, opakování matkou moudrosti. Tak tedy.
1: Já vám to moc neřekne, protože se narval hubu oříškama. Nečekal, že dostane slovo.
0: To jsem udělal svalde.
1: A s plnou pusou se nemluví. No, já se dneska na to opravdu moc těším, Miloši, protože holky tady pobíhaly a říkali, že dneska budou marný a že nám to půjde.
0: Že nám to půjde.
1: Téma pořád nevím. Dobře. Vy ho zjistit můžete na www.frekvence1.cz. Tam jednoduše kliknete na odkaz Sestřel Miloše.
0: Přesně.
1: Vymyslíte si jakoukoliv přezdívku, třeba Porsche, když vidím, že to máš dneska na tričku.
0: Ano, ano.
1: A je to vyřešený.
0: Ano.
1: A můžete
0: dobře,
1: hrát.
0: Dobře, můžete hrát. Chytrý telefon, počítač, cokoliv, kdekoliv se můžete na cokoliv připojit, abyste mohli se s námi zapojit, ale já to zrýmoval. No a pokud... jsem básní špína. A pokud byste nemohli, tak to můžete zkusit jenom tak pro sebe, abyste měli nějakou zábavu a tak jako si trošku budete tříbit znalosti, anebo vás to bude jenom bavit. Všechno je úplně v pořádku, protože je páteček. Takže tak to je. Ve 9:45 jsme na vás nachystáni, připraveni zatím s tématem, o kterém nemáme ani ponětí. No a já za chvilku budu volat jednoho tenisového experta, že se blíží velký den českého tenisu na nejslavnějším turnaji světa v londýnském Wimbledonu. Hezké ráno.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Nejlepší letní zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: protože historické finále tuto sobotu mezi českými hráčkami Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Neuvěřitelný. Já jsem si slíbil s jedním tenisovým expertem, že pokud k tomu dojde, tak si ještě jednou zavoláme. A ono se to stalo. Takže Zdeněk Žovka na telefonu. Zdenku, hezké ráno.
1: Ahoj, Miloši.
0: Tak, jak jsem říkal, čeká nás velké sobotní finále s českou 100% účastí. K čemu by si tento úspěch jako tenista, bývalý reprezentant a tak dále přirovnal?
1: Prosím tě, já musím začít tím, že jsi úplný genius, protože ty jsi tam ty holky tlačil v době, kdy Mosková ještě ani neodehrála čtvrtfinále.
0: Já to věděl.
1: Finále a po finále. Tak si říkám prostě přání otcem myšlenky, takže tak. Ti to vyšlo neuvěřitelně. A myslím, že ten neraduješ jenom ty a já, ale opravdu tady bych se snad ani nebal použít slovo celý národ, protože to je něco úplně fantastického. No a co bych k tomu řekl, když se ale podíváme do minulosti, tak vlastně to bylo teda Československo a vlastně Mečíř s Lendlem hráli dvakrát finále, jednou Australian Open, jednou US Open, bohužel to byly jediný dvě finále toho Miloše a neudělal na Ivana ani set. Ta hra nějak nebyla, takže to je jedna věc. Druhá věc už bylo Suková Navrátilová, taky vyhrála Martina, myslím, v roce 85 na US Open. Čili my měli tehdy takový hody jako Československo.
0: Jakože
1: přesně tak, protože narážíš na to, že i Ivan, i Martina kolem 20 let vlastně získali jako americký občanství. Takže já nevím třeba s tím Mečířem přesně, kdy ten Ivan to získal, takže už možná byl Američan a Martina, když hrála s tou Helenou Sukou, tak už Američanka byla, nicméně ten tenis se naučili tady a do 20 let vlastně vyrostli tady, takže se to dá, aby mladší posluchači taky věděli, že už takovýhle hody jsme měli, ale nicméně tady to je prostě úplně nepředstavitelný, kdyby to někdo řekl před Wimbledonem, i když obě holky vyhrály turnaj, ten přípravný na té trávě. Ale já jsem se spíš obával, jestli přece jenom ta tráva, kdo to hraje a zná, tak v tom Wimbledonu je ale dost jiná, není to ta tráva, i když teďka už se vlastně to rozšiřuje po těch turnajích, že to semeno travní je stejný a dělají prostě stejně, co nejbližší tomu Wimbledonu, ale Wimbledon je jenom jeden jediný.
0: Jasně, jasně.
1: Tak jsem se bál, jestli jim to tam nějak jako zrovna nevybojchne a stal se přesný opak.
0: Navíc ještě co mě na tom baví, že Karolína i Linda jsou víceméně, nebo asi ty to budeš vidět líp, ale jsou teda jednak rivalky, ale jsou i kamarádky. Není tam žádná taková ta nezdravá rivalita, když to řeknu, nebo nepřátelství. Takže o toto finále bude pikantnější, že vlastně proti sobě hrajou dvě holky, které se mají celkem rádi, nebo říkám to špatně.
1: Já už na té tour dlouho nejsem, takže vlastně to můžeme jenom odhadovat od těch, to, co vlastně vím podobně, co ty. A myslím si, že takhle, jak to říkáš, to je, ale ono se to posunulo celkově, jestli vzpomínáš prostě Lendl McEnroe, Lendl Connors, tyhle ty prostě, tak to byly takové nevraživosti. Martina, když hrála s Chris Evert, tak jako dokonce měla takovou nějakou mentální koučku, která ji vlastně podporovala v té agresivitě. A já si myslím, že už od té doby, co prostě byly ty tři Nadal, Djokovic, Federer, v ženách nemám přesně ten adekvátní
0: příměr. Jako,
1: je přesně. Ale že teďka taky Jannik Sinner a tak dále, takže že teď se to tak nějak, že se víc ty hráči uznávají nebo prostě
0: respektujou
1: oni se taky respektovali, ale prostě to bylo jako boj, jo. A teď je to taky boj, ale dovedou to nějak tak jako vlastně oddělit od toho života, že teda je to, protože ty, co jsem mluvil v té minulosti, ty vlastně se nenáviděli jakoby i mimo kurt.
0: Jasně. Zdenku, poslední věc. Je to těžký. Tvůj tip na sobotní finále, které začíná v 17 hodin. Tak komu jako víc věříš, nebo kdo má větší šance podle tebe?
1: Jestli dovolíš ještě takovou malou vsuvku, když jsem se díval na obě holky, tak samozřejmě jsem jim fandil jako všichni a říkal jsem si dvakrát, nebo u každý jednou minimálně, že urazili karty Boha, jo. Hmm.

0: hráli na turnajích karty, tak mezi zápasama, tak se to takhle nějak říkalo. No a u Muchový jsem to viděl, když měla 4-1 v tiebreaku na 5-1, vlastně halvolej. Halvolej není nikdy lehký úder, ale byla na síti a celý kurt volný a dal ho do autu, tak jsem si říkal, ty báho, to jako se může otočit. A kdyby nedala ta golf ten stobal do sítě na matchball, tak to mohlo tak být. A to samý k té Lindě, tam měla zase set a na 4-1, taky jako takovou polonahrávku, jak ti to zkazilo. Naštěstí v tom ženském tenise, a to řekl někdo chytřejší než já, dostává vždycky druhou šanci. A to se jim stalo, že jo, vlastně, ale že jsem se bál, že už to nedotáhnou do vítězního konce. A k tomu kraťasu golfovi říkám zlatý pravidlo pana Žovky, že stobal musí vždycky přesít a do kurtu, že některý hráči to dají vedle. Prostě ten stobal, když dáte přesít a do kurtu, tak vždycky ho můžete vyhrát, jinak je to bod.
1: Dobře.
0: A poslední typ je hrozně těžký, záleží, jestli tý Muchový prostě opravdu něco je s tím příštím svalem nebo ne, jestli byla tak ducha přítomná, že řekla teda na konferenci, že s ním nic nemá, to se neví, dávají dohromady, jak se to povede a jestli je zraněná, nevím, já bych to viděl 50-50.
1: Dobře.
0: Možná lepší pro Muchovou, nebo těžší pro Muchovou takhle je to, že už přesně je starší, zatímco Nosková se tam ještě někdy může dostat.
1: Zdeňku, díky za tvůj pohled a budeme držet v každém případě na českém finále palce, český palce. Tak měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.

0: Miloš se plně soustředí na dnešní kvíz.
1: Ano.
0: Co, jsi rozcvičen?
1: Ano.
0: Tak si dáme zprávy, ne?
1: Já nevím, jestli to bude stačit, ale.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Dobré dopoledne u krátkých zpráv. ANO by v červnu ovládlo volby se 34%, ODS má 13% a STAN 12,5%. Poslance by získali také SPD a Piráti a z 5% i motoristé. Uvedlo to průzkum Median. Chrudim zvažuje, jak ve městě zajistit dostatek nabíjecích stanic pro elektroauta. Nabídku soukromé firmy zatím radnice odmítla. Historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vzbudilo ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Bouralo se na D1.
7: K nehodě osobního vozidla a světelné signalizace došlo na 146. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. Nehodě došlo v levém jízdním pruhu, místo je tak průjezdné jedním jízdním pruhem a zdržení je maximálně do 10 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic, Adam.

0: blíží, za 6 minut se otevírá naše registrační místnost. Máš náš obývák Frekvence 1, kde se můžete přihlásit přes počítač, telefon, všechny tady, co máte po ruce, dáte si jakoukoliv přezdívku nebo svoje křestní jméno a jste přihlášeni do kvízu Sestřelte Miloše na www.frekvence1.cz a tam už uvidíte moji fantastickou fotografii bez úprav.
1: Jistě? Když říkáš ty chytrý přístroje,
0: dvě, tak tři plastiky.
1: Mám pocit, že dneska ve sněmovně našli nějaké chytré odposlouchávací zařízení.
0: Teď je to trend.
1: No, jako no, takže se to hodí. I na to můžete zkusit hrát.
0: Jasně,
1: klidně,
0: jasně,
1: je to na vás.
0: Jasně.
1: Tak, frekvence 1.cz, jsem zvědav na tu účast, protože prázdniny, a to vidím i u nás na sídlišti, že najednou zaparkuju. Ty lidi tady prostě nejsou. Výhodou je, že se dá hrát i na pláži v Chorvatsku.
0: To je vlastně pravda. No? To je vlastně pravda.
1: Tak jsem zvědav.
0: Teda. Tak uvidíme, jaká bude účast, ale budeme samozřejmě držet palce všem, kdo do toho s námi dneska půjdou. Tak přátelé, máte ještě 5 minut na to, abyste se zaregistrovali. Já stále neznám téma, ty už ho víš.
2: Je to proflákli vedle kolegové, nechci.
0: A říkal si, že teda už zdaleka nemáš takový optimismus, jako jsi měl ještě před chvílí, že jsi říkal, že prej budeme dobrý.
1: No, já si myslím, že ty bys mohl být takhle. Ty budeš určitě lepší než já. To se mi stejí.
0: To je velmi zavazující, ale víš, jak to je.
1: No. Tak hele, držme si palce. Za chvilku.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Vaše.
1: No tak jsme tady. Je to tady, přátelé. Několik málo sekund, jak se dřív říkalo vteřin, nám chybí k tomu, aby jsme odstartovali páteční kvízeček. A já už teď vím, jaké je téma.
2: Jsou to letní hity.
1: Letní hity, já jsem vás zaslech a už to nešlo vzít zpátky.
2: Letní hity.
1: To zní to velmi jako easy, jo, ale...
2: Ale pro mě to nebude, ty jsi jako větší odborník, ty jsi v tom rádiu už byl tenkrát, že jo, když já ještě chodil do školky. Tak, pojďme na první otázku. Co znamená v překladu Despacito, tedy název letního hitu z roku 2017? To nevím, buď to je to rychle, pomalu, nebo dokola. To nevím.
1: Já to nevím.
2: To by mohlo být pomalu, ne? Je to taky pomalý. Despacito.
1: No, ale máš pravdu pomalu. A já jsem dal dokola.
2: A jo.
1: No.
2: Je furt dokola s tebou.
1: No. Já teda bohužel nejsem fanda těchto písní.
2: Ale 930 hráčů, no prázdniny jsou znát trošku.
1: No.
2: Pojďme na další otázku. Jakým pohybem začíná tanec na hit Macarena? Jej, dát ruce za hlavu, dát ruce před sebe, dát ruce v bok.
1: Ježišmarja, počkej.
2: Dát ruce za hlavu, dát ruce před sebe, dát ruce v bok. No teď napovídej, když už jsem to dal blbě.
1: Já jsem to dal taky blbě.
2: No, tady Šárka.
1: Já jsem to dal taky blbě.
2: Já jsem dal v bok.
1: No a já jsem
2: to dopředu.
1: Já jsem dal taky v bok. To je ale super chyták.
2: A většina lidí to věděla, člověče.
1: A to je super chyták, protože prostě to všichni věděli, akorát jak to začíná, že jo.
2: A jo.
1: A já se jako tanečník většinou chytám pozdě, no nic.
2: Tak.
1: No tak já to tuším.
2: Jaký žánr představuje hit Mr. President Coco Jumbo z roku 1996?
1: No tak to
2: buď to je to Eurodance, thrash metal, anebo rock.
1: Tohle to vím.
2: Dnešní téma letní šity.
1: Ano.
2: Tak, tohle je samozřejmě Eurodance úplně jednoznačně. No, to je samozřejmě.
1: To je Eurodance. Eurodance.
2: Já jsem nervózní z toho nějaký,
1: Já už jsem dlouho nedělal. Už jsem dlouho netančil Macarenu.
2: Ženský člověče obsadili úplně první místa,
1: no, tak
2: koukám. No my jsme mizerně, 760 člověče. Jaký rapper spolupracoval s Robertem Burianem na písni Žijeme len raz? Hector, Rytmus, Ego.
1: Já to typuju.
2: Netuším. Řekl bych Ego, dal jsem Rytmus.
1: Já jsem dal Ego.
2: To je ti bližší, víš?
1: Ale dal jsem to dobře.
2: Ty a tvoje ego.
1: Ty je super. Víš, jako ne, také normálné ego, jako hovado.
2: Tak Niky na prvním místě, Veru na druhém, tvoje máma na třetím. Miloš 580, jsem sedmistej, kamaráde.
1: Super.
2: A doplňte text písně Heleny Vondráčkové, tvá kopaka bána, horko a žár kopaka bánou, chci znít, být, žít. Já myslím, že tam je jít vždycky.
1: To nevím. Já teda si myslím, že vím, ale já už nevím.
2: U mě už je to jedno, já jsem v podstatě na konci.
1: Mám to dobře,
2: být.
1: Mám to dobře, ano.
2: Chci být Copacabana.
1: No, je to jako...
2: To je trošku blbý, no, ne?
1: Jako asi tou uvolněností, jako...
2: Jo, aby po tobě tam lidi radostí, chodili, leželi na
1: ano,
2: tobě.
1: Ano, přesně
2: ručník
1: tak.
2: Na tebe
1: válali
2: házeli.
1: Se po tobě.
2: 1027 hráčů.
1: Ano.
2: A kdo naspíval hit Léto s tebou z roku 1976? Tak to vím úplně přesně.
1: Já taky.
2: Konečně se, jako...
1: Jasně,
2: konečně
1: no,
2: jsme doma, že jo?
1: To je mimochodem velmi hezký song.
2: Karel Gott, Vláďa Mišík, Jirka Schellinger.
1: Ano.
2: Bez diskuzí.
1: To je fakt jako hezký song. I vlastně netradiční trošku. Pro, a teď už to můžu říct, pro Jirku Schellingera.
2: Jo.
1: Ano.
2: Když konec, jsou tam sedmdesátky a najednou nám to jde, pojďme na další
1: otázku.
2: Když
1: tam bude vejvoda, tak budeme dobrý.
2: Ale pomohlo ti to, člověče, 360.
1: Jo,
2: místo.
1: Jo, jo.
2: A pojďme na další otázek. Pod jakým jménem naspívali v roce 2016 Syndl X, Michal Malátný a další hit Léto lásky? Band Aid, Summer All Stars, Eine Bande.
1: Ježíš, vůbec, já ani neznám ten song, jako jo.
2: Ale to se dá odhadnout celkem. Je to jo. Letní, ne? Tak.
1: Já to mám dobře, no.
2: Summer All Stars,
1: ano.
2: Je správná odpověď. Tak, většina lidí to trafila.
1: To asi věděli
2: teda.
1: Všichni, no. V podstatě.
2: Veru na prvním místě, Miloš 380, já jsem šestistej, to je hamba. 1034 hráčů. O čem zpívá Karel Gott ve svém hitu Léta prázdnin? O dětství a přátelství, o prázdninách u babičky, o nevěrné ženě. A zase, podívej, zase sedmdesátky, zase to vím. Tady je něco blbě.
1: Já si myslím, že to vím, ale...
2: A svět byl
1: vlastně
2: fajn,
1: obě,
2: byl náš,
1: no, je to od dětství a přátelství.
2: Je to tak.
1: Ano, ano.
2: Tak Goťáka bych měl, Schellingera bych měl. Pojďme dál. Jsi nervozní, co přijde?
1: Ne.
2: A pozor, čí hit přespíval těžký pokontr pod názvem Korále Sandále?
1: Tak to se vyučuje na školách tohle, že?
2: Gypsy Kings, Los Del Rio, Las Ketchup. Mm-hmm. Máš pravdu.
1: To se... Už na základní škole.
2: Co tam?
1: No, první hodina zpěvu.
2: Tak, jsou to samozřejmě Gypsy ano. Kings.
1: No. Ano. Korály. Na cestu k svobodě statečně vykročili ty děti, co věří, že jim nejlíp.
2: My jsme na konci.
1: Na konci.
2: Čověče, 218. místo, to není zlý, ne?
1: Tak jako mohlo to být lepší, ale není to, jako není to úplně jakože na červenou kartu. Není to. Jako není to na šampaňský, ale není to na červenou.
2: A z tisíci hráčů, myslím,
1: jo,
2: že jsme
1: tak
2: docela
1: jako,
2: dobrý.
1: Tak to je docela.
2: Takže Jaynana,
1: gratulace.
2: Úplně na bedně, gratulujeme. Ilja druhý místo, Hanče třetí místo, no.
1: Ale Macarena výborný chyták, že jsem si rychle přehlával ten klip, mě tam vždycky zaujaly teda ty holky, než ty dva kluci.
2: Právě.
1: Starší. Takže Los Del Rio a tam jako prostě se člověk díval úplně na jiný momenty, než jestli začíná s rukama za hlavou, nebo jestli začíná s rukama před sebou. Nebo...
2: Já vlastně vůbec nevím, že měli ruce. Tak jo, no.
1: Dobře.
2: Tak,
1: přátelé, děkujeme za účast, která byla velmi hezká na to, že jsou prázdniny a dovolené, a my se budeme těšit samozřejmě příští pátek opět na kvízu se Střelte Miloše. Přeju vám hezký víkend, užijte si to, má být hezký počasí. Pokud se chystáte třeba ještě do Varu, tak se to tam dvojnásobně užijte, a pokud se chystáte na dovolenou, na prázdniny, tak trojnásobně. S frekvencí 1 to bude ještě víc hezký. Mějte se. Sestřel Miloše.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A věm chci zrát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
7: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
8: Nejlepší letní zavařování. Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Je to tak, jsme připraveni. Stejně tak Lucie Šmídová je zde. Hezké dopoledne.
11: Pěkné dopoledne. Inflace v Česku klesla. Fotbalové mistrovství má prvního semifinalistu a nehodu řeší na D1. Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5% z květnových více než 2%. Data dnes zveřejnil Český statistický úřad. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek, za snížením stojí hlavně levnější potraviny.
12: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Připlácíme si naproti tomu za bydlení, protože je nájemné nám meziročně vzrostlo téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad dvojku a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
11: Dufek doplnil, že až 3% inflace na přelomu roku hrozí kvůli rostoucím cenám energií. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy už nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Hasební práce na místě pokračují. Hasičům bude znovu pomáhat vrtulník. Kolony aut se v Pardubicích přesunuly k obchodnímu centru. Dlouholetý problém s ucpanou dopravou v krajském městě tak jen změnil místo.
13: Situace tady je podobná východnímu vjezdu do Prahy kolem obchodní zóny. Stejně jako tam i tady řidiči trpí především ve špičkách v nehybných kolonách. Ty sem přivedl nový severovýchodní obchvat Pardubic. Doprava tady vzrostla od té chvíle zhruba o 5000 aut denně. Zatímco prostoru před nádražím a kolem Vonkova mostu se ulevilo, výjezd na lázně Bohdaneč a Hradec Králové se zpomalil. Město teď chce koupit pozemky od obchodáku, aby rozšířilo silnice. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
11: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. V úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany. Jejich souboje na programu dnes. Favority budou Španělé, kteří s Belgičany neprohráli 40 let.
14: Frekvence 1. Počasí.
11: Máme před sebou další sluneční den, bude jasno až polojasno. Jen na severu a severovýchodě může být místy oblačno a nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.
14: Frekvence 1. Doprava.
11: Bouralo se na D1.
15: K nehodě osobního vozidla a světelné signalizace došlo na 146. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. K nehodě došlo v levém jízdním pruhu, místo je tak průjezdné jedním jízdním pruhem a zdržení je maximálně do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic ARAM.
16: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
11: A po zprávách už je čas na to nejlepší z muziky a taky Robina Sobka.
10: Je to tak, jsem zde, jsem na místě, 4:50, ještě jednou krásné dopoledne. Nebudeme to nějak prodlužovat ani zdržovat, budeme rovnou servírovat to nejlepší z muziky, Roxette, Oval City a taky kapela Krištof. A pokud už teď víte, kdo dneska slaví narozeniny, tak nám rovnou napište na 736300444, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se, jako ve škole a... My se o zbytek postaráme, Lucinko, co pak?
11: Ano, souhlasím s tebou.
10: Jo?
11: Chtěla jsem popřát krásný pátek.
10: Dobře, tančíš u toho, děláš zvláštní pohyby, tak si říkám, asi to je tím pátkem?
11: Ano.
10: Bláznu svátkem.
11: Přesně tak.
10: Ano, tak jo, dobře, no tak jo, tak užívejte ten krásný slunečný bláznivý den. No a za chviličku jsme zpátky.
14: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Roxette, kteří otevřeli páteční dopoledne s datem 10. července na Frekvenci 1. Máme 10:45 a musím podotknout, že první letošní rádio Kemp Frekvence 1 je úspěšně za námi. Samozřejmě my směle budeme pokračovat dál a ty další budou následovat každou středu až do konce prázdnin, až do 26. srpna. Takže z té široké nabídky můžete vybírat už teď na našem webu frekvence1.cz. Startujeme vždycky ve 2 hodiny odpoledne, na tom se nic nemění a měnit nebude. S tím, že mezi 19. a 20. se vždy můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. No a postupně se teď budou střídat Poka, Michal Hrůza, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a taky Marpo. Po celou tu dobu budeme dění z Rádio Kempu přenášet přímo do éteru a vy všichni návštěvníci, kteří dorazíte na místo, na jakýkoliv Rádio Kemp v průběhu prázdnin, můžete nahlédnout pod ruce mým kolegům, podívat se do zákulisí toho živého vysílání, potkat se s kolegy moderátory, pokecat, dát si třeba drink, pivko, nebo nevím, cokoliv, na co budete mít chuť, třeba špekáček, protože se budou zase opékat. Ano, táborák je součástí Rádio Kempu Frekvence 1, stejně tak jako soutěže anebo oblíbené kelímky štěstí. No a teď už stačí jenom vybírat z termínu, jako je Camping Lipno Modřín, tu další středu, nebo budeme v kempu Stříbrný rybník, v kempu Strážnice, budeme v kempu Pohoda, kempingu Vranovská pláž, zavítáme na koupaliště a kempu Podbořany a všechno zakončíme 26. srpna v kempu Kristýna. Tak vybírejte a doražte.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty

0: To nejlepší z muziky Lucie, taky Amerika, co vám budu povídat, chybí v této kapele ten David Koller. Nicméně je pravda, že já jsem se vlastně vychutnal jeho koncert naživo minulou sobotu ve Varech. Byl to neskutečný koncert, neskutečná show, která trvala poměrně dlouho, určitě hodinu a půl, možná i déle. Možná to celé vlastně bylo lepší než tou kapelou Lucie, ten David Koller se svým bandem. Já doporučuji opravdu jakýkoliv jeho koncert. Nicméně, když jsem zmínil Lucie, tak Lucie bude mít, samozřejmě bez Davida Kollera, koncert zítra ve Varech. Tak to jenom, kdybyste se tam někde poblíž vyskytovali. My jdeme dál na frekvenci 1, před námi je 24/7 Sunrise Avenue, taky Miley Cyrus. Za chviličku narozeninové okénko, budeme před narozeninám, já už jsem tady zaznamenal pár vašich narozeninových SMSek a vidím tady i nějaké to telefonní číslo na jednoho z vás, takže já myslím, že určitě někoho příjemně překvapíme a doufám, že i potěšíme po telefonu. Ale pište ještě další zprávy klidně, pokud máte někoho ze svého okolí, koho opravdu máte rádi, na kom vám záleží a slaví dnes v pátek 10. července narozeniny, tak napište, kdo to je, jak se jmenuje. Podepište se do té zprávy a hlavně tam vložte taky nějaký ten obsah, co mu chcete vzkázat. Klidně využijte i aplikaci Frekvence 1. Pokud ji nemáte staženou, vyplatí se to, stáhněte si do telefonu, je to opravdu velmi jednoduché, namluvte tam zprávu, hlasovku a my ji tady odvysíláme. Klidně už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: K nehodě tří osobních vozidel došlo na 207. kilometru u Rohlenky, a to na dálnici D1 na trase Vyškov-Brno. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. K nehodě osobního vozidla do světelné signalizace došlo na 146. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. Kolem nehody projedete jen s minimálním zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Aram.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Jak já se napařil na tenhle ten hit Zidlo for 24/7, to nejlepší z muziky ve 10:45 dopoledne na frekvenci 1. Tak a teď už pařit a oslavovat budete vy, protože jsou tady páteční dopolední narozeniny, budeme volat Helence Rouskové. Upřímně, já jsem nečekal ani tolik telefonních čísel, jako co se tady dneska strhlo při pátku. Jsem z toho mile překvapen, ale můžeme volat samozřejmě jenom na jedno jediné telefonní číslo, bohužel. Tak zkusíme hned tady to první a uvidíme, jestli Helenka bude napříjmu, jestli nám to zvedne a budeme jí moct popřát přes telefonní aparát. Pokud ne, no tak určitě využiju ještě jiné telefonní číslo, ale je jich tady teda požehnaně. Dneska opravdu každá zpráva v podstatě obsahuje jedno telefonní číslo. Ale tady to nevypadá, že by nám to Helenka zvedla. No, tak vidíte, tak možná využijeme ještě jiné telefonní číslo, každopádně je to škoda, protože...
1: Prosím, Rousková.
0: A, Helenka Rousková u telefonu, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Helenko, tušíte, kdo vám volá, nebo vůbec netušíte?
1: No, řekla bych, že z rádia.
0: Z rádia vám volá, ano. Robinsovek, tady je frekvence jedna, všechno nejlepší k narozeninám.
1: Ježíš, tak vám děkuju. To jste milí.
0: Jo, no tak jo, tak já doufám, že vás to nějak příjemně překvapilo. Co?
1: Určitě, určitě. Jo, mám husinu, no.
0: Já tady mám SMS-ku od Dany, tak poslouchejte. Dobrý den, milé rádio, chtěla bych moc poprosit, jestli by bylo možné zavolat dceři Helence Rouskové k narozeninám. Přeji ti oceán zdraví, moře lásky. Je zro štěstí, rybník pohody. Milá Helenko, užij si narozeninový den. Pac a pusu ti posílá mamka. Děkuji moc, jste skvělé rádio. A pozor, první rádio Campbell, skvělý. Přeji všem hezký den. Dana!
1: Jo, jo.
0: Teda,
1: mamina nesklame.
0: Mamina nesklamala a byla dokonce na našem prvním rádio Campu.
1: Jo, tak to je skvělý.
0: Helenko, kde jste byla?
1: Tak jste mi udělali radost.
0: Jo. A taky přijedete na nějaký kemp za náma, aspoň?
1: No to nevím.
0: Nevíte, nemáte čas.
1: Zatím plány nemáme.
0: Jasně, no tak aspoň budete poslouchat třeba u rádia. My zdravíme maminku, je skvělá, že napsala, že si vzpomněla, budete slavit spolu.
1: No jo, ale až příští týden.
0: Až příští týden, dobře, až bude čas, tak si to pěkně užijte. Ještě jednou za...
1: Děkuju.
0: Frekvenci 1, hodně zdraví. No a třeba zase někdy, mějte se hezky.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
0: Taky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Taky píše Natálka, Robine, zavolej prosím tě naší dceři Martince, popřeji k jejím kulatým 20. narozeninám, díky, lásku, štěstí, zdraví, to všechno přejí mamka, taťka a taky sestra Natálka. No tak Martinko, pokud posloucháš, všechno nejlepší od Frekvence 1. Bohužel volat nemůžeme, to bych tady nedělal nic jiného celou hodinu, protože je tady opravdu spoustu telefonních čísel, už tady vidím další hned před sebou a k tomu je zpráva. Dobrý den, rádi bychom popřáli přes éter Frekvence 1 k narozeninám mistrovi, který se jmenuje Honza Mrázek. Doufám, že Honza poslouchá, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Pěkný den přeji holky z Ariesu ve Vrchlabí, zdravíme do Vrchlabí, zdravíme nejenom holky, ale taky Honzu oslavence. Jedeme dál, Máca, dobrý den, Robine, prosím, zavolejte mé kamarádce z práce Peťa. Dneska má 46. narozeniny, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, ať si užije celý den, hlavně doma, s rodinkou. Tak takhle nám to napsala Máca, my přejeme taky všechno nejlepší Pétě. A ještě je tady zpráva, Robine, popřeji naší sestřičce Milušce, ta má dneska nádherné 71. narozeniny, tak všechno nejlepší, Miluško. Pevné zdraví, hodně lásky je tady, spokojenost, pohodu, šťastný život bez starostí a vždycky dobrou náladu ze srdce přejí sourozenci Rozinka, Toník, Marta, máme tě rádi, já doufám, že Miluška poslouchá. Hlavně hodně zdraví přejeme za celý tým Frekvence 1, 71, krásný věk. A slaví také člen britské skupiny Pet Shop Boys, Neil Tennant. Takže alespoň malá ochutnávka jednou hitu od Pet Shop Boys, Always on my mind, se jmenuje písnička. Neil se narodil v roce 1954. Přejeme hodně zdraví a přejeme vám samozřejmě to nejlepší k narozeninám. I vám všem ostatním, kteří jste neměli čas napsat a právě dneska v pátek 10. července slavíte, vám budeme hrát to nejlepší z muziky za chvilku.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: To nejlepší z muziky je Fun on Blowns tady u nás na Frekvenci 1 po zprávách Survivor. Máme si jednu krásnou filmovou melodii s Rockyho a taky Eva Farná bude. Za chvíličku další zprávy.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rady. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Trefíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme se rád s Ondřejem Albrechtem.
8: Já přeju hezké dopoledne. Hasiči ve Zlíně pokračují v zásahu u požáru výškové budovy číslo 34. Zdravotní pojišťovny podporují zákaz prodeje energetických nápojů dětem a s kolonou počítejte na D1. Hasiči ve Zlíně pokračují v hasebních pracích kvůli požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Jak Frekvence 1 řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček, hasí se i ze vzduchu a místo ohledává i dron.
9: Probíhá jednání se statikem, stavebním úřadem. Na místě nadále během dneška zasahuje 15 jednotek, jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů s cisternami a výškovou technikou. Na místě je taky dronová služba, která neustále provádí monitoring jak té budovy, tak okolních budov. Zřízeno je čerpací stanoviště na Dřevnici, které dopravuje vodu na místo událostí. A i nadále se počítá s využitím leteckého hašení, to znamená pomocí bambivaku.
8: Při požáru se podle něj nikdo nezranil. Příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobený škod. Policie má zatím podle mluvčí informace o odhadované škodě na uskladněné obuvi firmy Vasky za 60 až 80 milionů korun. V jednacím sále vlády, kde platí přísná pravidla, uklízeči koncem ledna našli nahrávací zařízení. Podle Seznam zpráv nález nehlásil nikdo policii, tajným službám a dodnes není jasné, kdo ho vlastně přinesl a proč.
10: Elektronické zařízení o formátu kreditní karty mělo skončit v šuplíku šéfky úřadu vlády Tinde Bárty. Pravou ruku premiéra o tom ale nejprve nikdo neinformoval. Dozvěděla se to až po několika týdnech. Šlo o čínský výrobek, který umožňuje nahrávat konverzace a obratem je odesílá na internetové servery a s pomocí AI zpracovává jako text. Při samotném jednání kabinetu jsou přitom striktně stanovená pravidla pořizování zvukového záznamu a místnost se pravidelně kontroluje proti odposlechům. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Svaz zdravotních pojišťoven podpořil návrh na omezení energetických drinků pro děti. Konkrétní věkovou hranici, pod níž by si děti nemohly tyto nápoje koupit, považuje jeho prezident Martin Balada za politické rozhodnutí. Ve sněmovně vzniká napříč politickým spektrem návrh na takovou regulaci. Má podporu i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Podle výrobců ale nemusí zákaz automaticky vést ke snížení konzumace kofeinu mladistvými. Automobilový jezdec Dominik Střítelský bude na nadcházejícím Bohemia Rally Mladá Boleslav hájit vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. V půlce sezony po třech odjetých závodech má v čele náskok 22 bodů před Filipem Marešem. Třetí je s odstupem dalších 5 bodů Adam Řezík. Vedle Stříteckého nebo Kopeckého budou o výhru usilovat loni nejrychlejší Rakušan Simon Wagner, Březík, Erik Zeiss nebo Jan Kundlák.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Dnes budou teploty kolem nějakých 24 až 29 stupňů Celsia. Na severovýchodě území to bude jen kolem 23. Bude jasno až polojasno, během dne se ale spíš na severovýchodě území objeví oblačno a místy výjimečné přehánky.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: Provoz je hustý před Brnem na dálnici D1 na 176. kilometru. V koloně se tam zdržíte kolem 10 minut, nákladní dopravy o něco déle. A potom pokračuje kolona i za Brnem na 200 až 209. kilometru. Je to na dalších 15 až 20 minut. Komplikovaný je i příjezd do Prahy po dálnici D8. Na posledních 5 kilometrech je kolona zhruba na 10 minut. Pokud pojedete po silnici 35 přes Vysoké Mýto, tak tam počítejte s tím, že se taktéž zdržíte, a to minimálně 10 až 15 minut v obou dvou směrech. No a stále ještě platí taky komplikace v samotné Litomyšli, a to především před Litomyšlí od Mýta. Tam je to taky zhruba na nějakých 10 minut. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Robin Sobek.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Vítejte, pojďme na to, odstartovali jsme další hodinu toho dnešního pátečního dopoledne, máme 4 minuty po 11. Za půl hodiny budeme hrát o 34 500 korun, tohle je aktuální bank posledního slova s větou Pepy Vrtal alias Fotra na tripu, který mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde, tak přemýšlejte, namáhejte paličky, makovičky a třeba to klapne a před víkendem si odnesete tenhle ten nádherný balík peněz a užijete si víkend, budou velké oslavy, grilovačky a kdo ví co ještě. Necháme to na vás samozřejmě. A vynechte na nás ještě jednu radost, lépe řečeno na Tomáši Fílovi, protože ten už nějaký ten pátek jezdí s naloženým autákem výher a kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, voucher do restaurace Foodmark v hodnotě 500 korun a k tomu přidávají pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. A to všechno v jednom balíčku budeme rozdávat společně okolo 11:45. Tak poslouchejte pozorně. A hezky se bavte. Survivor, Mr. President, opět a Radeček a Eli. No, i tak to za to stojí.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muziky Survivor na frekvenci 1:15. Dopoledne, hezký pátek vám všem. Už jste slyšeli o superterminálu Písnice? V Praze nastoupíte do metra a vystoupíte ve středních Čechách. To je co? To bude progres. Opravdu, na metro nasednete v podstatě v centru Prahy a mělo by vás to vysadit teda ve středočeském kraji. Ono to může znít jako nesmysl, ale ne tak docela. Vestibulu plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má totiž skutečně stát geograficky přesně na hranici metropole a středních Čech. Nejjižnější stanice metra, do které by vlastně vlaky měly začít jezdit v roce 2032, nebude stejně jako Zličín, Letňany nebo třeba Černý most, pouze konečnou metra, ale zároveň taky důležitým přestupním bodem. Je to tak, periférie před expanzí, dá se říct. Součástí toho terminálu v Písnici má být také P+R parkoviště pro více jak 400 aut a také autobusové nádraží. Model dopravního podniku hlavního města Prahy počítá s tím, že do Depa Písnice dojede denně víc jak 5000 lidí. Třeba plus minus 5500. Celkově trasa D, včetně stanice Depo Písnice, odlehčí tak lince C a rovněž vlastně oblasti okolo Kačerova, kam zajíždějí autobusy z Krče, Písnice a taky Lhotky. Navíc se díky ní posune přestupní terminál pro obyvatele okolních obcí, kteří třeba do Prahy dojíždějí. To znamená třeba pro lidi z Dolních Břežan, Vraného, Jílového a okolí, včetně oblasti Benešovska, bude tato trasa výrazně lepší než dosud, kdy musí na Kačerov anebo třeba Budějovickou. No tak jsem zvědav, co všechno se změní, přátelé, za 6 let. V roce 2032.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírám.

0: Scorpions, you and I, to nejlepší z muziky, máme 11:30 a před námi je poslední slovo.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Budeme hrát o fůru peněz, o balík peněz, o hromadu peněz. 34 500 máme aktuálně v banku, volat můžete teď na 257 400 999 a já se rovnou zeptám, koho tam máme jako toho nejrychlejšího. Hezké dopoledne, hezký pátek, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady je Babča z Blanenska.
0: Já nevím, jestli jsem dobře rozuměl, ale slyšel jsem Babča.
3: Ano, Babčo seniorského věku.
0: Babčo, a jak se jmenujete normálně na jméno? Nebo takhle vám říkají?
3: Ne, jmenuji se Svatava.
0: Svatava, aha, Babča Svatava. A vy jste taková pohádková babička teda, jo? Nebo jak tu mám rozumět?
3: Ne, ale už hodně stará.
0: Hodně stará. Já jako gentleman bych se neměl ptát na věk, babčo, ale mě jenom zajímá, co znamená hodně stará. Tak jenom tak nemusíte říkat přesně, ale co je hodně stará, to je...
3: Já za to se nemám stydět, je mě 81.
0: 81, ježíš, už teď vám tleskám, babčo. Protože to je požehnaný nádherný věk. Přeju vám hodně zdravíčka do budoucna. A kdybych to mohl ovlivnit, rovnou vám posílám ty penízky. Babčo, nemůžu, nejde to, jo?
3: No, když to půjde, tak to vyjde, když nevyjde, nevyjde. To
0: tak,
3: je jenom pro radost.
0: To je ano. Správný přístup. To je správný přístup. Tak jo, tak připravena na hru, jdeme na to?
3: Ano, jdeme.
0: Dobře, pouštím větu fotra na tripu, zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Co je to?
3: Voda.
0: Obyčejná voda. Tak pojďme zkusit, co nám udělá slovo voda.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Ach jo, obyčejná voda to není.
3: No, nedá se nic dělat. A jsem se dovolala po takových 3 letech, co to zkouším.
0: Po 3 letech jste se dovolala?
3: No, ale nedělám to pravidelně vždycky, když to zaslechnu, pač to rádio mám jako kulisu puštěný od rána do večera a někdy to stíhnu doběhnout pro telefon a někdy ne. Dneska se zadařilo.
0: Tak ne, že mě zavoláte v 84 letech, babčo.
3: No, to taky možný.
0: Ne, za žádné 3 roky. Zavolejte mnohem dřív, jo?
3: Budu volat
0: dřív. Super, tak jo, tak my držíme palce, přejeme ještě jednou hodně zdraví, mějte se krásně, tam u vás. Děkujeme a zase někdy nashledanou. Tak, babča Svatava už je pryč, ale byla velmi milá, teda musím říct, velmi milá paní. Díky ní jsme přidali do banku posledního slova 500 korun navíc, to znamená, zaokrouhlili jsme díky Svatavě na 35 tisíc a pokračovat se bude v 4:30 odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Nehoda vozidel na 207. kilometru u Rohlanky na dálnici D1 komplikuje provoz z Brna do Vyškova. Zdržení okolo 20 minut začíná u Šlapanice. A k nehodě vozidla do Šipky došlo na 146. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. Zdržení před nehodou je 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
1: Frekvence 1.

0: MC Erik a Barbara, keď príde láska, máme 11:45 a pokračuje páteční dopolední Frekvence 1. A opět budeme dělat radost v našem éteru, protože my, Frekvence 1 a taky Coca-Cola, vyrážíme pravidelně za vámi už nějaký ten pátek. A co se týká tohoto týdne, no tak krom středy, kdy jsme měli radiokemp, Tomáš den co den jezdí s naloženým autákem výher a ten, kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle Coca-Cola, k tomu voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun, k tomu taky pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. Takže toho rozdáváme poměrně dost té radosti. A na telefonu už máme Tomáše Fílu, tak doufám, že máme dobrý zvuk, dobrý signál a že nám prozradí, kam těsně před víkendem vyrazil.
1: Hezké poledne, Robine, zdravím ze Smetanova náměstí z Litomyšle, kam jsem dnes opět dorazil za našimi posluchači. Slyšíme se perfektně, doufám, že i vy slyšíte perfektně mě, protože já už tady dnešní vítězku mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, Věra.
1: Věrko, vy jste celá rozesmátá, vyletněná, máte sebou krásnýho malinkýho pejska, jak se jmenuje?
2: Ela.
1: Ela, tak zdravíme i Elinku, nebudeme jí nutit štěkat na pozdrav. Mě by ale zajímalo, než dostanete všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil, co jste zrovna dělali, když jsme hlásili, že přijedeme za vámi do Litomyšle?
2: Měla jsem nádobí.
1: Mila nádobí a u toho Frekvence, no a teď jste tady, máte to domytý nebo ne?
2: Mám, stihla.
1: No tak to je důležitý, aby tam nezůstaly nějaký špinavý pekáč a talíře. Tak, v každém případě, Věruško, všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil, jsou vaše, takže tady jsou.
2: Děkuju, aura, díky.
1: No a slyšeli jste to sami, spousty radosti jsme dnes přivezli do Litomyšle. A pozor, v pondělí zase vyrazíme někam jinam za vámi, kam se dozvíte v ranní vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. No a my vám s Věrkou přejeme dobrou chuť k obědu, tak ahoj.
2: Ahoj a děkuji Frekvenci 1 za dárky.
0: Za málo, Věra a taky Ela jsou dnešními vítězkami, takže obrovská gratulace. Přátelé, mistrovství světa ve fotbale stále pokračuje v plném proudu, takže se můžete vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks. Můžete tam sledovat zápasy, fandit, zároveň soutěžit o skvělé ceny. A co k tomu budete potřebovat, jenom dát si nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App a pak jste ve hře. A tu mapu podniku Food Marks hledejte v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.

To nejlepší z muziky Summertime se dnes se jmenuje hit od Lany Del Rey na Frekvenci 1. Za chviličku pravé poledne budou zprávy, po nich Bob Sinclair. A nebo taky Vanessa Vivec.

0: Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Ano, my jsme připraveni na zprávy, stejně tak Ondřej Albrecht, pojďme na to.
5: Hezké poledne, sněmovna potřetí obnovila závěrečné schvalování sporné koaliční stavební novely. Hasiči mají rozsáhlý požár bývalého baťovského skladu ve Zlíně pod kontrolou a se zdržením počítejte na dálnici D1. Poslanecká sněmovna potřetí obnovila závěrečné schvalování sporné koaliční stavební novely. Poslanec opoziční KDU-ČSL Petr Hladík, bývalý ministr, dnes na plénu řekl, že mezi opozičními strany panují obavy, aby rychlejší stavba nepřipadla těm, kteří si povolení vylobují.
6: Je naprosto stěžejně a důležité, aby jsme dokázali stavět rychle, efektivně, smysluplně, s jasnou právní oporou, ale také spravedlivě, čitelně a tak, aby ti, kteří mají buď to hodně peněz, nebo velké lokty, anebo prostě jenom si to někde vylobují, tak aby tady neměli v České republice 35 let od revoluce větší práva.
5: Očekává se, že poslanci dnes budou o podobě stavební novely hlasovat. Koaliční předkladatelé si od změn stavebního zákona slibují zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Hasiči mají rozsáhlý požár bývalého baťovského skladu ve Zlíně pod kontrolou. Hašení ale pokračuje a omezení v okolí potrvají nejméně do pondělka. Stav ovzduší prověřovala včera také chemická laboratoř. V ovzduší ale nenaměřila nebezpečnou zvýšenou koncentraci škodlivin. Společnost Alpinpro potvrdila, že přišla o zboží za více než 500 000 korun a pojištění podle majitele nepokryje všechny náklady. Firma proto zastavila provoz e-shopu a hledá nové skladovací prostory. Příčinu požáru dál vyšetřují kriminalisté společně s hasiči. Pražští hygienici loni udělali 43 neohlášených kontrol zaměřených na výskyt bakterie Legionella v teplé vodě v ubytovacích zařízeních. Nevyhovujících bylo 25 vzorků. Legionellózou se v minulém roce v hlavním městě nakazilo 57 lidí. Letos do června 28. Nemocnost v metropoli je tak zhruba na republikovém průměru. Hygienici doporučují po návratu z dovolené teplou vodu nejdřív odpustit. Pokud voda stojí a neprotéká, má Legionella ideální podmínky pro množení. A to též platí i po odstávce teplé vody. Tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká ve finále dvouhry ve Wimbledonu podle bookmakerů vyrovnaný zápas. Kurzově mírně favorizují zkušenější Muchovou, na kterou také míří asi 2/3 všech sázek. Šance jsou ale podle odborníků velmi vyrovnané a o tom, kdo grandslamový titul získá, budou rozhodovat detaily. Sázkové kanceláře zatím na Wimbledon přijali sázky za více než 1 000 000 000 korun.
3: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: Teploty dnes budou 25 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka jen kolem 23. Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno. Výjimečně se objeví také přehánky.
0: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Na D1 zbrzdíte před Brnem v několika nesouvislých kolonách. Ta jedna je na 162. kilometru, další potom na 178. a pokračuje až na 210. kilometr. Celkově se tam zdržíte více než půl hodiny. Zdržení je ale taky v opačném směru, a to ve směru do Prahy na nějakém 140. kilometru. Tam necháte zhruba 10 až 20 minut. No a komplikace jsou taky před samotnou Prahou na dálnici D8. Na 5. až 2. kilometru je zdržení zhruba na 10 minut kvůli koloně. Tak šťastnou cestou, pevné nervy, a pokračuje Robin Sobek.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Jdeme na to, skoro 4 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, pokud máte něco dobrého na talíři. Samozřejmě krásné, prosluněné páteční poledne. Wimbledon, dvě Češky ve finále, to tady snad ještě nebylo. Co je 100% že Češka vyhraje Wimbledon, přátelé? Podrobnosti budeme rozebírat se sportákem Alešem Svobodou okolo 12:45 odpoledne. V půl se taky aktuálně podíváme na předvíkendovou dopravu a aby toho nebylo málo, čeká nás i filmový odborník, ale to není všechno. Taky pro vás máme z Brusu novou pokáčovou rychlovku, ano, je na světě, jmenuje se Když o to chce foto a dáme si ji hned po filmovém odborníkovi. Takže je toho dost. Ace of Base, do té doby Bob Sinclair, taky Marek Ztracený, pojďme hrát.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na něj, páteční odpolední filmový odborník je připraven. Doufám, že i vy odborníci na druhé straně drátu volat můžete na 257-400-999. V případě, že se chcete stát v pátek odpoledne v čase oběda filmovým odborníkem. Já vám opět budu jako malý předkrm servírovat dvě nádherné československé ukázky, jak jinak. Vezmu vás konkrétně do 70. let. Tak, ale víc už ani muk. Pojďme na to, jsem zvědav, kdo z vás se dneska dovolal. Hezké odpoledne, kdo je tam?
3: Hezké odpoledne, ahoj, tady Zdeněk.
2: Zdendo, tak ty jsi na cestách někde, že jo?
3: Ano.
2: Dobře, tak opatrně za tím volantem, když tak někde přistav.
3: Tak. Ne, v pohodě, to zvládnem.
2: Jo, zvládnem to, dobře. Tak když jsi tak jistý, tak já pouštím první ukázku, která zní a bude naprosto parádní, trošku hudební, takto.
4: Stříkové tesaři, vylezte z mechu.
5: Stříkové tesaři, vylezte z mechu.
2: Tak, nebudu po tobě chtít, aby si zpíval, aby si pokračoval v tom zpěvu dál, raději, ať se můžeš soustředit na řízení, ale zajímala by mě správná odpověď, ze kterého je to filmu.
3: Ať žijí duchové.
2: Ať žijí duchové, správně. To jsem nečekal, Zdeňku, že to takhle hned pošleš. Znáš to dobře?
3: Jo, to je moc pěkný film. Jo. Od dětství už to znám.
2: Dobře. No. Tak když to bylo tak jednoduché pro tebe, tak bychom si nakonec mohli zaspívat spolu, co? Dáme si tu ukázku ještě jednou?
3: Ne, to nedám.
2: Zdendo.
3: To nechcete, aby přepnul rádio, to nedělejte.
2: Bude sranda, pojď, bude, je páté.
3: Ne, to není sranda, to je vážná věc. Je to jako.
2: Dobře, tak přemlouvat tě nebudu, chtěl jsem si s tebou zanotovat ještě jednou tu ukázku, ale tak pojďme teda k té druhé, která zní takto.
6: Páni, neříkal jsem to, neříkal jsem, že tady větším ryby, teda, to je hotovej umělec, to chytá na práskandu. Maminko, pojď se podívat, to je koncert. Jako Kubelík.
2: Prostě totální koncert v podobě Vladimíra Menšíka. Ve filmu, který se jmenuje...
3: No, já vím, z kterého je to filmu, ale název teď... To teda nevím, jestli to dám dohromady.
2: No, zkus to.
3: Je nějaká malinká nápověda by byla.
2: Ale tak malinká nápověda. Karel Kachyňa režíroval československé drama v roce 1979. Podle předlohy Oty Pavla scénář psal sám vlastně Karel Kachyňa s panem Hamšíkem. Nevím, jestli tohle je úplně nápověda. Ale...
3: No, nápověda to moc není, ale je to totiž, to je vlastně natočený podle Oty Pavla.
2: Ano, podle jeho povídky, to jsem říkal.
3: Podle jeho povídky, ale... Smrt krásných srdců to není, to je s Hermánkem. Ale toto se jmenovalo...
2: Tohle ještě s Rudolfem Hrušinským, pokud ti to pomůže, s Radoslavem Brzobohatým a paní Balcerovou, mimo jiných herců. A... Z té ukázky je jasné, že se to vlastně odehrává někde u vody, tak já typuju, že to je u řeky Berounky.
3: Ano, ano. Myslím, že je to u Berounky.
2: A film se jmenuje Časomíra běží. Zdenku. A vypršela.
3: Ne, nespomenu.
2: No, tak já ti řeknu první slovo z toho názvu a ty už to doplníš podle mě. Ten film se jmenuje Zlatí...
3: Úhoři,
2: ano. Tohle stačilo říct.
3: Jo. Tak bohužel. Tak dneska nemám odborníka, tak.
2: Ale tak si poloviční filmový odborník, to se bere, ne?
3: Jo, dobrý. Ale dobrý ukázky, akorát jsem ten název si nespomněl.
2: No.
3: Takže to. Ale jinak je to pěkný pořád. Na to, jestli tam nic nevyhrává, tam volá pořád poslí.
2: To je pravda, ty jsi to hezky zhodnotil, Zdeňku. A teď, když jsi to tak hezky zhodnotil, tak si zaspíváme nakonec, co ty na to, pojďme.
4: Říkové tesaři, opravdu ne.
2: A, Zdeňku.
5: Říkové tesaři, vylezte z mechu.
2: Neslyšel jsem vůbec. Ty, jsi to, ty to flákáš, ten zpěv, viď? Ty nechceš.
3: Já nemůžu. Já jako prostě na to mám papír, že dobře, já nemůžu zpívat.
2: Tak počkej, tak víš co, domluvíme se jinak. Necháme to na Pokáčovi, on ti tady zapije, když o to chce foto.
3: Jo.
2: Jo, chceš ne foto, ale chceš to někomu poslat?
3: Jo, tak třeba všem, co jsou ještě na cestách, ať dobře dojedou.
2: Dobře, tak jo, tak je pobavíme. Za chvilku měj se krásně, zase někdy zavolej. Ahoj.
3: Tak.
0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
0: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl.

0: Info. Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2014. Gratulujeme.
1: Pokáčová rychlovka. Na frekvenci 1.
2: Když

o to, je totiž dost zvláštní, co odešel z JAR, a kdyby o to si foto přeci jen s tebou dal, furt lepší, než jet s ním na folklorní festival.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. V Jisku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte s kolonami. V roztrhané koloně popojíždí kamiony od 164. kilometru až do Brna. Osobní auta zpomalují na 177. kilometru. Ty se zdrží okolo 15 minut. Kolona také za Brnem ve směru na Vyškov. Zpomaluje se na 201. kilometru. Popojíždět budete po rohlenku na 207. kilometr. Zdržení je tam 1/4 hodiny. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za Měřínem se dojíždí do kolony na 126. kilometru. Popojíždí se přes jedno omezení na 122. kilometru do dalšího omezení u Velkého Beranova na 119. kilometru. Zdržení je 3/4 hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Mo The Talking na frekvenci 1, skoro ve 12:45 odpoledne. Wimbledon, přátelé, a dvě Češky ve finále. Tak pojďme to pěkně rozebrat společně s naším kolegou a sportákem Alešem Svobodou. Opravdu neuvěřitelný příběh píšou ve Wimbledonu dvě české tenistky, Karolína Muchová a taky Linda Nosková. A zítra se proti sobě postaví ve finále ženské dvouhry. A podrobnosti, jak jsem už předeslal, si řekneme právě teď s Alešem Svobodou. Hezké odpoledne, vítej Aleši.
1: Krásné odpoledne přeju.
0: Co je stoprocentní, teda ještě než se tě zeptám na otázku, je to, že Češka vyhraje Wimbledon, Aleši.
1: Je to přesně tak, jak říkáš, je to něco, k čemu se schylovalo v průběhu turnaje. Od čtvrtfinále se o tom opatrně začalo mluvit, od semifinále už trošku odvážněji a teď je to krásná realita.
0: Nic, zeptám se, zažila vlastně česká tenisová historie, že proti sobě hráli ve finále Grand Slamu dva čeští zástupci?
1: Tak ryze česká nikoli, ale československá ano, ale už je to tedy docela vousatý zápis. Stalo se to dvakrát v letech 1986 a 89. Tehdy stály proti sobě ve finále Australian Open, respektive US Open, Ivan Lendl, tehdy ještě s českým občanstvím, a Miloslav Mečíř. Možná úsměvné může být, že v roce 1986 hrál Mečíř jako poslední tohle finále Grand Slamu ještě s dřevěnou raketou.
0: Čistě české ženské tenisové, řekněme, finále Grand Slamu je tedy úplnou novinkou?
1: Je to tak. Nicméně historie pamatuje hned tři ženská finále, která by byla ryze česká, nebýt tehdejšího režimu, kvůli němu totiž v roce 1975, tenkrát emigrovala Martina Navrátilová, v roce 1981 potom získala americké občanství, takže když potom hrála ve finále US Open v roce 85 s Hanou Mandlíkovou, tak už to hrála jako americká hráčka. Obě tenisky se potom potkaly také ve finále Wimbledonu v roce 1986 a ve stejném roce potom Navrátilovou ve finále US Open vyzvala Helena Suková.
0: Ví se, že na tenisovém okruhu je těžké držet vřele přátelské vztahy a často to platí o tenistkách ze stejné země, takže musím se zeptat na závěr, jak velká rivalita panuje mezi českými finalistkami?
1: Tak zrovna v tomhle případě se jedná o jednu z výjimek, která, jak se říká, potvrzuje pravidlo. Nosková se s Muchovou zblížili před dvěma lety na olympijských hrách v Paříži, kde spolu hráli debl. Sama Muchová popisuje vztah obou hráček jako hezký, což je doopravdy na tenisovém okruhu WTA velká vzácnost. Obě se rádi vidí, rádi spolu tráví čas. A zdokumentovali to i včera, kdy spolu měli společnou rozehru na center kurtu, což to opravdu není na téhle úrovni obvyklé, ale pro tyhle dvě české hráčky ano, protože často spolu trénují na turnajích, když to jde, tak skoro na každém.
0: Tentokrát si vsadím milion, Aleši, na to, že Češka vyhraje Wimbledon.
1: Tak jsem zvědavý, jaký kurz urveš, no.
0: Otázkou je, jestli tahle ta nabídka vůbec existuje, no. Nevím ještě, která, ale Češka to bude
1: maximálně, určit. Maximálně se záporným kurzem pro blázny, jako ty.
0: No nic, a to mi moc děkuju za sportovní novinky, uvidíme, jak to všechno dopadne. Měj se krásně a budu se těšit po víkendu zase u sportu naslyšenou.
1: Budu se těšit a všechno posloucháči, mocný víkend.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: my si za chvilku dáme další zprávy.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Bez... No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
9: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
10: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohledu plnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a 2 vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany Škod.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A pojďme na ně, připravili Ondřej Albrecht.
13: Já přeju hezké odpoledne. Požár budovy ve Zlíně policie prověřuje pro možné spáchání trestného činu. Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians 1905. A s další kolonou počítejte na dálnici D1 na 128. kilometru do Prahy. Rozsáhlý požár budovy ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj 5 let. Místo by hasiči chtěli předat v pondělí majiteli. České televizi to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Oheň dál doutná pod sutinami, které můžou podle něj dosáhnout až výšky 12 metrů. Uzavřený dál zůstane podle něj perimetr až do pondělí kolem 70 metrů okolo vyhořelé budovy. Hasiči dnes také oznámili, že během noci požár lokalizovali, tedy zamezili šíření plamenů. Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5%, z květnových více než 2%. Data dnes zveřejnil Český statistický úřad. Jak Frekvence 1 řekl hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek, za snížením stojí hlavně levnější potraviny.
14: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Připlácíme si naproti tomu za bydlení, protože je nájemné na meziročně vzrostlo o téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad 2% a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
13: Dufek doplnil, že až 3% inflace na přelomu roku hrozí kvůli pravděpodobným rostoucím cenám energií. Čeští hasiči míří do Francie kvůli rozsáhlým lesním požárům na jihu země. S ním pomůže například i vrtulník Black Hawk s velkokapacitním bambivakem o objemu přes 3400 litrů. Podrobnosti k posádce řekla mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
2: Na palubě má kromě dvou pilotů a dvou techniků také dva letecké záchranáře z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a velitele modulu z hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Na místo určení ve francouzském Valence, severně od Marseille, dle předpokladů dorazí dnes, v pátek 10. července ve večerních hodinách.
13: Úřady v jižní Francii, ale i v Portugalsku a Španělsku varují před dalšími vedry. Denní maxima tam mají přesáhnout 40 stupňů Celsia. A bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians 1905. 37-letý křídelník za vršovickým prvoligovým týmem už dorazil i na soustředění v Polsku. Informovali o tom Klokani na sociální síti X.
12: Frekvence 1.
1: Počasí.
13: U nás dnes budou teploty kolem 25 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě území to bude jen kolem 23. Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě čekáme oblačno a místy výjimečně také přehánky.
1: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: Na dálnici D1 počítejte s delší kolonou, a to ve směru na Prahu, konkrétně je to na kilometru 128 až 119. V koloně tam necháte přes 20 až 30 minut. Pro nákladní dopravu je toto zdržení ještě o něco delší. Kolona je aktuálně taky na D5 při příjezdu do Prahy. Aktuálně se zdržíte od nějakého 10. kilometru, opět několik desítek minut. No a potom ještě ten provoz pokračuje dál, taky na Pražském okruhu. Zdržení je potom taky na dálnici D1 za Prahou, před odbočkou na Benešov a potom dál až po 25. kilometr, je to zhruba na nějakých 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Robin Sobek.
12: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
0: Pojďme na to 4 minuty po 13. Pojďte se s námi proběhnout, přátelé, anebo se třeba naučit běhat. Těžko říct, jaký máte vztah k tomuto sportu, ale každopádně tohle bude téma dnešního večerního pokecu. Kdo konkrétně přijde a co ještě se bude řešit mezi 21. a 22. zde na Frekvenci 1 společně s vámi, to si povíme za malou chvíli, do té doby nahý Richard Miller, Madonna nebo taky Leony.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky nahý Richard Miller, který vlastně už nahý nebude, to nám sliboval. Minutu po čtvrt na dvě odpoledne, my pokračujeme dál na frekvenci 1 a budeme se zabývat během. Vy se s námi budete moct proběhnout už dneska večer mezi 21. a 22. anebo se můžete naučit běhat, protože do večerního pokecu tentokrát dorazí za kolegou Ondrou Kubalou běžecký trenér Jirka Gruntorát z Lipna. A to znamená, že s ním Ondra bude probírat, jak začít běhat, pokud nemáte teda žádné zkušenosti, jak se říká nepřepálit start. Uslyšíte tipy, uslyšíte triky, jak pomalu, ale jistě zvyšovat svou kondici a hlavně, jak to nevzdat, pokud vám běhání sedne. Jirka s Ondrou tady budou večer živě a taky budete moc klidně i zavolat na 257-400-999 a poradit se s čímkoliv, co vás okolo kondice a sportu a běhu jako takového bude zajímat. Připomínám, že večerní pokec startuje dneska úderem 21. hodiny.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl

0: To nejlepší z muziky Alphaville na frekvenci 1 minutu po půl druhé odpoledne. Já se tady trošku usmívám, protože když si přečtete, že nedopalky a taky ovulační test a kdo ví, co ještě kupovali fanoušci po svatbě Taylor Swift a jedním slovem odpadky, tak se musím nad tím usmívat. Ale já vám více řeknu za chviličku, pokud jste o tom neslyšeli, do té doby si dejte ještě to nejlepší z muziky, anebo se pojďme podívat v pátek odpoledne, jak to vypadá na cestách.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Dálnice D5 je z důvodu nehody dodávky a dvou nákladních aut na 6,5 kilometru ve směru do Prahy uzavřena. Poslední volný sjezd z dálnice exitem 14 Beroun Východ. S komplikacemi počítejte na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Na 122. kilometru a 119. kilometru pracují silničáři a uzavřeli pravé jízdní pruhy. Kolona od 127. až po 119. kilometr a zdržení je okolo hodiny. Poslední volný sjezd je exitem 134 Měřín. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se dojíždí do kolony z důvodu dopravní nehody v levém jízdním pruhu na 56. kilometru. Kolona od 53. kilometru a zdržení je čtvrt hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Rod Stewart, to nejlepší z muziky ve 13:45 odpoledne na frekvenci 1. Tak Taylor Swift měla minulý pátek svatbu a velkolepou, jak jinak. O tom vlastně svědčí i ti, kteří přišli. Podržte se, byla tam Jennifer Lopez, byl tam Ed Sheeran, přišel taky Hugh Grant, Bradley Cooper, Selena Gomez, objevil se Steven Spielberg. No, kam se hrabou šarivary? Tam v květináči uvidíte poskakovat Jirku Macháčka při oslavě 60. Nic proti Jirkovi, baví mě, ale kdyby se mohl potáhnout z ubalené cigaretky od J.Lo nebo Eda Sheeran, asi by neodmítl. Ale ať chcete nebo ne, jsou to celebrity. A proč to říkám? Protože po svatbě se strhl do čista blázinec. Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swift si za $25, což je plácnu 530 korun, kupovali odpadky pozbírané v okolí Madison Square Garden v New Yorku, kde se zpěvačka minulý pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Jeden umělec, on se jmenuje Justin, ten den prostě využil na 100%, a to tak, že v těch okolních ulicích po té svatbě sbíral zahozené předměty. To znamená, on tam našel cigaretové nedopalky, pozbíral víčka od plastových lahví, našel tam policejní pásku, brčka, dokonce ovulační test tam našel, anebo také levé sluchátko AirPod. A všechny tyhle věci, které se sbíral, tenhle ten týden prodal za pouhých 24 hodin od chvíle, co je vlastně nabídl na internet. Prostě takzvanou skupinku Swifties, což je označení pro zpěvaččiny fanoušky, to zaujalo natolik, že všechno koupili. Chtěli mít alespoň malý suvenýr ze svatby. Tak tomu říkám biznis, přátelé. Ano. Nevím, něco dělám špatně. Pokud existuje nějaká skupinka Robies třeba, Robies Sobies, tak bych dneska na svůj Instagram třeba mohl dát prodej nedopalek. Takže mě teď omluvte, jdu si zapálit. Kdyby někdo chtěl nějaký suvenýr, víte, kde ho najdete. A mě najdete po víkendu zase tady, na Frekvenci 1.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: 14. hodina před námi, tohle je Frekvence 1 a po 14. vám s Janí Knížkovou zahrajeme třeba Britney Spears. Taky bude Damiano David. A nebo No Name. Ale začneme s právami už za malou chvíli.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rádi. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne. Poslanecká sněmovna dnes přijala novelu stavebního zákona. Budova, která hoří ve Zlíně, měla příští rok projít rekonstrukcí. A se sdružením počítejte na dálnici D1. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má rozsáhlá a sledovaná novela stavebního zákona, kterou dnes přijala sněmovna. Loni v prosinci je předložili představitelé vládní koalice v čele s premiérem Andrejem Babišem. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze současných úřadů. K povolení stavby pak má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Předlohu teď musí posoudit senát. Zničená budova číslo 34 ve zlínském baťovském areálu měla už příští rok projít rozsáhlou rekonstrukcí. Její majitel, společnost Krým, v ní plánoval vybudovat byty a komerční prostory. Po požáru, který budovu z velké části zničil, je ale budoucnost projektu nejistá. Firma teď čeká na převzetí objektu od hasičů a teprve potom rozhodne o dalším postupu. Podobně nejasné jsou nyní vzhledem k situaci i výhledy na dlouhodobě plánovanou stavbu polyfunkčního komplexu budov nazývaného Fabrika. Ten měl stát v proluce mezi budovami Baťova institutu a právě objektem 34. Lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii, si vyžádal minimálně 11 životů. S odvoláním na záchranáře o tom v noci informovali tiskové agentury. Česká diplomacie nemá informace o tom, že by situaci museli řešit Češi, řekl mluvčí rezortu zahraničí Adam Čerge.
13: Naši kolegové na velvyslanectví České republiky v Madridu situaci průběžně sledují a v tuto chvíli nemají žádné informace o zasaženém českém občanovi. Jsme rovněž v kontaktu s asociacemi cestovních kanceláří, které žádné problémy našich turistů nehlásí.
12: Tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí lesních požárů ve Španělsku za celý loňský rok a jde o nejsmrtelnější lesní požár v zemi za více než dvě desetiletí. Automobilový jezdec Dominik Stříteský bude na nadcházejícím Bohemia Rally Mladá Boleslav hájit vedení v průběžném pořadí českého šampionátu. V půlce sezony je po třech odjetých závodech, má v čele náskok 22 bodů před Filipem Marešem. Třetí je s odstupem dalších 5 bodů Adam Řezík. Vedle Stříteského nebo Jana Kopeckého budou o výhru usilovat loni nejrychlejší Rakušan Simon Wagner, Březík, Erik Zeiss nebo Jan Kundlák.
1: Frekvence 1. Počasí.
12: Teploty dnes v noci půjdou na 14 až 9 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno. Na severovýchodě ještě může být i oblačno. Během zítřka potom čekáme, že teploty přes den poskočí na 25 až 29 stupňů Celsia. Na severovýchodě to opět bude o něco méně, kolem 23. A také sobota bude jasná až polojasná. Místy se může zatáhnout, pršet by ale nemělo.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
12: Na dálnici D1 se připravte na kolonu, a to před Brnem ve směru od Prahy. Začíná na aktuálně 178. kilometru. Budete v ní popojíždět až za Brno na 210. kilometr. Zdržení je celkem na 15 minut. Na víc než půl hodiny je potom zdržení na D1 ve směru do Prahy na 128. kilometru a kolony jsou aktuálně stále hlášeny také na silnici číslo 35 z Valašského Meziříčí směrem na Rožnov pod Radhoštěm, protože se tam opravuje silnice. Aktuálně tam jsou kolony na více než 3/4 hodiny v obou směrech. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Jana s Vojtou.
1: Inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: Přátelé, jsme tu s vámi v pátek, krátce po 14. hodině. Je to vlastně, jestli se nepletu, vlastně už druhý prázdninový pátek, protože...
0: No jasně, no. No, druhý. Třetího byl první.
14: No.
0: A tohle je druhý.
14: A ono tam vlastně nehraje ani roli to, že ten školní rok byl kratší, že jo?
0: A už nám jich zbývá jenom 7.
14: Myslím, že tě nebudou mít rádi.
0: Ne, to naopak. Pořád jich máme před sebou 7.
14: Za tyhle povídačky.
0: Skvělý.
14: No ale připomněla bych jednu důležitou věc. Dneska 10. července je Mezinárodní den piňakolády.
0: A na to si připijem.
14: Na zdraví.
0: Na to se připijem.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte Frekvenci 1, čas dovolených. Představte si, že jste chirurg, jo? Nějaký špičkový chirurg. Jste na dovolené a najednou vám pípne telefon, že byste byl potřeba u nějaké urgentní operace.
1: No to je podle mě normální noční můra.
0: Nikdo jiný tu operaci třeba jako nezvládne. A vy jste 2000 kilometrů někde jinde, válíte se u moře. A teď si představte, že to jde.
1: Jakože na dálku.
0: Na dálku. Já jsem totiž četl o případu, že chirurg byl v Londýně, pacient na Gibraltaru.
1: Nekecej.
0: A proběhla první britská operace na dálku.
1: Takže home office.
0: Normálně
1: lékařů.
0: Normálně ten operátor má před sebou, dejme tomu nějaký kukátko, že jo?
1: To je hustý.
0: Má před sebou strojek, joysticky, kterýma ovládá nějakýho robůtka.
1: Tak to je mazec, no. Jako. A fakt se to podařilo.
0: Podařilo se to, úspěšná operace.
1: Kde se tohle zastaví, jo?
0: Kde se to zastaví?
1: Já
0: silou myšlenky doufám.
1: Já jako, jenom že... doufám, že se přijde na to, že prostě budem vysílat ty v Thajsku a já třeba, já nevím,
0: proč
1: na Maledivách.
0: Proč já v Thajsku?
1: Tak já v Thajsku a ty na Maledivách. Víš, jakože na dálku prostě.
0: No bylo by to skvělé. A teď přece
1: jenom blázni chodí do práce,
0: to už přece Leoš vedle se... Byl někde na Maledivách a vysílal.
1: Ale já jsem si nějak slyšela, že tam byl celkem špatný signál, že ten přenos nebyl úplně čistý, nebo to bylo drahý, nebo já nevím.
0: Hele, takhle ty kabely, když se vychytají.
1: A mě to smotávat, ty.
0: No právě.

0: Přátelé, jedno aktuální téma, které na mě vyskočilo a které se vlastně vůbec netýká Vojty.
1: Tak já jdu pryč.
0: Vyšší muži mají podle studie více peněz i úspěchu u žen.
1: A teď by mě zajímalo, jak jsi to myslela, co z toho se mě netýká.
0: Počkej, já jsem totiž nepřečetla tu první část toho titulku. Diskriminace malých mužů.
1: No tak to se mě netýká.
0: To se tě netýká.
1: To je pravda.
0: Fakt se normálně na základě studie ukázalo, že když máš prostě vyšší výšku, když jsi vysoký chlap, takže jsi takovým přirozeným lídrem, se tady píše.
1: Jo.
0: Jsi atraktivnější pro ženy a nevím z jakého důvodu, ale každopádně máš více jako sklony k tomu více vydělávat.
1: To mám. A taky mám sklony k tomu více utrácet.
0: Tak je pravda, že
1: no, se to doplňuje,
0: že si na tak velký tělo, to je vždycky dražší, že?
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jednoduše.

0: Nebo blábol, chvilku si na to počkejte.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty, které stát určuje, o víkendu opět vzroste. Benzín oproti dnešku zdraží o 16 haléřů na maximálně 41,86 za litr. Naftu potom budou moci prodávat čerpací stanice nejvíce za 38,79 a tam je zdražení o 57 haléřů více než dnes. Ministr životního prostředí Igor Červený poletí v polovině července jednat se zástupci amerických národních parků. Chce od nich získat zkušenosti v protipožární ochraně. Považuje to za zásadní kvůli stále častějším požárům v Česku. Nejčastějším trestným činem, který policisté loni vyšetřovali, byl podvod. Kriminalisté těchto činů zaznamenali přes 18 700, tedy 11% celkové kriminality. Podvod byl také skutkem, kterých nejvíce přibylo. Je to i tím, že pachatelé stále častěji podvádí na internetu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona na asi půl až tři čtvrtě hodiny vás drží na dálnici D1 na 128. až 118. kilometru ve směru na Prahu. Kolona je aktuálně taky na D5 při příjezdu do Prahy od 14. kilometru. Tam necháte zhruba 20 až 30 minut. Kolona potom dál pokračuje taky na Pražském okruhu. Jednou menší kolonu najdete taky na D8 při příjezdu do Prahy od 1. po 2. kilometr. No a kolony jsou ještě stále také před samotným Brnem na 178. až 210. kilometru. Tam je to zhruba na 25. minut.
0: Příběh, který pro vás dneska bude mít Jani, bude buď smyšlený, anebo pravdivý, čili pravda nebo blábol.
4: Bude to o ženě, která přežila něco, co by podle mě normálně člověk nepřežil. Měla neskutečný štěstí.
0: Třetí manželství přežila.

0: Pravda nebo blábol, to znamená příběh, který je buď pravdivý nebo úplně smyšlený. Co jsi pro nás dneska připravila o té dámě?
1: Je to o ženě, kterou zasáhl meteorit.
0: Jejda.
1: Ale všechno dobře dopadlo. Píše se rok 1954. Anne Hodge odpočívala, byla to 34letá žena, ležela na pohovce ve svém domě. No. Krátce po druhé hodině odpoledne se ozvala šílená rána.
0: Aha.
1: Černý kámen o velikosti grapefruitu prorazil střechu, odrazil se od rádia a zasáhl ženu.
0: Jinými slovy, rádio té ženě zachránilo život.
1: Přesně, teď jsem si to uvědomila, no. Utrpěla jenom velkou modřinu, ale stala se prvním člověkem v zaznamenané historii, kterého prokazatelně zasáhl meteorit a který to přežil. Ten kámen vážil téměř 4 kilogramy, pocházel z vesmíru. Místo oslav ale následovaly měsíce sporů o vlastnictví meteoritu, protože majitel domu tvrdil, že patří jemu. Nakonec N kámen získala, ale ten zájem veřejnosti postupně opadal a žena se nikdy nestala bohatou ani slavnou.
0: A teď si to představte, jo. Z Oortova oblaku na kraji sluneční soustavy se oddělí malej kamínek velký jako
1: krep. Spadne to do tvýho klína.
0: No. Gravitační prak kolem Saturnu, Jupitera, proletí to kolem toho Marsu, že jo, kolem toho měsíce. Proplete se to mezi tou hordou satelitů nad náma a spadne vám to do obýváku a ještě se ten náraz zpomalí odrazem od rády.
1: To říkám, to je prostě, ta se po druhý narodila.
0: Já bych tomu věřil.
1: Je to pravda. Ta žena se jmenovala Anne Hodge. 30. listopadu 1954 se to stalo ve městě Sylacauga.
0: 54?
1: 1954.
0: 54.
1: A fakt se to stalo.
0: Určitě myslel, že to udělali Rusáci, tak kdy to vrcholilo, to napětí mezi něma, že?
1: Mě by spíš jenom zajímalo, jestli měla na tom rádiu naladěnou frekvenci.

0: Na Frekvenci 1 spojení s naším kolegou Tomášem Fílou i dneska daroval, obdarovával, dělal radost, vytvářel úsměv na rtech, vytvářel rohlíky ve vašich tváří.
1: Ano, vytvářel rohlíky a nabízel k tomu Coca-Cola. Takže rohlík z Coca-Cola, to je, ne, to samozřejmě není to, co Tomáš rozdává. Tomáš stejně jako každý den i dneska rozdával praktické věci na léto.
0: Ano, ty věci, které prostě potřebujete, když jdete k vodě, a na které si třeba můžete lehnout, je to letní výbava jako plátěná taška s plážovou dekou a taky sluneční brýle Coca-Cola.
1: K tomu poukázka do restaurací Foodmark za 500 korun.
0: No a pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola a my Toma zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj. Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravím z Litomyšle ze Smetanova náměstí a já už tady dnes mám svého vítěze, nebo našeho vítěze. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se jmenujete?
3: Věra.
2: Věruško, vy se celá usmíváte. Vy jste přišla, ťápla si na auto. Je to samozřejmě vaše, ale co získáváte? 500 korunový voucher do restaurace sítí Foodmarks, sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku a k tomu plato nápojů Coca-Cola. Bude to takhle v pořádku?
3: Bude a budu se těšit, jak to užiju.
2: No a ještě to nemáte. Mě by ještě zajímalo, co jste dělala, když jsme hlásili, že přijedeme do Litomyšle.
3: Měla jsem nádoby.
2: A máte to všechno domytý?
3: Mám všechno domytý.
2: No tak pak je to v pořádku a vy si tedy zasloužíte celou tuhle obrovskou nálož cen, takže tady to je.
3: Děkuji a hurá!
2: No a slyšeli jste to sami. Dnes při pátku před víkendem. Spousty radosti v Litomyšli a pozor, v pondělí to bude zase někde jinde. Kde se dozvíte v raním vysílání, nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit a s Věrkou vám přejeme hezký víkend. Tak ahoj!
3: Hezký víkend a Frekvenci 1 přeje všechno nejlepší.
1: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte raní vysílání. Kde se dozvíte, kam pojedeme příště?
0: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených právě samolepkou Foodmarks.
1: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

Sváteční večer zahájí na televizi Seznam od 20 hodin a 10 minut francouzská komedie Všechno uvidíme s nezaměnitelným Pierrem Richardem. Otrávený reklamní fotograf už nechce fotit prací prášky, sušenky a spodní prádlo. Chce natočit film. I přes šíleně poetický scénář nakonec najde producenta, který je ochotný investovat peníze. Ovšem má to háček. Místo poetiky chce film plný erotiky. Pokud dáváte přednost akci, zůstaňte u obrazovek i po 22. hodině. Film Poslání nabídne Jean-Claude Van Damme v roli bývalého pašeráka uměleckých předmětů. Pokusí se zachránit nejen svého otce, uneseného fanatickou sektou, ale i posvátný svitek s nebezpečným tajemstvím. Cenný rukopis musí vybojovat i přes křivé obvinění z vraždy, ale hlavně co nejdřív. Pokud se tak nestane, začne totiž svatá válka. Nedělní hlavní večerní program bude patřit napětím. Od 20 hodin a 10 minut uvede televize Seznam první z filmové série se slavným londýnským detektivem Sherlock Holmes, Znamení 4. Mladá ženě chodí už několik let místo dopisů od otce jednou za rok záhadná krabička s perlou. A teď pozvání na schůzku. Té se samozřejmě zúčastní i Holmes a doktor Watson. Brilantní podívaná pro všechny milovníky klasických detektivek. Ve 22 hodin a 30 minut naváže historický velkofilm Bátory. Čeká vás nový pohled na největší vražetkyni v dějinách lidstva, Alžbětu Bátoryovou, a to očima režiséra Juraje Jakubiska. Jaké pouto bylo mezi ní a italským malířem, kterého jí poslal z válečné výpravy manžel jako dárek? Skutečně se kvůli zachování mládí koupala v krvi nevinných panen? Jedna z nejzáhadnějších žen evropských dějin ve velkolepé výpravě, silných emocích a navíc s hvězdným hereckým obsazením v čele s Karlem Rodenem a Annou Friel. Francouzská komedie s Pierrem Richardem, akční Jean-Claude Van Damme, první případ Sherlocka Holmesa i velkolepé historické drama Bátory. Takový bude víkend na televizi Seznam.

0: Přiblížila se nám 15. hodina a my pro vás máme samo sebou muziku i po té 15. hodině. A teď prozradíme, jakou, že vám pošlem.
1: Pošleme vám třeba Kim Appleby. Nebo J-Lo a Davida Getu. A taky bude Celine Dion. A zprávy už za chvíli.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Olbrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Hnutí ANO by znovu vyhrálo, pokud by se konaly sněmovní volby. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů a s kolonou stále počítejte na dálnici D1 i D5. Hnutí ANO by znovu vyhrálo, pokud by se teď konaly sněmovní volby v červnu. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Propadly naopak opoziční Starostové a k volbám by přišlo méně lidí.
7: 13% by získala druhá ODS. Za ní skončili Starostové s 12,5%. Právě toto hnutí si pohoršilo. V porovnání s květnem ztratilo 2 procentní body. Do sněmovny by se dostali Piráti, SPD a Motoristé. Sněmovní nováčci by se dostali nad těsnou 5% hranici. Nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory. K volbám by v červnu přišlo 59% voličů. Ochota zúčastnit se voleb je zhruba o 10% nižší, než jaká byla účast ve volbách do sněmovny loni v říjnu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: V jednacím sále vlády ve Strakově akademii se začátkem roku našlo chytré nahrávací zařízení. Policii nebo rozvědkám to ale nikdo neoznámil, napsal server Seznam zpráv. Ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů po zveřejnění článku uvedl, že to byl jeho AI záznamník, pomocí kterého si přepisuje své poznámky a projevy a který před pár měsíci ztratil. Díky článku podle svých slov konečně zjistil, kde přístroj je. Zařízení umí nahrávat rozhovory a odesílat je na server. Dále potom také díky AI i hned převádět na text. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, řekla za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
8: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požárů. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
6: Varování meteorologů platí do odvolání. Wimbledon pozná v sobotu novou českou grandslamovou šampionku. Ve finále ženské dvouhry se od 5 hodin odpoledne střetnou Linda Nosková a Karolína Muchová. Půjde o první ryze české finále ve wimbledonské historii a obě tenistky budou usilovat o svůj premiérový grandslamový titul. Vítězka si z Londýna odveze také odměnu 3,6 milionů liber, tedy asi 101 milionů korun.
5: Frekvence 1.
0: Počasí.
6: Teploty dnes v noci budou kolem 13 až 9 stupňů Celsia a bude spíše jasno až polojasno. Zítra potom čekáme, že teploty budou kolem 26 až 29, na severovýchodě jen kolem 23 stupňů Celsia a také v sobotu bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, ale bez srážek.
0: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Při cestě z Brna na Prahu se zdržíte u Jihlavy na 128. až 119. kilometru. Je tam kolona zhruba na půl až tři čtvrtě hodiny. Na půl hodiny je potom kolona při příjezdu do Prahy po D5 od 14. kilometru a to až po Pražský okruh, kde potom taky houstne provoz. Aktuálně kolona i za Prahou na D1 13. až 25. kilometr. Zdržení zhruba na čtvrt hodiny. V Brně při průjezdu na opačnou stranu, tedy od Prahy, se zastavíte v koloně už na 178. a popojížet budete až po 210. kilometr. Zdržení je opět zhruba na nějakých 20 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana a Vojta.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek 10. července, možná máte před sebou odjezd na dovolenou.
0: No, to je dost možný.
1: Takový odjezd na dovolenou je věc, která vás může rozvést.
0: Máš tu zkušenost?
1: Ne, já tu zkušenost nemám.
0: Balíš si sám nebo ti balí žena?
1: Já si balím sám. My máme oddělená zavazadla, jo?
0: Co chápu. Máš batůžek a žena má loďák.
1: Žena jede karavanem. Ne, to je takhle.
0: Jasně.
1: Ne, je to přesně tak jako s tím starým stanem, co jsi tady říkala před časem, že prostě já jedu autem, které je plné zavazadel a žena za mnou jede vlakem. Ne, my to děláme z praktických důvodů, protože žena samozřejmě jako hygienické potřeby a oblečení daleko víc než... A já se potom vždycky divím, proč mám jenom jedny kraťasy sebou. Jasně. Ale ono to opravdu jako
0: tak
1: stačí.
0: Tak si půjčíš její.
1: Nebo ne. Ona moje. Ona mě, no to
0: já to ale takhle dělám. Já většinou jako dost spolíhám na to, že můj kluk si prostě bere víc oblečení. A takže si ho občas pustím, ale on mi pak prozradil, že to dělá záměrně. Že jako, já nemám v čem spát. Já jsem ti vzal tričko. Víš, jako, že přemýšlím.
1: No ale zase na druhou stranu, tady to vidíš, jak moc má tě má rád. Myslí na tebe, i když si balí na dovolenou.
0: Jo, to ještě, že nemá XS-ko.

0: Frekvence 1 jde proplácet účtenky. Komu voláme?
1: Dneska zavoláme Janě.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Jana je z Bohumína a když to řeknu tak jako hodně naplná ústa, tak má velmi žravá vnoučata, Jana.
0: Asi chlapečci. No,
1: zastav druhou stranu.
0: Mě to strašně baví. A, vzor.
4: Kotová, prosím.
0: Jani, dobrý den, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No, jistě.
0: Je to tak. Zdravíme.
4: A já si teď říkám, zase nějaké cizí číslo, no, mám to vzít, nebo to
1: zdravujou. Zase nějaká nabídka, co?
0: Přesně. A
1: můžeme se zeptat, od koho berete energii?
0: Takhle, neberem, nic nebudem nabízet, my vám chceme vrátit peníze, my jsme takový ten lepší telefonát. Máme tady v ruce vaši účtenku.
4: Jo, ale to je krásný telefonát.
1: No. To je víc krádeně, kdyby to
4: já
1: šlo,
4: už,
1: co?
4: Já už jsem jednou, úplně jak jste začínali, ho taky měla.
0: No vidíte, no, tak ale to už je strašně dlouho, tak teď máte nárok na další vrácení.
4: To už je opravdu strašně dlouho, už jsem si říkala, že to už nemůže ani vyjít.
0: A vyšlo. My už jsme tady naznačili, že máte žravá vnoučata.
4: Ano.
1: A vy jste jim pořídila něco, co mají moc rádi a nebyla to úplně levná záležitost. Tak pojďte nám říct, co mají vaše vnoučátka nejraději.
4: Určitě. Určitě je to kouzlo plodů. A abych vám řekla pravdu, tak zrovna tady taky doma jsem a pojídám mango.
1: Takže liofilizované kousky.
0: Počkejte, je
4: to svět plodů a je to strašně dobrý.
0: Jo, takže dobroty, dobříška.
1: Ale pozor, to jsou jako sušený ovoce, vidím nejenom mango.
4: Sušený, jo, to je vlastně
1: jahody, mandle.
4: Ano. A nejlepší je mango.
1: No jasně.
4: Já tak jako ujíždím na tom mangu.
0: A popravdě.
4: A děti to mají taky strašně rádi.
0: Jo,
4: takže
0: teď jsem se jich právě chtěla zeptat, jestli oni to vůbec ocení, jestli by pro ně nebylo lepší.
4: Ocení, ocení.
0: Jo, no tak, tak.
1: A nebo jestli to pro ně nekupujete jen tak na oko a potom to sama mlsná.
4: Ne. určitě ne.
0: Kolik stála tato dobrota, kolik budem vracet?
4: No to už si...
0: Nepamatujete.
1: Jani, vy jste nám vypadla. Já to rychle řeknu. Je to 1181 koruna.
0: Ano, a protože proběhlo všechno, co proběhnout mělo, tak peníze určitě vrátíme zpátky. Neslyšíme se, nevadí. Každopádně.
1: Aby je si ani nezaskočilo mango.
0: Právě. Tak jo, proplácíme zase zítra, klidně dál
1: účtenky. Zítra je sobota,
0: já jsem zmatená, takže proplácíme zase až po víkendu.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Přátelé, protože je léto, mnozí z vás teď, když je ten pátek před tím víkendem, i když teda odjíždět na dovolenou před víkendem, je podle mě jako smrt. Lepší je prostě po víkendu, ne? Víš, jako taková ta představa, jako chápu, že chcete prostě utržit co nejvíc toho času, ale v pátek večer jedou všichni.
1: No a v sobotu dopoledne taky, ale v sobotu večer už je to lepší.
0: Už je to lepší.
1: A když máte dobře zbaleno, tak se vlastně můžete rozhodnout, a pokud nejste závislí na tom, že máte nástup v hotelu tamhle někde,
0: jasně,
1: jako v sobotu ve 4 odpoledne.
0: A nebo letíte,
1: no,
0: že?
1: No, tak to samozřejmě jako můžete dělat stylem, hele, zabaleno máme za půl hodiny, sedneme do auta a jedem. Nějaký ubytování vždycky seženete. Vždycky.
0: Mě hrozně nebaví balit.
1: No,
0: ale ještě horší je vybalovat teda.
1: No ale pozor, je dobré mít v tom systém.
0: No to mi řekni.
1: Ne, protože třeba víte co, znám lidi, kteří jezdí na dovolenou každý rok. Jsou to lidi v našem věku, to znamená, že jezdí třeba 20 let rok co rok na dovolenou.
0: A po každý to netrefí.
1: No, za prvý to po každý netrefí a za druhý po každý od nich slyším slova. Já vždycky, když balím, já jsem úplně zoufalá, já nevím, jak si zabalit.
0: Ale já to mám úplně stejně. A podle mě balím taky už 20 let. No, já prostě nevím, co sebou.
1: A já jsem čet nedávno, že je dobré mít univerzální seznam.
0: A to je docela dobrý nápad.
1: No. A víte co, dneska všichni máme tady tu chytrou krabičku, ten telefon. Když tam do poznámek ten seznam jednou se píšete, a když si koupíte potom i novej telefon, on se vám skopíruje.
0: To
1: on tam
0: pravda.
1: Furt bude.
0: To je pravda, prostě to je pravda. Ale jako, víš co, do toho seznamu si dáš věci pro takovýto běžný nošení.
1: Jako jo. Je dobrý se ho zaktualizovat občas.
0: No, ale potom je to, co máme my dámy, my ženy, když máme jako různý outfity, máš třeba oblíbených svých 6-7 outfitů a teď prostě nechceš si brát všechny, protože je to velký.
1: Jasně.
0: A teď jako nevíš, který z nich si vzít, jo. Víš, jako, a teď přijdeš na tu dovolenou a říkáš si, proč jsem si nevzal ty růžový šaty.
1: Jo, a pak tam stojíš před tím kufrem a řveš, já nemám co na sebe, no.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Frekvence 1 nabídne zprávy a po zprávách se zaměříme samozřejmě i na počasí, protože to je důležitý.
1: Samozřejmě, kor takhle před začátkem víkendu, kor když třeba někam jedete, tak abyste věděli, jaký začátek dovolené budete mít.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Hezké odpoledne. Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří budova, potrvá i v dalších dnech, zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí budovy. Poslanci při dnešním schvalování rozsáhlé novely stavebního zákona schválili například i přejmenování ministerstva průmyslu a obchodu. Nově by se mělo jmenovat ministerstvo hospodářství, a to od příštího roku. Vedení ODS vyzvalo stranického kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Důvodem je to, že vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry. Na Dvořákovy poměry upozornil server Seznam zpráv.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Ještě stále se dlouho zdržíte na dálnici D1 před Jihlavou na 128. kilometru ve směru na Prahu. Je to tam na více než hodinu. V opačném směru se pak zaseknete v 15-minutové koloně za Prahou na 15. až 25. kilometru. Pokud dojedete až do Brna, tak tam začíná první kolona někde už za náměští, a to na 180. kilometru. Vyjedete z ní až na 210. kilometru za Brnem. Zdržení je tam zhruba na půl hodiny. No a na půl hodiny je potom taky kolona při příjezdu do Prahy po dálnici D5 mezi 14. a 5. kilometru. Pokračuje dál potom taky ještě na Pražském okruhu až po nějaký 19. kilometr. Tak především pevné nervy a šťastnou cestu a pokračuje nás Vojtou.
3: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
0: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na víkend. Ten bude ve znamení třicítek. Poslouchejte, nasvítí 30 hodin délky slunečního svitu a nejvyšší odpolední teploty se budou zastavovat na 30 stupních Celsia. Provázet nás bude jasno, maximálně polojasno. Pokud vyrážíte k vodě, nezapomeňte sluneční brýle, opalovací krémy a udělejte si i test na sinice. Stačí nabrat vodu do PET lahve, nechat 30 minut odstát a pokud se nahoře utvoří krupička, která vypadá jako krupicová kaše, tak se ve vodě nekoupejte. Je totiž plná sinic a řas.
7: Teď na Frekvenci 1 udělám takové malé přiznání, jo. Já jsem chtěla trošku loupit, ale byla jsem si taková nejistá, jo. Já totiž, když chodím venčit psa, tak chodíme kolem takové zahrady. A tam byl obrovský keř,
1: no,
7: který byl obsypaný fialovejma bobulema. A já jsem si celou dobu říkala...
1: Kanadský borůvky.
7: No, ale já jsem nikdy neviděla, že by ten keř kanadských borůvek byl takhle veliký. Byl opravdu vysoký.
1: To jsou ty vysoký, no. Jsou.
7: Já jsem vždycky viděla jenom ten malinký. A vždycky jsem šla kolem, říkám si, mám si dát... No,
1: to taky to mohla být aronie třeba.
7: Já jsem si říkala, jestli to není ptačí zob, víš, jako abych se nepřevotrávila. Na psovi jsem to zkoušet nechtěla, ale teď jsem nedávno šla kolem a paní to tam sbírala, tak jsem se jí ptala a říkám, tady máte takovouhle kanadskou borůvku. Jo, jo, jo, každý rok to má strašných plodů. Každý rok...
1: Ale to mají tchán a tchýně v Libereckém kraji.
7: Skvělý.
1: Jenomže oni žijou u řeky. Tam, i když je nejvíc sucho, tak oni mají tu zahradu jako provlhlou od té řeky.
7: Tak tohle je taky pár.
1: Tam se prostě jako daří. Ale daří se tam třeba i hlodavcům. Ne, ale...
7: Jako toho bych nekradla teda.
1: Ne, ale oni třeba, já jsem to jednou viděl, oni tam měli jako mrkev v zemi normálně. A já jsem tam takhle stál a koukal jsem na tu zahradu a najednou jedna ta mrkev udělala vum, a byla v zemi.
7: Ne.
1: No jasně, normálně jim to tam takhle kradli.
7: Krteček!
1: No.
7: Skrýzel!

0: Je pátek, před námi víkend, možná odjezd na dovolenou, to by chtělo vzít se sebou nějaké hodnotné čtení, třeba nové číslo National Geographic a šéfredaktorka National Geographic Barbora Litterová. Právě teď s námi na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jaké prázdninové čtení pro nás máte nachystáno?
1: No, je tady opět mnoho zajímavých témat. Já bych začala skrytým tajemstvím mumií, protože jsem sama zjistila, že existuje něco jako Institut pro studium mumií, který sídlí v italském Bolzánu. A vědci díky nejmodernějším technologiím a pokroku ve vědě zjišťují z mumií mnohem více informací. A tento materiál je doplněn naprosto uchvatnými snímky z výzkumu z Bolívie. Takže to je určitě něco, co stojí za to si přečíst a co stojí za to vidět. Jinak hlavní téma, obálkové téma, jsme nazvali Zbohem země. Ale není to nic.
0: To zní optimisticky.
1: Ne. Je to vlastně velmi optimistické, protože je několik míst na zemi, kde už se lidé připravují na to, jaké to bude, až jednou skutečně se staneme i obyvateli jiných planet. Tak abychom to tady jako dobře natrénovali a čemu bychom mohli čelit třeba na měsíci, na Marsu a podobně, tak na to lidé už na některých místech, dá se říct, plně trénují. A co mě také zaujalo a prezentujeme to právě v tomto vydání, je i zajímavý český projekt, který se jmenuje Hydronaut, který umí lidi pro takové podmínky velmi dobře připravit.
0: A je možné se přihlásit do takového programu, že jsem tak směl?
1: Já si myslím, že to jde, ale samozřejmě člověk musí prokázat řadu věcí. Samozřejmě jsou tam velmi náročné fyzické testy a psychologické a podobně, ale myslím si, že to není vyloučeno.
0: Mm-hmm. Tak minimálně tato dvě témata najdeme v novém čísle National Geographic. Samozřejmě tam toho bude mnohem víc, předpokládám.
1: Určitě, jenom ještě zmíním zajímavost převoz koně Převalského do Kazachstánu, který je spojen s Českou republikou.
0: Aha. Tak to všechno v novém čísle National Geographic. Šéfredaktorka Barbora Litterová s námi byla na telefonu. Děkujeme, hezké prázdniny.
1: Děkuji i vám.

0: 101. Přátelé, jsou prázdniny, každá středa je zabukovaná Radio Kempy Rádia Frekvence 1. Vyrážíme za vámi na různé kempy, na různá místa a dovážíme různé celebrity.
1: Teď ve středu, pokud jste byli v Rožnově pod Radoštěm, tak jste měli tu čest s Veronikou Elhotovou, Ondrou Kubalou a s opět a Radeček Triem.
0: Takže to máme vyzobáno.
1: A byly tam samozřejmě buřty, byla tam spousta soutěží, zábavy, byl tam Ondra Albrecht.
0: Byla tam Veronika, Ondra, opět a Radeček a Trio a buřty.
1: No, protože ty k tomu patří. No. A já mám dokonce pocit, jako loni jsem to tak jako pozoroval na těch kempech, že spousta lidí se nahrne až před tou 6. hodinou.
0: No, to je jasný, no.
1: Protože si doma říkají, děti, je tady Frekvence 1, jdeme na večeři.
0: Možná bychom měli na ty buřty lákat trošku dřív, abyste přijeli dřív. Třeba teď nedávno bylo vysmátý léto v Kadani a tam si strašně jako stěžovali lidi, že vohnouti byli už někdy jako v odpoledních hodinách. No. A prostě proč je to tak brzo? Říkám, to je ale schválně.
1: No, jasně.
0: Si potřebuju, abyste tam přišli už odpoledne a ne, že vám to nabídnou v 7
1: večer. Ne, že budete pít až večer.
0: No jasně,
1: takže studníte už odpoledne.
0: Možná bychom ty busty měli začít dělat už třeba ve 13:30.
1: Ono je to taky dost možný, že tam, že se vrátím do té Kadaně, že ty vohnouti měli večer ještě jeden kšeft a potřebovali od tohle
0: vohnera. Jako, ano, to je vlastně,
1: ale
0: samozřejmě.
1: To je vedlejší, to je vedlejší. Já tady koukám na náš web frekvence1.cz. Příští týden kemping Lipno Modřín, naše tradiční zastávka s Lubkou a s Mírou.
0: A bude tam Pokáč.
1: Pokáč tam bude a k tomu ještě soutěže klání, opékání buřtů a loňská novinka, kelímky štěstí Frekvence 1.
0: A ty vás bavili moc, no, protože vy si koupíte kelímek.
1: Ten mám zůstane.
0: Ano, a ten kelímek mám, může přinést štěstí, že mám pocit, že tam někdo vyhrál elektrokoloběžku.
1: Loni tam byla elektrokoloběžka, byly tam pedalboardy dokonce, jako opravdu, není to o tom, že vám dáme klíčenku a poděkujeme, jo, jako můžete opravdu vyhrát krásné věci.
0: Tyjo, co bych dala za klíčenku. Takže se na vás těšíme, prosím vás, příští středu 15. července na Lipně.
1: Ještě dodáme, že hlavním partnerem je Košík.cz. Pokud vám dochází poctivě vyuzené špekáčky, děti už snědly všechno zmrzlinu a ovoce, potřebujete dobroty na výlet nebo jste zapomněli zásoby na grilovačku, nepropadejte panice, Košík.cz to za vás jednoduše vyřeší a doručí čerstvé dobroty tam, kde právě relaxujete, domů, na chatu nebo třeba přímo na vaší dovolenou. Vyzkoušejte letní pohodu a velkovýhodné nákupy z Košík.cz.
2: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Běžecký trenér Jirka Gruntorát. Tak jak začít běhat, nepřepálit start a vydržet u toho?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1 taky krátce před 16. hodinou a po té 16. nemůže chybět skvělá muzika, kterou pro vás máme.
1: Třeba Laidback. Taky bude Taylor Swift. Nebo Dua Lipa. A zprávy už za malou chvíli.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
10: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
11: Hezké odpoledne. Česko do iniciativy pomoci Ukrajině poslalo přes plus minus 140 milionů korun. Rozsáhlý požár výškové budovy ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu. No a se zdržením počítejte na dálnici D1, ale i D5. Česko do iniciativy pomocí, které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené Ukrajině, poslalo plus minus 140 milionů korun. Tak to dnes řekl novinářům předseda sněmovny Tomio Okamura. Jde podle něj už o nevratný krok. SPD k němu má ale výhrady. S premiérem Andrejem Babišem a dalšími koaličními politiky dnes probíral, že u podobných rozhodnutí jsou v budoucnu nutné předchozí konzultace. Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Celková škoda způsobená požárem zatím nebyla vyčíslena, uvedla dnes policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Budova hoří od včerejška, hasiči požár dál likvidují. Více řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
12: Aktuálně na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů, bude nasazený policejní vrtulník, který aktuálně provádí zhozy vlastně na zasaženou budovu. My teďka budeme dohršovat dochlazová konstrukce, tak aby jsme zabránili šíření z plodin z toho požáru.
11: Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené. Zákaz vstupu je vymezen páskami. Irán je připraven reagovat na jakýkoliv nový útok na svou infrastrukturu, a to i úderem proti Izraeli. Varoval dnes v televizním vysílání iránský šéf Nejvyšší rady národní bezpečnosti. Do Iránu mezitím přijeli katarští vyjednavači, aby se ve spolupráci se Spojenými státy pokusili snížit napětí v regionu, jak píše Reuters. Čtvrtfinálový program fotbalového mistrovství světa zakončí v noci ze soboty na neděli zápas Argentiny se Švýcarskem. Zatímco jeho Američané usilují o obhajobu titulu, země Helvétského kříže může poprvé v historii postoupit do semifinále. Utkání v Kansasu bude mít výkop ve 3 hodiny našeho času.
10: Frekvence 1.
13: Počasí.
11: Teploty dnes v noci klesnou místy až na 9 stupňů Celsia, ale bude spíš polojasno nebo jasno. Zítra přes den potom bude opět slunečno. Během dne přechodně více oblačnosti, a to především na severozápadě. Jinak pršet by ale nemělo. Teploty zítra budou kolem 25 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě jen kolem 23.
13: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Před Brnem je stále kolona ve směru od Prahy, vyjedete do ní na 178. kilometru, vyjedete z ní na 210. kilometru, zdržení je tam zhruba na 20 až 30 minut. Komplikace jsou stále taky na D1 ve směru do Prahy, na 128. kilometru se zdržíte zhruba na 10-kilometrovém úseku více než 3/4 hodiny až hodinu. Pro nákladní dopravu platí ten vyšší čas. No a zdržení je taky na D1 hned za Prahou, už na 15. až 25. kilometru ve směru na Brno, tam necháte zhruba 1/4 hodiny. Dalších 15 minut potom za Benešovem dál směrem na Tábor. Tak především pevné nervy, šťastnou cestu a pokračuje Jana s Vojtou.
10: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: Je po 16. hodině, posloucháte Frekvenci 1. Znám lidi, kteří, teď mi zrovna psala jedna známá, vy furt mluvíte o tom, že někdo možná odjíždí na dovolenou, cestou na dovolenou. Já už jsem dovolenou neměla 5 let.
0: Měla jsem jednou taky takový období, kdy jsem měla pocit, že jako pořád potřebuju pracovat a vlastně jsem se nikam nepodívala a byla jsem z toho hrozně unavená.
14: Ale pozor, to není o tom, že ona by si třeba nevzala prodloužený víkend. Ale jako jet v létě na dovolenou, já jsem se s ní o tom jako několikrát dlouze bavil, ale jet někam na dovolenou na týden, na 10 dní, na 2 týdny, jako to dělá spousta lidí, tak jí to přijde vlastně úplně jako nepřirozený, nebo přijde jí to zbytečný. A já jsem říkal, a jak si odpočineš, jak změníš prostředí?
0: Tak no. Jako jestli je na pracáku.
14: Není. Je to, řekl bych, velmi,
0: že nechodíš do práce.
14: Je to velmi pracovitá žena. Jako,
0: tak je to pozor, to zavání workoholismem.
14: Workoholismem. Mm,
0: takže
14: no.
0: To není, to je nemocná žena.
14: Když jsem s ním mluvil naposled, tak to zavánilo spíš alkoholismem.
0: Takže na zdraví, kamarádku.
10: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: letní měsíce miluju, protože jsou skvělý nabídky melounů. Já strašně miluju melouny.
1: No. A víš, že meloun se má mejt, než ho nakrájíš?
0: Jedlou sodou.
1: Ano.
0: Já vím.
1: Aby se třeba případný jako bakterie, spole a tak dále, že jo?
0: Jako já se teda přiznávám se bez mučení.
1: Jsem to nedělal.
0: Za prvý jsem nikdy nemila meloun, ale pozor, já si třeba nemeju ani jabko.
1: Jabko si meju teda. Když ho koupím jako v obchodě, tak to meju.
0: Jo, já se jenom očistím takový to
1: klasický. I borůvky proplachuju.
0: To já ani ty borůvky.
1: Protože na borůvky čůraj lišky.
0: No právě, to jo. Ale tak jako zatím dobrý, ale někdy jsem fakt jako líná, že to jim bez toho omytí. A někdy tam cítím takový zahořklo. Ale co se týče těch melounů, tak jsme zrovna nedávno vedli takovou tu debatu, takovou tu dětskou debatu, ne? Jak se vždycky říkalo, zas nepolikejte ty pecky, jinak vám to vyklíčí v tom břiše a budete mít v břiše meloun.
1: No, jasně.
0: A teď tam stály ty děti a teď koukali na nás. Přesně jsem si představila sebe, já jsem to měla vlastně úplně stejně, když mi tohle řekli ty rodiče. A teď jako v té hlavičce ti šrotuje, jak se to jako stane, že máš v tom břiše ten meloun, jak se to jako stane?
1: No to se vlastně jako nemůže stát.
0: No počkej, tak jako samozřejmě, ale ten dětský mozeček. A teď padla ta otázka, a to pak jako vykakáš. No,
1: je to přesně. Takový porod.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.
0: Posloucháte Frekvenci 1, Pokáč se nám ozval po nějaké době.
2: Ano, každých 14 dnů vždy přichází s nějakým aktuálním songem, který reflektuje to, co se děje. Teď se toho děje opravdu hodně, takže myslím, že jako co se témat týká, měl z čeho vybírat.
0: Pokáčova rychlovka. Na Frekvenci 1.
3: Když

o to je totiž dost zvláštní, co odešel z JAR, a kdyby o to si foto přeci jen s tebou dal, furt lepší, než jet s ním na folklorní festival.

0: Frekvence 1 nabízí peníze taky během letních měsíců, takže pro vás máme poslední slovo.
1: Tak za malou chvíli vás vyzveme, abyste nám zavolali a pokusili se ty peníze vyhrát.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
6: Hezké odpoledne. Dnes schválená novela stavebního zákona vyvolala rozpor mezi odborníky. Zatímco podle podnikatelů ve stavebnictví a developerů změna zákona přináší nový a lepší přístup, podle ekologů se budou nově stavět zájmy velkých stavebníků nad ochranu lidí a bude vznikat větší prostor pro korupci. Fakultní nemocnice Olomouc připustila pochybení při implantaci některých srdečních defibrilátorů. Případ kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví vyšetřuje také policie. Proti loňskému roku klesl počet nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie v prvních 6 měsících roku 2026 o 37%. Dnes o tom informovala unijní agentura Frontex.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Ještě stále počítejte s komplikacemi na dálnici D1, aktuálně stále na 128. kilometru před Jihlavou ve směru do Prahy. Zdržíte se tam na dlouhé desítky minut, asi na 10-kilometrovém úseku. Hustý provoz aktuálně brzdí také dopravu na dálnici D1 za Prahou ve směru na Brno, a to na 15. až 25. kilometru, tam je to zhruba na čtvrt hodiny. Provoz houstne také za Benešovem na Tábor na dalších 15 minut. No a před Brnem je kolona, která je sice nesouvislá, začíná už na 170. kilometru, ale popojí, že v ní budete střídavě až po 210. kilometr za Brno. Celkově v ní necháte taky přes půl hodiny. Tak především pevné nervy.

0: zavolejte 2574999, to je číslo sem k nám do studia, peníze čekají.
1: Ano, čekají na jednoho z vás, kdo se dovolá, dostane šanci hádat poslední slovo do věty, celebrity, která je tu aktuálně. A pokud se zadaří, tak vám peníze pošleme na účet. Takhle jednoduchý to je. Léto v rytmu.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Tak kdo se pokusí připátku, dobrý den.
2: Dobrý den, Jirko.
0: Dobrý den, Jirko, zdravíme do Třebíče a nabízíme 35 tisíc korun za to, že doplníte správné poslední slovo do věty fotra na tripu. Jdeme na to?
2: Ano, můžeme.
0: Tak skvěle. Věta zní takto.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Co myslíte?
2: Satelitní telefon.
0: Satelitní telefon, to jsou dvě slova. Ale budiš, zkusme to.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není to satelitní telefon, bohužel. Haló?
2: Nevadí.
0: Přidáme, zas tam bude víc a zkoušejte po víkendu. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naschle.
0: 35 a půl tisíce v pondělí ráno.
1: Poslední slovo.
4: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Páteční odpoledne na Frekvenci 1 s pozvánkou na sobotu, protože i v létě, tedy v červenci a v srpnu pro vás máme hit parádu Rádia Frekvence 1. I v létě vás vlastně tak trošku obtěžujeme a nutíme k tomu, abyste hlasovali.
1: Takže hlasujte. A kdo nebude hlasovat, toho si najdeme.
0: A bude popraven. Ne, to je samozřejmě for.
1: Ne, takhle, jako samozřejmě najet na web frekvence1.cz, zvládnete to i z telefonu, najít si tam hitparádu a dát tam ten palec nahoru.
0: To asi zvládne každý, ne?
1: No, takže
0: určitě do 12 hodin do úterý, takže spousta času. Jinak objevují se tam jako naprosto skvělá jména, třeba Ondřej Ruml nebo Miroš Majda, taky Petr Kolář s Olympikem, jinak i Xindl X třeba se svojí písničkou Dovolená, takže i tyhle můžete podpořit, ale je jich tam mnohem víc, takže je třeba to poslechnout si, zahlasovat a podpořit.
1: Ale hlavně třeba pokud budete zítra v autě a pojedete někam na dovolenou tady po Česku a budete v tom autě mezi 7 a 8 večer, nebo jedete na noc někam a budete
0: poslouchat. Tak budete odlaďte ten radiožurnál a můžete si tu frekvenci.
1: No, protože jako hit paráda je víc než aktuální doprava, co si budeme povídat.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Frekvence vám bude hrát i po 17. hodině. Velké hlavy slibují spoustu skvělé muziky a my vám teď prozradíme, jaká že to bude.
1: Bude to třeba Khaled. Taky to budou The Cure. A nebo Adele. Ze všeho nejdřív ale zprávy.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
8: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s ním je to Vládě Jakub. Vláďo, hezké odpoledne.
9: Krásné páteční odpoledne. Tropy se vrátily, na moravském jihu platí výstraha před požáry. Letní dětské tábory, hlavně ty příměstské, nabízejí poslední volná místa, hlavně na srpen. A do domu v Číně se dostaly stovky hadů. A začněme skandálem na střední Moravě. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle odborné komise některým pacientům implantovány defibrilátory bez splnění všech kritérií. Implantacemi se tak začala zabývat i policie. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požáru. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, jak říká za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
10: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požáru. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
9: Varování meteorologů platí až do odvolání. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a do táborů dochází jako do školy. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
11: Oni ty trendy jsou v podstatě setrvalé. My máme více k polovinu táborů, které probíhají na zelené louce, to znamená, je tam přes rok tam třeba není žádné vybavení. Ten tábor si staví. Představíte si to třeba tak, jak z knížek Jaroslava Foglara, kdy děti přijedou, postaví si stany, musí si sami uvařit. A potom máme tábory, které už jsou vybavené více, jako třeba v nějakých areálech, už je tam pevná budova, je tam nějaké vybavení, třeba bazén, jsou tam nějaké třeba společenské místnosti, je tam třeba profesionální kuchyně.
9: Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5% z květnových víc než 2%. Data zveřejnil Český statistický úřad. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní ekonom banky Kreditas Petr Dufek, za snížením stojí hlavně levnější potraviny.
12: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Címe si naproti tomu zabydlení, protože je nájemné nám meziročně vzrostlo téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad dvojku a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
9: Teď zamíříme na jih Evropy. Radnice v severoitalském Miláně tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Povodňová voda, kterou na jih Číny vyvolal tajfun, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvajících kolem nábytku v zatopených domech teď odchytávají lovci a vypouštějí je zpátky do volné přírody.
8: Frekvence 1. Počasí.
9: V sobotu 11. července čekáme plno slunce, i pár mraků a teploty do 29 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na moravském jihu, na Pálavě i Slovácku.
7: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Pokud jedete teď do našeho hlavního města od Brna a Jihlavy, tak se hodně zdržíte. Kolony jsou mezi kilometry 129 a 119. Poslední volný sjezd je exit Měřín 134. No a co by to bylo za dopravu, kdybychom neupozorňovali na kolony u mostu Šmejkalka na D1 na Benešovsku. Je to tam na 20 minut mezi 14. a 23. kilometrem, tedy ve směru z metropole na Brno. No a 20 minut si tam postojíte, jak jsme říkali. Před Brnem pozor od hlavního města, tam se to taky na D1 nárazově štosuje. No a pozor, motorkář boural na D35 287. kilometr směr Lipník nad Bečvou. Tolik zprávy, teď už velké hlavy.
8: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
9: Velké hlavy na frekvenci 1 zdravíme.
0: My jsme hír.
13: Věděli jste, že letné prázdniny zariadila děťom Mária Terezia preto, aby mohli rodičům pomáhat na poli?
0: No,
1: to tak to je dobrý nápad, děti.
0: Jo, ona byla hrozně praktická.
13: Šup, bola, velmi.
9: Jako tak šup na brigádu.
0: Tak přátelé, co dnes budeme podstatného řešit?
9: Budeme rozebírat jedno zajímavé slovo.
14: To ho řekni. Perplex. A na mistrovství světa, pardon, na Slovensku proběhlo jedno zvláštní mistrovství světa.
8: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Ale začneme myšlenkou Vlasty Buriana.
13: Znám jednu rodinu a ta je tak fajnová, že u nich musí být na stole ubrus, i když
14: se tančí.
13: Dobře uvažuješ.
1: Po něm skáče někdo.
13: Ty neuvažuješ dobré.
1: Je kachna.
13: Jeden šport se tam odohrává.
14: Ping-pong.
13: Znám jednu rodinu a ta je tak fajnová, že u nich musí být na stole ubrus, i když hrajou ping-pong.
0: Nekecej.
13: Co?
14: Maria. Všichni chtějí vědět, co je to za rodinu, tak. Nikdo se to nedozví.
0: Vlasta Buriana.
13: Já jsem teda pozeral nějaký jeho film s mojím synem, který ho nikdy v životě neviděl. On byl tak vtipný v tom filmu, že povedal: "Já chci vidět všechny filmy s Vlastou Buriana."
0: Tvůj syn, jo.
13: Fakt to bylo, totiž to bylo asi Leliček ve službách.
0: A kolik je synovi?
13: 17 roků. Ale fakt si ho normálně dostal, chytil.
14: No. Jo, někdy vytáhněte ty černobílé filmy, stojí to za to.

0: Já to vím, on fakt předváděl čelisti.
1: A ten film už má krásných 51 rokov. Dohromady má 118 minut a já chcem vidět, kolko minut je tam vidět ten žralok.
2: No minimum, strašně málo. Vteřinu, že?
3: Ale ne,
2: no
3: to ne, já to nevím, jak žere potom toho Kvinta nebo jakoliv. Mm. No. Ale já bych řekl třeba 2 minuty. 3.
1: 4 minuty.
3: 4 minuty.
1: Jinak, keď Steven Spielberg uviděl tu knihu a na něj nápis čelisti, tak si myslel, že ten příběh je o něčem...
0: O zubaři.
1: O zubaři.
2: Vážně, no?
3: Já bych, víš, já bych řekl zase o nějakým drtičím.
2: Kdyby to bylo o zubaři, jak jsme dentista.
1: Tak, ne.
0: Já teď si představte, že v těch čelistech...
2: To je název nějakého porna, ne?
0: Že v těch čelistech by místo jako toho žraloka takhle jako řádil nějaký zubař.
3: Zubař, no, pod vodou by tě vyvrtal.
2: A byl by vidět jenom 3 minuty.
3: Vem mi vytrhal stoličky.

0: Znáte slovo perplex?
1: Já jsem z toho perplex.
2: Velké hlavy, frekvence jedna.
3: No tak to pojďme vysvětlit. Ak je člověk perplex, tak je čo?
1: Zmatený.
0: Štronzo.
3: Dám vám možnosti. Je ospalý, je bojazlivý, alebo jak povedala Jana, je zmatený.
1: Ne, zmatek.
3: Perplex?
1: No.
4: Hele, já vám to přeložím. Rozebereme to, jo? Pojďme to rozebrat. Per je předložka jako před, jo? A plex je něco s plexisklem.
3: Takže je bojazlivý.
5: Takže je to v podstatě vyděšený člověk za plexisklem.
4: No, je to tak.
3: No, je zmatený.
1: No, je to zmatený. Já jsem z toho perplex.
5: Vždycky, když jsi za plexisklem, jak jsi zmatený.
4: Jasně.
1: Když je to plexisklo mlíčný.
5: No to úplně.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl ty hlasy.

0: ve velkých hlavách teď uslyšíte něco, co jste ještě neslyšeli.
1: No určitě, protože na Slovensku sa minulý víkend konali majstrovstvá sveta v něčem, ale že totálně neobvyklom, a mně to přišlo vtipné. A
2: porcování prezidenta.
3: To bohužel zatím ne.
2: Zatím jenom premiér.
4: Pak prezident by ještě žel, ale...
1: Tak jak si počkáte, tak se to dozvíte.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy. Frekvence 1. Doprava.
7: S kolonou a velkým zdržením počítejte na D1 na Prahu mezi stým 29. a stým 19. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. Poslední volný sjezd je exitem Měřín na kilometru 134. 20 minut naberete také na D1 na Brno v místě opravy mostu Šmejkalka mezi 14. a 23. kilometrem. Nehoda motorky se stala na 287. kilometru dálnice D35 směrem na Lipník nad Bečvou v pravém jízdním pruhu. Provoz brzdí na 20 minut od kilometru 285. Nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi stým 80. a 209. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
8: Velké hlavy frekvence 1.
3: Na Slovensku se konali mistrovství světa v čem?
1: Je to asi 10 dní, čo sa konali majstrovstvá světa v nosení čoho?
2: Vody.
3: Manželek, ne?
1: Ja ani si blízko vody, ale malo to ještě jeden háčik.
3: Počkej.
1: Aby to bylo vtipné.
3: S děravým dnem.
1: Ty vogo. Majstrovstvá světa v nosení vody v děravom vedre.
3: Jo.
2: Vy tam vymýšlíte.
4: Ne, právě, oni totiž jim nic jiného nezbývá.
2: To je pravda.
4: Ono to chvilku přejde k nám.
2: Humorem ku stresu, to je pravda. Teda proti stresu.
3: Ale vědro má díru, milá Lízo.
2: Milá Lízo.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Budeme hlázet.
1: Pojďme hlázet. No.
2: Pojďme se zahlázet.
0: Budeme hádat, jak dlouho starý song?
1: 9 rokov.
0: Jenom 9 rokov?
1: Taky mladý.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
1: No takto, já povím na úvod, že tato pesnička by nikdy nevznikla, keby v této republice nežil chlapík s hbitými nožičkami.
2: Aha.
1: Počkej.
2: Už to říct.
4: Neříkej.
0: Já to vím.
1: Ty už to větě, ty jo. Jsem blbec.
4: Tak
1: počkej, Mikáši, tu jsou nápovědy k tej skladbe. No. Ísť za hranicu svojich možností a dať do toho úplně všetko a možno ještě viac.
2: A v klipu si zahráli olympionici.
4: Stonožka.
1: A ak sily dochádzajú, tak musí nastúpiť pevná vôľa.
2: Pneumatika za sebou.
4: Môžeš tak
2: za
4: volej, nebo když...
2: Hele.
3: Když nemôžeš,
1: ja som s tým, Emilom nemal začať.
4: Ale já tam měl stonožku, protože si říkal, že to je vytrvalost hodně nožiče.
2: No, si prostě Mikešovi
4: ale
2: zatopil.
4: Dejme tomu stonožkám, co má práce s obouváním.
5: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji. I'll tell you what I think.

0: Nikola Tesla, dneska by mu bylo 170 let. Mimochodem naše firma Tesla, ta fungovala už dávno, dávno před nějakou americkou Teslou.
1: Mohli se potkat.
0: Akorát se jí tenkrát říkávalo technicky slabé, jestli si pamatujete.
2: Mohl Nikola Tesla ochutnat naše chutné hašlerky? Žil ještě, alebo už?
0: Hašlerky jsou tady, leta.
3: Hašlerky jsou dobrý.
4: Nestih to třeba o 3 hodiny.
3: Já si myslím, že to stihl.
4: Takže o 2 hašlerky.
3: Jo, mohl to.
0: Já budu souhlasit tady s paní Janou.
2: Paní Jana jako vždycky pravdivá.
3: Slečna, pánové, slečna.
2: Paní Jana.
0: To je milý to.
2: Takže máte pravdu, mohl, protože zomrel v roku 1943 a hašlerky jsou na světě od roku 1920.
3: Já mám nejradši, když si třeba odevřeš 5 těch bombónů a všechny si dáš do pusy.
2: To jsem nikdy neurobil.
3: To zkuste.
0: To musíš mít
4: trénink.
0: Slepenou držku.
3: Puse hodně.

0: tři. Tak tedy jdeme do finále.
1: Já bych s dovolením poradil.
2: No poraď.
1: Pokud je tvoje žena celý den protivná a bez nálady, zkus se jí třeba zeptat, jestli to není kvůli tomu, že přibrala.
0: Krása.
1: A máš vyřešeno.
0: Že jsi mrtvý muž, prosím vás, to nedělejte. Mějte se, kupte jí váhu.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
6: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
9: je fajn. Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
3: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: A taky Láďa. Láďa,
11: krásný večer. Obyvatelé Vsetína a Horní Jasenky severně od Vsetína potkají v Beskydech medvěda. Měli by se vyhýbat některým turistickým trasám. V České republice jsou stále oblíbenější takzvané offline tábory bez mobilu a internetu. A řeka Bílina na Chomutovsku se vrací na zem. Léta tekla v potrubí kvůli severočeským hnědouhelným dolům. Obuvnickou firmu Vasky ve Zlíně, v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy v centru krajského města, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude také hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplňovat zásoby v prodejnách. Ve skladu firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které firmě zbyly, jsou v prodejnách. Požár se dotýká ale vlastně i celého města.
12: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech. Zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se také provoz omezuje, hlavně v ulici Hlavníčkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
11: Ještě doplním, že zlínskou budovu po rozsáhlém požáru nebude možné zachránit, uvedl to primátor Zlína. A ve Zlínském kraji ještě zůstaneme. Další medvěd řádí v Beskydech. Tentokrát před ním varují na Vsetínsku. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý v blízkosti červené turistické trasy. Pozor od vrchu Klášteřiska ve směru na Dušnou, tedy v těsné blízkosti Vsetína. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpen ještě zbývá několik takových volných míst. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka se dají najít v různých vyhledávačích táborů na internetu.
13: V poslední době se hodně zaměřují na to, aby se děti odpoutaly od elektronických technologií, na kterých jsou závislí. To třeba dřív nebylo. Dneska se to řeší. Dneska většina táborů už nějakým způsobem reguluje přístup dětí k mobilům a tahuje je zpátky do toho života, do té komunikace, do té spolupráce.
11: Proti loňskému roku klesl počet nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie. Týká se to prvních 6 měsíců roku 2026 a bylo to o 37%. Informovala o tom unijní agentura Frontex. Podle předběžných údajů zaznamenal úřad od začátku roku víc než 49 tisíc nelegálních překročení vnějších hranic Evropské unie. Řeka Bílina na Chomutovsku zase poteče na povrchu. Doteď je známá nejen svým různobarevným zbarvením po znečištění ze severočeských továren, ale i tím, že tekla pod zemí v potrubí. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let 3-kilometrovými trubkami. K řece se zase dostanou lidé, kteří doposud viděli pouze právě trubky ze silnice. Provoz na 4-proudové silnici mezi Mostem a Chomutovem bude kvůli přeložce omezen. Práce za 122 miliony korun skončí v roce 2028. Až se voda řeky Bíliny dostane do nového koryta, prostor začnou obydlovat i nejjednodušší organismy. Postupně se přidají větší živočichové, třeba korýši a nakonec i ryby. No a ještě zamíříme za počasím.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
11: Sobota s nedělí budou slunečné, pár mraků a pár kapek na horách, ve Slezsku a na severní Moravě nebo v severovýchodních Čechách. Teploty do 29 stupňů Celsia. Nejvíc bude na moravském jihu a východě, kde stále platí varování před vznikem požárů.
2: Děláš mi to, Láďo, napínavé a dopravu teď budeš chtít?
11: Samozřejmě.
2: Dobře, máš jí mít.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
11: A ještě samozřejmě hlavní tahy opatrní, buďte v tuhletu chvíli, pokud jedete od našeho hlavního města, tedy do našeho hlavního města od Brna nebo od Jihlavy, tak se zdržíte mezi 129. a 119. kilometrem kvůli koloně. Poslední volný sjezd je exit Měřin 134. No a co by to bylo za dopravu, kdybychom neupozorňovali na Šmejkalku na D1 na Benešovsku. Je to tam na 20 minut mezi 14. a 23. kilometrem, tedy ve směru z metropole na Brno. No a před Brnem od hlavního města se to taky na D1 nárazově štosuje zdržení 15 až 20 minut. Přejeme pevné nervy.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
11: No a i když jsou prázdniny, je tu páteční tradiční večer s Ondrou Kubalou. Přejeme šťastnou cestu.
2: Šťastnou cestu a krásný páteční večer, přátelé. Vlastně konečně pátek. Co pro vás budu mít, tak za chviličku si dáme jeden nádherný slavný filmový hvejt z Lvího krále, ale představím vám taky hudební novinku od Katy Perry. No a s Dášou Honcovou probereme, jak bude o víkendu. Ono bude totiž nádherně na koupání, na paddleboardy, no prostě třicítky.
3: Frekvence 1.
4: Ondra Kubala.
10: Say low.

0: Nádherná filmová melodie z roku 1994, Can You Feel the Love Tonight, čili film Lví král. Tuhletu písničku nebo tuhletu melodii složil Elton John, text k tomu napsal britský textář Tim Rice. Společně pro Disneyho spolupracovali i na dalších písničkách pro Lvího krále tehdy. Ale ve filmu ji zpívají různí interpreti. Teď jste slyšeli tu čistou rádiovou verzi s hlasem Eltona Johna, ale ve filmu tu písničku zpívá Simba, Nala, Timona, Pumba a všichni ostatní. A původně měla být vlastně mnohem komičtější. Měli jí zpívat opravdu ta zvířátka, ale Elton John vlastně nebyl nadšený z toho, že by se z té romantické písně stal nějaký filmový gag, a tak hodně prosazoval, aby fungovala jako ta klasická disneyovská milostná balada. Nakonec to dobře dopadlo, je to milostná balada, která doprovází to zamilování Simby a je to vlastně jeden z takových těch emocionálních vrcholů celého filmu. Ale v jeden okamžik dokonce hrozilo, že produkce tu písničku úplně vyškrtne a myslel nad ní takový ten pomyslný Damoklův meč. Ale dobře to dopadlo, ve filmu byla a dobře, že ve filmu byla, protože v roce 95 si odnesla Oscara za nejlepší filmovou píseň. V roce 95 si taky odnesla Zlatý globus za nejlepší původní píseň pro film a získala taky v roce 95 Grammy za nejlepší mužský popový vokální výkon pro Sira Eltona Johna. Tak takhle to bylo s písničkou pro Lvího krále. Pokud budete hledat třeba nějaký film pro děti na dlouhou cestu, aby to zvládli s vámi cestou na dovolenou, tak myslím, že Lví král je docela jasná volba.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok

0: Co vám budu povídat, o víkendu bude prostě krásně. A celý příští týden bude krásně. Veď, Dáša Honcová, ahoj.
1: Dobrý podvečer, ano, je to tak.
0: Modré nebe 30 stupňů a koupačka?
1: Ano, a 30 hodin délky slunečního svitu celkově za víkend. Je to o 30.
0: Takže to bude i o 30 mazacím krému, veď?
1: No to nemí o 50, protože UV index je na vysokých, v horších oblastech dokonce na velmi vysokých hodnotách, takže pozor, přes poledne se můžete spálit už po 30 minutách a nezapomeňte ani pokrývku hlavy, ať nedostanete úžeh.
0: No ale když se vrátíme teda k sobotě a k neděli, tak modré nebe?
1: Modré nebe, jasná, maximálně skoro jasná obloha. Ta skoro jasná obloha bude doménou horších oblastech, kde se odpoledne začne vytvářet kupovitá oblačnost, ale vypadá to, že v nížinách ani oblak nezahlédneme.
0: Co taková bouřka? Třeba bude docela vedro, nemůže se udělat někde kroupy a tak? Známe to ze začátku měsíce?
1: Ani bouřka, ani přehánka. Vládne nám tady pevnou rukou oblast vysokého tlaku vzduchu, která právě vůbec nepustí tyhle letní nešvary. Naopak přinese pravé letní počasí, protože třicítky v červenci patří.
0: Takže víkend je jak z učebnice, jak říkáš. A příští týden?
1: Příští den stále ve znamení slunečného počasí, alespoň ten pracovní týden, vypadá to, že až příští víkend přijdou ty poměrně silné bouřky a nejvyšší odpolední teploty do středy budou do 30, pak už budou místy překračovat 30 stupňů Celsia, ale dobrou zprávou je ta, že v nočních minimech stále naměříme teploty většinou pod 15, takže si budeme moct v noci vyvětrat.
0: Po

0: počkej, ale takováhle předpověď počasí tady od tebe už dlouho nebyla. Ty mi vlastně na každou otázku odpovídáš, bude hezky. Jo, příští týden taky bude hezky a pak taky bude hezky.
1: To máš pravdu, jako by to ani nebyly prázdniny tady u nás v České republice, viď?
0: No a je někde podobně, já nevím, Kanáry, Egypt a podobně.
1: Přesně tak, na Kanárských ostrovech Gran Canaria bude počasí přesně takové jako v Čechách, to znamená skoro jasno nebo jasno a 30 stupňů maximum.
0: No, takže přátelé, pokud chcete zažít Kanáry, tak nikam nejezděte a vyražte na Máchač nebo k Sázavě. Bude úplně stejné počasí jako tam. No, akorát ty letenky ušetříte. Tak Dášo, díky moc a hezký víkend.
1: Krásný víkend, naslyšenou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Frekvenci 1, to už je taková hudební klasika, ale teď bych pro vás měl jednu horkou hudební novinku a ta je od Katy Perry. Ta totiž vydává po dlouhé době, vlastně je to víc než půl roku, novou písničku. Jmenuje se Watch It Burn a je to podle té oficiální zprávy, která k té písničce dorazila z Ameriky, nefiltrovaná hymna o svolení sama sobě upřímně cítit hněv a nechat potlačené emoce konečně vyjít na povrch. Tak to zní jako docela hustě. A pozor, ta písnička má i docela drsný videoklip. Ten příběh začíná v nemocnici, kam je Katy Perry převezená po událostech z předchozího klipu k písnice Band Aid, což je v překladu Náplast. A většina záběrů toho videoklipu k téhle novince je točená z pohledu jako prvního člověka. To znamená, že díky tomu sledujete vlastně to dění očima hlavní hrdinky. No a během operace se na jejím těle objeví záhadné symboly a situace se dramaticky změní ve chvíli, kdy jí zezad vyroste štíří ocas a potom následuje série chaotických událostí. V nemocnici se objeví kněz, který se pokouší provést obřad připomínající nějaký exorcismus, zatímco Katy Perry střítavě ztrácí a nabývá vědomí. No a když se jí podaří uprchnout, tak se snaží svůj nový dar ovládnout, ale ten se vymyká kontrole. No, vlastně je to jako takové jako horror sci-fi, když se pustíte nový klip Katy Perry. Ale tak my jsme rádio, já pro vás mám jenom tu muziku. Videoklip když tak na YouTube a tady v rádiu právě teď novinka Katy Perry. Watch It Burn.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A vládě jako který přichází se zemětřesením.
4: Přesně tak, krásný prázdninový večer. V Čechách jsme zaznamenali slabé zemětřesení. Rodiče chtějí děti poslat na tábory v Rakousku a Německu. A fotbalová Slavia může na zápas pozvat děti do 12 let. Takzvané seismické stanice v České republice zaznamenaly slabé otřesy země. Původní informace, která pocházela z Německa a mluvila o síle 5,5 stupně Richterovy škály, se nepotvrdila. Záchvěv země byl mnohem menší. Sílu zemětřesení a jeho přesnou lokaci vědci teprve přesným měřením vyhodnotí a pak určí. Novela stavebního zákona podle opozičních poslanců nebyla řádně připravená, obsahuje chyby a zároveň upřednostňuje zájmy velkých stavebníků nad potřebami běžných obyvatel. Byl to taky jeden z důvodů, proč hlasovali pro některé z pozměňovacích návrhů, ale nikoliv pro přijetí celé novely. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO uvedl, že zákon byl ve sněmovně přijat těsně, i když se předkladatelé novely snažili opozičním návrhům být vstříc. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba novela nezlepší ani dostupnost bydlení, jelikož jeho definici nechala vláda ze zákona vyškrtnout.
5: To, co dnes sněmovna schválila, tu novelu stavebního zákona, to je prostě směs takových nesourodých změn, které často působí, jako by vznikaly pod tlakem nejrůznějších zájmových skupin. Není v tom prostě jasná koncepce. A především jde to proti lidem a proti jejich zájmům.
4: V novele zákona je podle poslance ODS Karla Haase řada pozitivních bodů, například snížení počtu stavebních úřadů nebo potřebných stavebních stanovisek. Zároveň je taky plný chyb, dodal. Celou novelu dostane teď k posouzení ještě Senát. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. Velký zájem u dětí i rodičů je o dětské letní tábory v cizím jazyce, například v Německu nebo Rakousku, klidně nedaleko hranic. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Podle něj jsou ještě stále poslední volná místa, ale hlavně na srpen.
6: V České republice jsou organizace, které se specializují na mezinárodní výměnu. To se týká česko-německé spolupráce, tak bych třeba doporučil Tandem, Centrum pro česko-německé výměny, kde mají přehled i o těch menších organizacích, které třeba nějakým způsobem podporují. A jsou to buď tábory přeshraniční, kdy se účastní děti nebo mladí lidé z jedné i z druhé strany, ať už se odehrávají u nás, nebo v Německu, nebo třeba v Rakousku.
4: Češky ve volejbalové lize národů porazili 3-1 Bulharsko. První set sice prohráli 16-25, ale v dalších sedách dominovali a získali je 25-12, 25-19 a 25-14. V letošním ročníku elitní reprezentační soutěže si připsali pátou výhru z 11 zápasů, první na tomto turnaji v srbském Bělehradě. A fotbalisti Slavie neodehrají první dva domácí zápasy nové sezony v pražském Edenu ve Vršovicích před prázdnými tribunami, i když si pražský klub odpikává druhou část disciplinárního trestu za nedohrané derby se Spartou ze závěru minulého ročníku, vzhledem k úpravě v řádech bude moct na stadion na desítce pozvat děti do 12 let.
2: Frekvence 1.
7: Počasí.
4: V noci bude hodně chladno, dnes na Šumavě mrzlo a ve slovenských Tatrách dokonce sněžilo. Přes den ale se vydejte klidně na koupaliště. Zítra i v neděli na jihovýchodě Moravy může být až 29 stupňů. Pár kapiček může spadnout ve Slezsku, na severní Moravě i severovýchodě Čech, hlavně tedy na horách.
7: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A pokud jedete teď do Prahy od Brna a Jihlavy, tak se stále zdržíte v kolonách mezi 129. a 119. kilometrem, takže to objeďte přes exit Měřin 134. No a samozřejmě zmiňujeme i tradiční středočeský most Šmejkalka na Benešovsku. I tady se na D1 tvoří kolony na 20 minut mezi 14. a 23. kilometrem, tedy ve směru z Prahy na Brno. Tak přejeme šťastnou cestu.
8: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: No, po 19. hodině stále posloucháte Večer s Ondrou Kubalou.
9: Ano, a já pro vás budu mít náš tradiční páteční song za odměnu. Tak už teď můžete přemýšlet, jakou muziku a hlavně komu ji budete chtít věnovat. Za 20 minut předám éter a náš hudební playlist do vašich rukou, přátelé. Ale mrkneme taky na jeden z velkých hitů skupiny No Name z jejich 30leté hudební kariéry. Už za malou chvilku a taky vás pozvu na jejich velký podzimní narozeninový koncert, protože jestli jste jejich fanoušci, tak tam rozhodně nesmíte chybět.
7: Frekvence 1.

0: když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Frekvence 1.

0: Bonnie Tyler na frekvenci 1. Asi jste to už slyšeli, už i ona se na nás dívá z toho hudebního nebe, tento týden tam odešla. No, je to život, bylo jí 75, měla vážné zdravotní problémy a prostě to bohužel nedala. Pojďme ale za slovenskými no-name, každý týden tady společně probíráme jejich 30 let na hudební scéně. 12. prosince chystají megakoncert v pražské O2 aréně, kde s vámi tyhle kulatiny náležitě oslaví a předvedou ty svoje největší hity. A jedním z těch největších hitů byl v roce 2015 i písnička, nebo byla písnička s názvem Život. Jak ona vlastně vznikala? Tak to vám teď řekne sám Igor Tymko.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodily jejich hity.
3: Zdraví vás Igor Tymko, dnes vám prezradím niečo o pesničke Život. Aktuálne je v kapele No Name 6 šťastných otcov, ktorí majú dovedna 15 detí. Ja viem, znie to perfektne, ale tie naše deti rastú a pomaly sa začínajú pýtať nie úplne príjemné otázky. Práve pesnička Život takúto konfrontáciu spustila. Môj syn Jakub sa ma minule pýtal, tatino, koľko si mal frajeriek? A ja hovorím, zďaleka nie toľko, koľko som mať mohol. A môj syn hovorí, tati, prestaň filozofovať a povedz mi to číslo. Nemôžem, synu, maminka ešte nespí. Spí, bol som si to čeknúť. Nuž, synu, jediná žena v mojom živote bola a je tvoja maminka. A môj syn Jakub hovorí, tati, to ale nesedí. Prečo, pýtam sa. No lebo ty spievaš, život je pridlhý na jednu lásku. Hovorím, to je síce pravda, synu, ale tú pesničku som nenapísal ja, ale tvoj strejda Ivan. Písal sa rok 2015 a náš bubeník a autor piesne Život, Ivan Tymko, mal doma čo vysvetľovať. Verím, že poslucháči Rádia Frekvence 1 doma vysvetľovať nemusia nič. Toto je naša pieseň Život. Dúfam.

Lady Gaga vám hrajeme na Frekvenci 1. Teď je ten ideální čas na páteční song za odměnu, tedy na váš song, který ovšem nemůžete si nechat zahrát sami pro sebe, ale jen a pouze někomu jinému, kdo si to dneska večer zaslouží. Tak volejte právě teď 257 400 a 39 k tomu. Výběr muziky nechávám na vás, no a přání, které k tomu připojíte, samo sebou taky. Tak 257 400 a 39.

0: dnešní song za odměnu? Na Frekvenci 1.
1: Kačka toho času v Praze na Bílé hoře za volantem je právě teď na drátě Frekvence 1. Kačko, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak, když jsme se domluvali před chviličkou na písničku a na to přání, které chcete poslat, tak jste mi říkala, a to jako budu muset říct do rádia, jo? A já jsem říkal, no asi jo, tak dáme to spolu.
2: Snad jo.
1: Tak kdo si zaslouží váš song za odměnu dneska?
2: Já bych to chtěla poslat mému manželovi Markovi a chtěla bych mu poděkovat za péči, kterou nám všem věnuje, celé rodině, nám všem synům i vnoučkům a dneska vlastně nejvíce pejskům.
1: Teda, vy máte jako takovouhle smečku a nejenom psí.
2: Takovouhle smečku máme, přesně tak.
1: Počkejte, tak ho pojďte trošku vychválit. V čem je skvělej?
2: Anže skvělej úplně ve všem.
1: No, tak to je super. To vám ale teďko všechny ostatní holky závidí, je vám to jasný.
2: Ne, opravdu. Jsme spolu už 30 let a myslím si, že jsem si vybral dobře.
1: A zlepšuje se to, jo?
2: On je skvělej od začátku.
1: Takže se to nezlepšuje, je to konstantní.
2: Ale jo, zlepšuje.
1: Tak jo, vybíráte Taylor Swift. Proč zrovna
2: ano.
1: To?
2: Mají rád, poslouchaj.
1: Tak jdeme na to. Tady je váš song za odměnu pro Marka. Mějte se fajn.
2: Děkuju moc krát. Hezký večer.
0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Kryštof a tady je na frekvenci 1 naše novinka Půlnoční hřích. Písnička, kterou s námi naspívala Dominika Haládžia. Jo, a na podzim bude celé album. Těšte se.

0: Možná vás čeká nějaká pořádně dlouhá štreka, když pojedete na prázdniny s dětmi nebo bez dětí, anebo vás čekají dlouhé štreky, protože jste, já nevím, řidiči autobusů, kteří vozí turisty k moři, anebo řidiči kamionů, co vozí nějaké zboží po Evropě. Mám kamaráda Romana, který střídavě dřív žil v Česku a v Německu, teď už je s rodinou za kopečkama, jak se říká. A on mi pro vás dal jeden tip, jak zvládnout za volantem dlouhé cesty a přitom je to ještě chutné.
1: Je to speciálka a je to hit v podstatě loňského roku. Používáme ho před dlouhýma cestama, když se chystáme někam dlouho jet, protože je nealko a je to absolutní dobíječ baterek, dodávám to strašnou spoustu energie. Má pouze dvě ingredience a to je tonik a kafe, klasický preso.
0: Takže kafe s tonikem, ale aby to bylo dobré, aby to nebyla nějaká břečka, tak co chce speciálně připravit?
1: Vezmete skleničku nebo vezmete lahev, pakliže si to chcete vzít sebou, naplníte ji ledem. Ze 3/4 je potřeba nalít tonik, potom jedno neslazen preso, ale opatrně lijeme pomalu, protože jinak se utvoří nechutná ošklivá pěna.
0: Takže důležitá věc, preso lijete do toniku a ne naopak. Potom to nefunguje, potom mám to jenom vypění a je to hnusný. A jak to vlastně ale chutná teda?
1: Je to hořký, to je potřeba si přiznat, ale na druhou stranu je to mnohem lepší než nějaká slaďárna, která vám zalepí celou pusu. Ideální je, já si to dělám vždycky před cestou, pomaličku to potom popijím, tak nějak půl hodinky před tím, než vyrazím a opravdu potom mi svítí očička a jede se krásně.
0: Tak tolik tip mého kamaráda Romana na dlouhé cesty, tak třeba ho při tom prázdninovém putování napříč Evropou taky využije. Teď už David Guetta a Bibi Rexha, I'm Good. Remix slavných iPhone 65.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu rady. Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A taky Ládě, Vláďo, jak to vypadá ve Zlíně?
6: Krásný večer. Budovu 34 ve Zlíně nepůjde opravit, tvrdí primátor, a ve Zlíně dál trvá omezení pro chodce i řidiče. Požár zasáhl ale i obchodní centrum se zvířaty v Ostravě a v Beskydech zase řádí medvěd. Dobrý večer ještě jednou. Obuvnickou firmu Vasky ve Zlíně, v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude taky hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplní zásoby v prodejnách. Ve skladu firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů bot. Oblečení i doplňků značky Vasky a Botas v prodejní hodnotě až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které firmě zbyly, jsou v obchodech. Požár se ale dotýká nejen tohoto průmyslového areálu, ale vlastně celého města.
7: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech. Zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se také provoz omezuje, hlavně v ulici Hlavníčkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
6: Ještě doplním, že zlínskou budovu po rozsáhlém požáru nebude možné zachránit, uvedl před chvílí primátor Zlína. Další tragédii hlásí i Ostrava. Tam hasiči likvidovali oheň obchodního centra v Ostravě Bělském lese. Schořel tam i obchod se zbožím pro zvířata a uhořela v něm i drobná zvířata, jako papoušci, ryby, králíci nebo morčata. A v horách v Beskydech zase řádí další medvěd. Tentokrát před ním varují na Vsetínsku. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý v blízkosti červené turistické trasy. Od vrchu Klášteřiska směr Dušná, severně od Vsetína, tedy v těsné blízkosti města. A ze severní Moravy teď na východ Čech. Kolony autce v Pardubicích přesunuly k obchodnímu centru. Dlouholetý problém s ucpanou dopravou v krajském městě na Labi tak jen změnil místo.
8: Situace tady je podobná východnímu vjezdu do Prahy kolem obchodní zóny. Stejně jako tam i tady řidiči trpí především ve špičkách v nehybných kolonách. Ty sem přivedl nový severovýchodní obchvat Pardubic. Doprava tady vzrostla od té chvíle zhruba o 5000 aut denně. Zatímco prostoru před nádražím a kolem Vonkova mostu se ulevilo, výjezd na lázně Bohdaneč a Hradec Králové se zpomalil. Město teď chce koupit pozemky od obchoďáku, aby rozšířilo silnice. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: A teď zprávy z Karlových Varů. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představují herci Juliette Binoche, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Binoche patří k snímek Tři barvy, modrá, Wright nabídne životopisný film Basket a Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. V sekci Horizonty program festivalu mimo jiné obsahuje projekci dokumentu Poslední vrchol. Umělecký ředitel festivalu Karel Och k tomu dodal.
9: Vypráví o 8000ovce K2, která donedávna patřila vůbec jediné ze 14 8000ovek, které už se nepodařilo nikomu zlézt v zimním období. Tato velmi komplikovaná hora je takovým výrazným charismatickým protagonistou tohoto dokumentu Amira Baraleva, dokumentaristy, který ve Varech byl už několikrát, ale zároveň sledujeme snahy hned několika expedicí se s touto bájnou horou utkat. Ten film je nesmírně poutavý, napínavý.
6: Tvůrci ve studiu na Karlovarském festivalu taky představili komedii 6 gramů. Ta pojednává o nesourodé skupině otců, která se vede dohromady problém s drogami jejich dětí. Ve filmu režiséra Miroslava Ondruše se divadelní herec, finanční poradce, realitní makléř s politickými ambicemi a městský policista sejdou kvůli incidentu na lyžařském výcviku, kde je u studentů nalezený pytlík s bílým práškem. Snímek uvedou česká a slovenská kina od 6. srpna. Podle herce Jiřího Mádla je snímek o složitosti soužití rozdílných lidí.
10: Jako pro mě, když jsem to četl, tak jsem byl opravdu úplně rozdrážděný tím, jak to bude dál, protože ono to jde tolika cestama nečekanýma. Ta neočekávatelnost toho děje si myslím, že je nejlepší na to. Já tam hraju tatínka Šimona, který je nevlastní tatínek toho dítěte, který je podezřelý z toho, že bralo drogy. A ten tatínek je naprosto čistý, o všech lidech si myslí jen to dobrý.
6: České finále o titul z Wimbledonu můžou naši fanoušci sledovat na velkoplošné LED obrazovce třeba v Přerově, tedy v domovském městě Lindy Noskové. Velkoplošné plátno ale chystají i v jejím rodném městě v Setíně, a to v Domě kultury. Nosková nastoupí zítra v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti další Češce, proti Karolíně Muchové, rodačce Solomouce.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: A zítra i v neděli bude slunečno, přehánky spíš až v neděli odpoledne, zítra jen na horách, na českém severovýchodě a na severní Moravě a ve Slezsku. Teploty do 29 stupňů, nejvíc bude na Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Kolona na hodinu je teď od Brna na Prahu mezi kilometry 129 a 119. Nerozjíždí se to, sjíždějte na exitu Měřín, to je 134, jinak bez potíží.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: A pokračuje Ondra Kubala.
11: No a přátelé, já pro vás mám 60-minutovku, kterou věnujeme tomu, co se děje ve světě slavných. A tentokrát budeme mluvit hlavně o muzice a o zpěvácích. Už za chviličku zvednu telefon a zavolám Michaela Foreta. Možná si ho ještě pamatujete ze Superstar. Má jednu fajn písničku, zároveň žije na Sardinii, tak budeme mluvit o muzice, o cestování, o létě. Ale zastavíme se i za Michalem Malátným, jak vznikal jejich poslední nový single, písnička, která se jmenuje Selhání. Představím vám novinku od Taylor Swift a trošičku probereme její svatbu. No a taky Tomáše Poláka ze skupiny Opět Radeček se zeptáme, jak je na tom s kempováním. Luxusní rezort anebo stan? No, nechte se překvapit.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.

0: Zpěvák Michal Foret alias Mikael má novou písničku spolu, tak jsem si říkal, zvednu telefon a zavolám mu na Sardinii. Michaeli, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Ano, to jste se trefil do skvělý doby, protože tady zrovna hoří kolem nás v horách. Šílený, lítají tady vrtulníky, hasejí to tady chlapi z hor a je tady obrovský vítr a velký vedro. Takže jste se trefil do krásného večera, doufám, že máte líp.
0: No, máme se, co se týká těch požárů, určitě líp, teda pokud člověk není ve Zlíně. Ale když teda mluvíme o Sardinii, já jsem byl jednou v září na severu u Olbie a tam bylo teda i v září pekelný vedro. Jak tam máte teďko v červenci?
1: Hele, to máte už i v Čechách, to je tak celý posunutý, že takhle, ono je tady nejhůř červenec. Stejně jako v Čechách, jo, tam jste měli minulý týden 41, tady bylo 38, takže ono si člověk nevybere. Tady je akorát ta výhoda, že můžete kdykoliv zdrhnout v moři, že to tady profukuje, že u toho moře je maximálně těch 35 a je to moc příjemný, že to moře vás aspoň trochu schladí, jo, ale v těch horách, já mám chalupu tady na takovém velkém kanionu a tady, když je to rozpálený v létě, hlavně v červenci, tak tady se dostanou teploty krásně přes těch 40 stupňů a to opravdu je na zbláznění. A to potom stačí, že zasvítí sluníčko na nějakou suchou trávu, zafouká velký vítr, jako třeba dnes a to už potom jako jede velký rychlosti a už hasiči a letadla, vrtulníci a vrtulníky a je to tady jako velký. No.
0: Na druhou stranu, když jste si vybral částečně vlastně pro svůj život Sardiny, tak musíte být aspoň trošku sluneční typ, ne?
1: Víte, paradox je ten, že já jsem vždycky miloval v létě Norsku, že jsem zdrhnul do těch 20 tisíců, tam jsem viděl po těch vlnách, lovil ty ryby nebo se procházel po krásných fjordech. Já moc ne, jak je 25 a víc, tak já už se potím ve vlastních šťávách, mě už to nemyslí, já mám teda IQ, potom už mě se vaří mozek, když už teda neříkám, že když nesvítí slunce, tak ho mám většího. Ale ne, je to pravda, že ty vedra na mě moc nejsou, to ne. Takže když můžu zdrhnout do nějakého pléza k moři, nebo do vody, nebo někam se zalíst prostě do nějakého hezkého spůdky a takovou tu siestu přečkat někde pod střechou, tak je to příjemný, ale ty vedra já nemám, to ne. A je to pravda, že je to čím dál horší.
0: Chápu, vy máte tu Sardinii v podstatě jako test vystupování ze své komfortní zóny. Tak pojďme k muzice. Vy máte moc hezkou písničku spolu. A když jste ji představoval novinářům, tak jste řekl, že je o pocitu, že člověk nemusí všechno zvládat sám. Že stačí mít někdy vedle sebe někoho, s kým můžete prostě jenom být. Tak kdo je pro vás tím, s kým můžete jenom být?
1: To je hezký a já jsem to napsal, teda tu písem jsem psal text i hudbu, jsem si to i produkoval stejně jako celý album, který chystám na podzim letošního roku v češtině po 17 letech, takže já jsem se vrátil k českému jazyku, protože mám češtinu velmi rád, stejně jako Českou republiku, tam si vždycky rád vracím, zejména třeba o Vánocích, já bez pohádek, bez cukrových být asi nemůžu, bez Vánoček, to na Sardinii ne, to ozdobený palmy nemusím, to říkám na rovinu, ale ty písničce, já to mám pojatý tak, že někdy člověk stačí být jenom třeba i sám se sebou, jo, a poznat sám sebe zevnitř, nespěchat, jenom třeba zavřít oči, se projít a úplně být sám a naučit se sám se sebou žít a zjistí, že vlastně nepotřebuje velký party lidí, nepotřebuje ani třeba nejlepšího přítele, když umí žít sám se sebou a umí se sebou dobře pracovat. Samozřejmě ta píseň je o společnosti, jmenuje se Spolu a ideálně, když máte kolem sebe, ať už jste skvělý partner, manželka, manžel, nebo nejlepší kámoš, nebo třeba jenom nějaký chupatej domácí mazlíček, tak je to přece jenom krásná věc. Zvlášť v dnešní době, kdy se všechno tak nějak separuje, rozděluje. A tak s tímhletím údělem jsem se pokusil napsat píseň, kterou jste nasadili, já jsem za to rád, hrajete ji, vaše rádio má krásné písničky, hrajete nádherné věci a jsem rád, že jsem za vaší společnosti.
0: Jo, říkáte to skvěle, pojďte, nepřestávejte, jo? Ne, já si dělám legraci, ale tohle je vlastně skvělý fór, vaše písnička se jmenuje Spolu a je vlastně i o tom, že je fajn být někdy sám se sebou, jo?
1: Ano, to je docela důležitá věc, no. No, takže určitě to znáte všichni, ten, kdo má trošku jenom stresový zaměstnání, nebo i ta doba tomu nahrává, že jsme pořád ve stresu, pořád rychlá, strašně rychlá, instantní, Facebooky, Instagramy, TikToky, prakticky videoklipy nejsou ani potřeba, stačí mít 8-sekundový reel a ty děti, těm dětem to stačí. Už není ta doba, kdy Michael Jackson točil za několik desítek milionů dolarů videoklipy se svojí sestrou někde v kosmu. Dneska stačí iPhone, natočíte si video, nebo stačí Reel, kde pozdravíte fanoušky na TikToku a máte videoklip. Takže je to taková zvláštní rychlá doba. Myslím si, že když trošku zpomalíme, naučíme se být třeba jenom sami se sebou a v klidu, a tak si myslím, že to je takový jeden z mála klíčů, jak se to dá přežít a jak třeba se to třeba někdy zase zpomalí.
0: Michaele, úplně na závěr. Je to 21 let, co jste si vyzkoušel Superstar. Tuším, že to byla, ta druhá řada, ve které zvítězil Vlasta Horváth, jestli se nepletu.
1: Ano, správně. A
0: jaké to tehdy bylo? A teď se chystá totiž nová Superstar u nás, tak jako si říkám, jestli se budete dívat, anebo radši už ne.
1: Já nevím, jestli to tady chytnu tu novou, hele. Bylo to krásný, bylo to, mě bylo 17, sladkých 17, já měl velký oči, hlavu někde až ve vesmíru, ale vzhledem tomu, že jsem z Moravy, jo, tak já jsem vždycky na prvním místě u mě ta pokora tak nějak jako vítězila, i když jsem tu chvíli byl, ten pořad byl nejsledovanějším pořadem vůbec, to na nás koukalo v jeden den, v jeden večer 3 miliony lidí, jo, což dneska, kdyby se tohle stalo nějaký televizi, tak budou slavit celý rok, ale to tenkrát byla doba, kdy jsme opravdu se museli naučit zpívat tu písničku za 2-3 dny a pak ji zaspíváte před celým národem plus plná hala, která řvala, další 4000 lidí, kteří se nemohli dostat dovnitř, protože nesehnali lístky, vstupenky, takže to bylo opravdu velmi autentický, velmi realistický, opravdu ta reality show tak, jak měla být. Pak tu třetí řadou mám pocit, že se to něco někde ztratilo, ono byla i taková divná doba, že se ta digitalizace začala jako vyvíjet, vydavatelství šlo do chytek, desky se přestávaly kupovat a vyrábět a všechno se digitalizovalo, mám pocit, že to škoda, protože tím se to vlastně všechno urychlilo, to jsme mluvili před chvilkou, jo. Takže mám pocit, že ta doba už je pryč a já jsem rád, že jsem stihl ještě tou druhou řadou takovou tu realitu, která tomu patřila, no to bylo to hezky, mám samozřejmě tomu velmi, velmi hezký vzpomínky a myslím si, že jenom tak můj života nezmizí. Samozřejmě život je dál, je potřeba, je to 22 let, tak když se vás zeptal, co jste dělal v devátýce na výletě, já už si pamatuju, ale no, bylo jasně. To a ty momenty byly krásné.
0: Tak jo, tak třeba nostalgicky si to na ten podzim aspoň zkusíte naladit. Uvidíte. Michaele, díky moc, že jste mi zvedl telefon a tady je vaše horká novinka Frekvence 1. Písnička
1: spolu. Já vám děkuju. Krásný léto a krásný víkend všem a vám.
2: Frekvence 1. Horká novinka.

0: Tohle je Shania Twain na frekvenci 1, teď ale míříme za činasky. V našem playlistu je jejich nová písnička Selhání. A když byl Michal Malátný na jaře u nás na rozhovor u Lubky a Míry, tak právě mluvili o tom, jak tahle písnička vznikla. A upřímně, ono to bylo vlastně docela velké drama.
1: Tak ne, že by to bylo úplně tragický, ale při jednom z posledních koncertů náš pianista skočil z pódia, což dělal vždycky mezi lidi, ale tentokrát si u toho zlomil nějakou kost v kotníku, takže jsme měli jako dlouhou pauzu a naštěstí tu pauzu využil k tomu, že složil tuhle píseň. A Honza, on je vystudovaný, on je v podstatě jazzový pianista. A léta mi trvalo, že jsem furt do něj hučel, napiš něco pro nás, ale zkus jako trefit, aby to byly prostě činasky. No a teď po letech se to, myslím, jako povedlo, že ta písnička je, jako, když jsem to někomu pouštěl, tak řekl, že to jsou činasky jak vyšitý. Takže to špatný je k něčemu dobrý. Kdyby si ten kotník nezlomil, tak si myslím si, že ta píseň nevznikla.
2: Hele, dohrál ten koncert, nebo jste hned věděli, že prostě průšvih velký tady konečná?
1: No, dohrál ho. Dohrál ho, ale z toho pódia ho jeden kamarád odnášel a on zařval bolestí, takže to mi došlo, že opravdu se něco stalo. Přijela záchranka, bylo to v Ostravě, no a on tam zůstal a my jsme teda jeli domů.
2: Nechali kamaráda v Ostravě.
1: No, tak my jsme tam nechtěli čekat, že jo, to bylo zbytečný, jo? Tak počkali jsme, až co se teda stane a pak jsme, že ho odvezou někam.

0: Tak se nám vdala Taylor Swift a vzala si hráče amerického fotbalu Travise Kelce. To o tom asi už víte. Píše se o tom, mluví se o tom, bylo to v pátek 3. července v New Yorku v Madison Square Garden. A ačkoliv neunikly ven žádné fotografie ze samotného obřadu, nějaké informace se do amerického bulváru přeci jenom už dostaly. A upřímně asi ne ze všech budou mít i novomanželé radost. Tak pojďme malinko zdrbnout teď společně svatbu Taylor Swift. Podle magazínu People se z Madison Square Garden stala vlastně v ten den skutečná zahrada. Byly tam prý všude kolem květiny, stromy, sedačky v aréně, pak byly překryté bílou plachtou. A kdo tam byl a dal řeč s novináři o tom, jaké to bylo, tak nešetřil chválou. Oni si tam vyměnili svoje svatební sliby, každý z nich trval kolem 20 minut a oba je četli ze zlatých knih. Odávajícím nebyl nikdo z úřadu, jako to je tady u nás, ale byl to herec a americký komik Adam Sandler. A během obřadu potom měla zaznít i originální píseň o šťastném páru. No a potom se hosté přesunuli na oslavu. A pokud by vás zajímalo, co se jí na takové slavě svatbě celebrit, tak ten bufet tvořila široká škála jídla, na kterou měli připravené oblíbené restaurace. Takže tam bylo italské jídlo, sushi, steaky, burgery, když jsme v Americe, to nesmí chybět, ale třeba i mořské plody. A co se týče desertů, tak pozor, lidé si vybírali ze 30 různých dortů na svatbě Taylor Swift. No a právě během slavnostního oběda mělo dojít i k chaosu, píše americký bulvár. Hosté prý čekali v opravdu v dlouhých frontách, aby si mohli dát něco dobrého. A když už se jim to povedlo, tak se vůbec neměli kde sednout, protože židlí kolem těch kulatých stolů nebylo tisíc a spousta lidí se tak rozhodla si vzít třeba jako nějaký bufetový stolek a podobně. No, prostě vůbec nic se nestalo, ale americký bulvár, jak žádné informace o té svatbě nejsou dostupné, tak z toho dělá kauzu. No a pak jste možná už i slyšeli o americkém umělci, který začal sbírat odpadky po svatbě a začal to turistům a fanouškům Taylor Swift prodávat jako památku na její svatbu. A oni si to fakt kupují, takže dneska prodáte úplně všechno. No ale to byla svatba Taylor Swift, tady mám jednu hudební novinku o Taylor Swift. Nová písnička, kterou už hrají zahraniční rádia, my se k ním právě teď připojujeme a ta písnička se jmenuje po slavné herečce Elizabeth Taylor. Tak si novou Taylor pojďte poslechnout.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

0: Jason Mráz na frekvenci 1. Já se musím vrátit společně s vámi ještě k našemu středečnímu radiokempu v Rožnově pod Radhoštěm. Teď tady mám připravenou skupinu opět Radeček v playlistu a my jsme s Verčou měli Tomáše Poláka, frontmana skupiny, v kempu na rozhovor. A probírali jsme s ním, jak oni to mají kluci v kapele s kempováním. Jako pořád jezdí skautsky pod stany, anebo už radši v tomhletom věku mladých otců si dají nějaký ten luxusní rezort u moře.
1: Máme to každý tak trochu jinak, jak už to bývá. Třeba Radeček, ano, ten dneska vyrazil, ten to spojil, tenhle ten koncert i právě s kempováním a ten si to poměrně jako užívá, tenhle ten druh dovolenek. Já s bráchou, my už spíš jezdíme tedy do hotelu a tak, protože my se toho, dneska jsem to zrovna říkal, kluku v šatně trošku přesycení, protože my jsme máma, vlastně takhle jsme se mi dostali k muzice, že nás máma v tom dobrém slova smyslu tahala po čundrech, po těchto těch jako kempech, kde ale to není tenhle ten nádherný kemp, kde jsou jako normálně toalety a tak, jo, to prostě nebylo nic.
2: A
1: ani to ne. Ani
2: tak jenom jehličí.
1: Každý jsme měli svůj pařes a to. A takže takhle jsme jako, my jako trávili to dětství a asi jsme toho trošku už přesycení. Ale, aby jsme nebyli sobci a aby to neodnášeli naše děti, tak už poslední dva roky my s bráchou se snažíme vždycky vyjet s našima klukama a teď už i s mojí dcerkou pod stan a aspoň chvíli tam strávit, aby si to užili, aby netrpěli za nás vlastně, že už nás to neláká.
0: A tak pokud byste chtěli ještě nasát tu atmosféru Rožnova, která byla neuvěřitelná, na koncert opět Radeček vás dorazilo fakt několik stovek. Úžasný to bylo. Kluci se potom asi půl hodiny podepisovali, byla na ně dlouhá fronta, fotili se s vámi. Tak mrkněte na sociální sítě Frekvence 1, máme tam pro vás fotky, videa, no a já mám pro vás právě teď Radečky.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti. 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A taky Ládě Jakub a taky další novinky ze Zlína.
5: Krásný prázdninový večer. Viníkovi požáru mrakodrapu 34 ve Zlíně hrozí 5leté vězení. Rodiče posílejí děti na tábory do Rakouska a Německa. A v letadle do Německa prasklo okno, vzduch málem vysál cestujícího. Ještě jednou pěkný večer. Hasiči dnes pokračovali v likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Hořelo od čtvrtečního rána. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. Velký zájem u dětí i rodičů je o dětské letní tábory v cizím jazyce a v zahraničí, například v Rakousku nebo Německu, klidně nedaleko hranic. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Podle něj jsou ještě stále poslední volná místa, ale hlavně na srpen.
6: V České republice jsou organizace, které se specializují na mezinárodní výměnu. Co se týká česko-německé spolupráce, tak bych třeba doporučil Tandem, Centrum pro česko-německé výměny, kde mají přehled i o těch menších organizacích, které třeba nějakým způsobem podporují. A jsou to buď tábory přeshraniční, kdy se účastní děti nebo mladí lidé z jedné i z druhé strany, ať už se odehrávají u nás nebo v Německu nebo třeba v Rakousku.
5: A teď ze vzduchu. Běžný let Ryanairu se změnil v dramatický boj o život, když krátce po vzletu z Řecka do německého Mnichova prasklo okno v letadle. Muže, který u něj seděl, začal prout vzduchu vytahovat ven. Zachránila ho manželka, která ho držela za nohy. Po nouzovém přistání skončil v nemocnici se šokem a popáleninami. A teď veselější zpráva. Bývalá česká modelka Eva Hercigová se vdává. Dnes o tom informují deníky La Stampa či portál Stanice Rai. Svatba se podle listu uskuteční zítra v centru italského Turína. Hercigová si vezme jednoho z potomků místní průmyslové rodiny Gregorie Marciaje, se kterým žije od roku 2001 a má s ním 3 děti. Kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na 1000 metrů, ve kterém je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. No a ještě míříme na program mistrovství světa ve fotbale. Právě teď začíná zápas Španělsko-Belgie.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Zítra i neděle bude na koupání pár přeháněk jen na horách na severovýchodě Čech, ve Slezsku a na severní Moravě. Teploty do 29 stupňů Celsia nejvíc naměříme na Slovácku a na Pálavě, tedy ve Zlínském a Jihomoravském kraji.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: 9:03 aktuálně ze silnic D2 československá dálnice hlásí na 48,5 kilometru na trase od od Brna na Bratislavu porouchané vozidlo. Bouralo se v okrese Blansko v Boskovicích, tam narazíte na nehodu 2 aut v ulici Komenského. V Litovli máme kuriozní nehodu, kterou vyšetřuje policie. Cyklista tady narazil do kontejneru. Na místo jedou i hasiči. No a ještě 143 v Jihočeském kraji, okres Český Krumlov u Křemže máme nehodu osobního auta se srnou. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: No a teď už se ke slovu vrací Ondra Kubala.
7: A není ve studiu sám, vidíš to, Láďo? Jsme tady.
8: Vidím to.
7: A je tady se mnou běžecký trenér Jirka Grundorát. Jirko, ahoj, dobrý
8: večer. Krásný večer všem posluchačům Frekvence 1.
7: Jirka přijel z Lipna, což je vlastně nádherná schoda náhod, protože my ve středu s naším radiokempem jedeme na Lipno. Tak dorazíte se na nás podívat?
8: Určitě, dorazím se podívat, protože to bude nádherná akce s pokáčem, takže my se všichni těšíme.
7: Zdá se mi to, nebo je běhání skutečně trend, kterému propadá víc a víc lidí?
8: Běhání je velký trend, zažil si obrovskou vlnu, pak to malinko upadalo v minulých letech, ale teďka se to zase dostává do výšin a spousta lidí to má i jako psychoterapii.
7: Fakt? Jako být sám se sebou?
8: Ano, být sám se sebou, překonávat vlastní limity a trošičku jako zapomenout na ten všední život.
7: My spolu dneska budeme mluvit o tom, jak běhat správně, jak začít tak, aby člověk, jak se říká, nepřepálil start a neodradilo toho hned. Umíme vlastně běhat? A nebo nebo jsme spíš jako národ amatérů, kteří tak nějak se vezmou kecky a jdou to zkusit?
8: Já si myslím, že jsme úplně všechno. Jak národ amatérů, tak prostě třeba někdo opravdu k tomu má vlohy, to je strašně individuální.
7: Ne, já to myslím třeba, že na Lipně, a my tady v rádiu o tom často mluvíme, o vašem ski areálu a o tom, jaká je tam třeba sněhová situace a podobně. A zase, když se podíváme na nás Čechy, tak jako my jsme hodně lyžaři a jsme dobří lyžaři. Tak proto mě zajímá třeba jako to srovnání s těma běžci.
8: My jsme dobří běžci.
7: Jsme dobří,
8: a umíme se prostě do toho opřít a když opravdu o něco jde, tak dokážeme zabrat.
7: Ale asi pořád víc lidí lyžuje, než běhá, ne?
8: Ty jo, tak to si myslím, že možná už je to tak 50-50, protože těch běžců je opravdu strašně moc a ono to vlastně vypadá i na těch závodech, které neustále jako už jsou plné a plné, takže opravdu i tam je vidět strašný zájem.
7: Jakože přetlak. Jakože už to vlastně není ono. Kolik je tam těch běžců?
8: Já asi největší závod, co jsem svůj jako zažil, tak bylo 42 tisíc běžců ve Vídni, kdy opravdu jsem startoval z jedných těch prvních vln a tam opravdu, když se člověk ohlídl za sebe a viděl 42 tisíc lidí, tak to už je opravdu
7: masakr. A co to byl? Půlmaraton, maraton?
8: Já jsem běžel půlmaraton.
7: Půlmaraton, 42 tisíc lidí, jak dlouho to startují? Jako než, když vyběhne ten první a než proběhne ten poslední tím...
8: Oni to startují ve vlnách a startuje to třeba nějakých 40 minut.
7: Tak to je fakt masakr. Tak jak běhat a pokud by vás to bavilo, tak jak začít běhat? Probereme v další hodince na Frekvenci 1.
0: Frekvence 1
2: a Ondra Kubala.

0: Imagine Dragons, večerní pokec frekvence 1. Jirko, když budu běžet začátečník a přijdu za váma jako za trenérem, čím budeme začínat? Jako fakt jsem nikdy neběhal, ale tak jako vidím, chtěl bych to zkusit, nepotřebuji na to extra asi žádný vybavení, kromě dobrých bod ze začátku, tak jak se začíná běhat?
1: Určitě, když člověk přijde, tak alespoň u mě to funguje tak, že udělám nějakou vstupní diagnostiku, protože takovej ten mýtus, jakože stačí se obout kecky, vzít si tričko a vzít si nějaký kaťata a vyrazit, tak určitě není správný, protože opravdu dneska my jako lidi přece jenom většinou sedíme, nebo i když jsme třeba v práci, stojíme a podobně, tak můžeme mít nějaký svalový disbalance, který potom můžou toho člověka, nechci říkat jako vyřadit z toho běhání, ale můžou mu postupem času narušit ten jeho skelet a samozřejmě i to, jak funguje, takže opravdu je dobrý udělat nějakou vstupní diagnostiku. Když třeba vidím, že to úplně k tomu není, nebo vidím třeba nějaký velký problém, tak ho právě odesílám ještě ke kamarádovi fyzioterapeutovi, který to zase vezme i z té fyziostránky. A pak buď to se třeba domluvíme, že třeba u něj je nějaká fyzioterapie přístrojová, což je třeba nějaká rázová vlna, kryo a podobně. A nebo pokud je to třeba nějaký větší problém a i klidně třeba ty lidi fakt přijdou a hele, chci začít běhat, ale tady mě bolí kyčel, když udělám takovýhle pohyb, tak mě bolí tohle, tak pak už to třeba řešíme i potom s ortopedem, protože přece jenom je lepší hned od začátku vědět, na čem jsem.
0: Chápu. A projdu zdravotním začátkem, jo, tak přijmeš mě, protože nekulhám a jsem víc než na zahrádku dobré, jak říkal pan Serska, vždycky chcete mě. A jak budeme začínat? Nebo i když já budu sám to zkoušet, jak mám začít?
1: Určitě pozvolna. Určitě jako
0: nepřepálit start.
1: Nepřepálit start a určitě bych začal pozvolna, protože největší chyba mnoha namotivovaných běžců, kteří se shlédnou v těch různých knížkách jako Born to Run a podobně, tak je, že to vždycky na začátku strašně napálí. A tady musím ještě trošičku jako pohanit sociální média, protože sociální média v poslední době strašně jako ti ukazují, že vlastně zaběhnout si půlmaraton je pohodička. A jako vlastně, že to dáš z gauče a podobně.
0: A ono to prý docela bolí.
1: A ono to prý docela bolí, přesně tak. A já třeba, když se bavím s lidma ze záchranek, ať už to bylo třeba teďka tady v Českých Budějovicích, anebo třeba naposledy v Olomouci, když se běžel půlmaraton, tak i oni sami přiznávají, že rok od roku stoupá počet ošetřených lidí na té trati. A nestoupá to v té jakoby kategorii těch lidí, kteří pravidelně běhají, ale bohužel v té kategorii, kteří se třeba rozhodnou měsíc před tím, že nikdy neběhali a proč bych si nemohl zaběhnout půlmaraton, když jsem to viděl tady na Instagramu u člověka, ale všichni víme, jak ty socky některý fungují, že prostě opravdu on třeba ten člověk na to trénoval půl roku a pak prostě jenom jako v úzovkách namachrovaně udělá storíčko nebo udělá reelsko, hele, jako zaběh jsem si to a rovnou z gauče a podobně, takže tady na to opravdu velkého bacha a říkám to i lidem třeba, když si má jako cvičím, tak jim to říkám taky, protože pak, když vidí nějakou oni výzvu, a teďka oni vidí, hele, on udělal tohle, on tam třeba v tom planku a teďka tam sází ty ruce a tohle a tamhle to a to musíme zkusit taky a já říkám, no jo, ale on jako z pohledu mýho prostě a z pohledu nějaký biomechaniky vidím, že prostě ten člověk třeba na to trénoval 2 měsíce, 3 měsíce, tak nemůžeš to tady jako vypálit hnedka prostě během 5 minut, jako jo, že opravdu v tomhle bych doporučoval lidem, aby trošičku jako zapojili zdravý selský rozum a řekli si, hele jo, dobrý, on to třeba dokázal z gauče, v uvozovkách, ale já prostě si tím chci tím postupem projít a opravdu se na to pořádně připravit. Protože můžeš to zaběhnout, ono to většinou dáš, ale pak záleží, co se bude dít potom.
0: A když se vrátíme na ten začátek, ještě neběháme půlmaraton. Ono se říká, že abych jednou mohl běhat rychle, tak musím běhat pomalu.
1: Přesně tak, to je zlatá poučka, protože ty, když začneš běhat, tak musíš nejdřív vystavět takzvanou aerobní kapacitu. Opravdu to, na čem stojí tvoje běhání. Takže je dobrý opravdu začít běhat lidově řečeno v takový té povídací zóně. Někdo tomu říká zóna 2, někdo to používá k tomu třeba talk test a podobně, ale opravdu je to zóna mezi nějakými 60-70% tvýho srdečního maxima. Zase říkám, je to teorie, protože samozřejmě je lepší, když si to necháš změřit pomocí laktátu, abys přesně věděl, kde ty tepy jsou, jaká je to rychlost a je to jakoby potom přesnější.
0: Tak jak teda poznat správnou intenzitu pro toho, kdo začíná, probereme s Jirkou za chvilku. Večerní pokec.

0: Jirka Grundorát, běžecký trenér, dorazil do večerního pokecu z Lipna. Jirko, pojďme doprobrat to téma, jak vlastně pomalu, je dost pomalu pro začátečníka. Ty jsi říkal jako talk test, to znamená, dokud ještě můžu mluvit, tak dobrý. Když už nemůžu mluvit, tak už běžím rychle?
1: Tak už běžíš rychle. Ono je to opravdu hodně zjednodušeno, ale opravdu, když ty vyběhneš a když jako nemůžeš už popadnout dech, nebo třeba když s někým běžíš a opravdu nemůžete ani jeden popadnout dech, tak už je to pro vás jako moc na ten začátek.
0: A potom je pomoc v podobě sportovních hodinek.
1: Určitě.
0: A říká se, že ten dlouhodobý, nebo ten největší progres ve výkonnosti nebo v kondici udělám, když budu běhat pomalu v nějaké druhé tepové zóně.
1: Ano, je to těch 60-70% a já to vždycky připodobňuji ke stavbě baráku, když chceš opravdu mít tu střechu, tu krásnou střechu s tím krásným podkrovím, tak nejdřív musíš postavit ty základy a ona je to taková pyramida, kdy opravdu ten největší díl, tak tam se právě běhá v těch pomalých bězích.
0: I když je to třeba nuda. Protože jsme výkonově orientovaní jako
1: opravdu
0: společnost.
1: Spousta lidí mi vždycky říká, hele Jirko, to je strašná nuda. A já říkám, já vím, že to je nuda, ale když prostě tohle přeskočíš, tak pak opravdu se nemůžeš divit, že budeš zraněný, že budeš unavený. Jo, i ta regenerace je strašně moc důležitá. A ty jsi zmínil jednu důležitou věc, že jsme strašně v poslední době výkonově zaměřená společnost a spousta lidí hrotí strašně ten výkon na úkor toho, aby si odpočinula a aby šla postupně a aby vlastně budovala tu svoji nějakou běžeckou kariéru, tu nějakou běžeckou kondici postupně, tak vždycky všichni chtějí hronem na ten, jako na tu střechu.
0: My jsme tady použili terminus techniku stepové zóny a sportovní hodinky. Pojďme to vysvětlit, co jsou to tepové zóny?
1: Tepové zóny jsou vlastně zóny tvého tepu, kdy...
0: To jsem rád, že to vím.
1: Kdy se vlastně rozvíjí určitá specifická dovednost. Když je to ta úplně nejmenší zóna, dejme tomu třeba do nějakých těch 50-60% tvýho maxima, tak to je zóna, která slouží spíš jako k regeneraci. Hodně třeba tam lidi říká, jo, tak tady asi se nejvíc spalují ty tuky. To byl taky jeden čas, kdy opravdu všichni zase hrotili to, že tady jako spalujeme a podobně. Ono je to zase trošičku složitější. Potom je ta druhá zóna, těch 60-70%, kdy to je už trošku náročnější, ale pořád jako tam probíhá hodně ten aerobní proces a to znamená, že opravdu jakoby to tělo přijímá kyslík, je schopný částečně jako regenerovat a vydržet po strašně dlouhou dobu, protože člověk na sobě, pokud teda nejseš opravdu nějaký anorektik, tak máš na sobě opravdu velké zásoby na ten běh, ale ty ti nevydrží, protože ti dřív dojde glykogen. A čím víc vlastně ty jako zvyšuješ, potom třeba máme tu třetí zónu, čtvrtou zónu, kdy už se třeba běhají opravdu ty krátké intervaly a potom samozřejmě tu maximální, je třeba běží do nějakého kopce, nebo kdy opravdu to využíváš, když prostě dobíháš do toho cíle a chceš zapůsobit na nějakou dívku tvých snů, aby tě viděla, jak ses o to porval, o tu medaili v tom cíli, tak běžíš na pátý zóně.
0: Dobře, to znamená, běhám pomalu a jak musím běhat často, abych si vybudoval kondice?
1: Ideální je pro ten začátek, když opravdu začínáš, začít třeba, pokud máš i nějakou nadváhu, tak začít spíš kombinovat indiánský běh. Opravdu indiánský běh, to znamená chviličku běžet, chviličku jít, až se vybuduješ trošičku, že třeba uběhneš nějakou vzdálenost, ale pokud už seš malinko trénovaný, pokud třeba cvičíš, děláš, já nevím, tabatu, hit, heat a podobně, tak pak třeba je jako dobrý začít aspoň dvakrát týdně zkoušet, co uběhnu. Jo, není to o tom, že prostě musím se úplně zničit, jako teďka prostě tam nakulím 5 kilometrů, ale hele, tak dám na začátek 3 kilometry a zase, ale tady upozorňuji, nezačínat jako tu kilometráž zvyšovat moc rychle, většinou se uvádí, že za ten týden bys to mělo tak jako kolem těch 10%.
0: Když budu běhat, já nevím, rychlostí 8 minut na kilometr. Tak mám se za co stydět, nebo je to vlastně v pohodě?
1: Já vždycky říkám, že každý pohyb je lepší, než sedět doma na gauči. Samozřejmě lidi, co běhají 4 minuty na kilometr, tak ti řeknou, ježiš, to je chůze. To je
0: jasně,
1: chůze.
0: A to začátečník.
1: Ale zase je třeba jako přihlédnout k tomu, jak ten člověk vypadá, jakou má konstituci. Jo? Když prostě třeba ty jsi krásně vysoký, štíhlej, tak samozřejmě pro tebe to bude těžká pohoda. Ale když si třeba představím nějakou paní, vys třeba extrémní proměny, což jasně, je takové moderní, tak opravdu, když si představím nějakou paní, která má třeba 160 kilo, tak ta opravdu jako, když poběží nebo uvozovkách půjde poběží 8 minut na kilometr, tak pro ní to bude obrovská zátěž. Hmm. Ať už to jsou klouby, ať už je to prostě metabolický systém, ať už je to hlavně srdce, jo, takže opravdu tady s tím je třeba počítat a nesnažit se srovnávat ty lidi jenom prostě podle minut na kilometr.
0: A pak taky platí, a to probereme za chviličku, že holky trénují jinak než kluci, protože jak jejich srdce i regenerace probíhá jinak. Je to
1: přesně tak?
0: Tak jo, tak za chvilku.

0: Tím už teda jako nejsi, kdyby nebyli stabilní, ale opravdu se to do toho promítá.
1: Mají to těžší v tomhle směru.
0: Mají to těžší, opravdu. Nás se tolik netýkají hormony, u nich se opravdu jako ty hormony docela dost projevujou a je třeba s tím taky malinko počítat a malinko s tím kalkulovat.
1: Hmm. A co se týká třeba fyzické zdatnosti, srdce a podobně, jako jdou chlapy a holky jinou cestou při tom tréninku?
0: Určitě, protože holky přece jenom mají trošičku to srdce rychlejší, je tam ta tepová frekvence malinko větší, takže aha, není třeba se jako hnedka zděsit, když třeba si jdu zaběhat, já nevím, s partnerem, s kamarádem a podobně, že mám třeba trošku větší tepovku, vůbec nic se neděje. Pokud to teda není nějak jako ohodně, že to je třeba o 70, 80, 100 tepů, pak už bych spíš doporučil třeba navštívit sportovního doktora, jestli tam třeba není nějaká srdeční vada, což se samozřejmě stát může. Hmm. A my chlapi přece jenom, když hodně trénujeme, tak nám se to srdce trošičku rychleji zvětšuje. Ono se tomu potom říká sportovní srdce. Ono je takový větší, dokáže vlastně jako na ten jeden vztah přepumpovat víc krve a právě z toho pak vzniká to, že ta ranní klidová tepová frekvence ti třeba u těch jako hodně trénovaných klesá pod 40 k 35 a podobně.
1: To je potom ta situace, kdy ten člověk leží v nemocnici, třeba po nějaké operaci a sestřičky šílí, že ten člověk umírá a on je to jenom prostě skvěle trénovaný sportovec, kterému ten tep, když tam leží, klesá na 30.
0: Mně se tohle stalo, takže
1: fakt?
0: Já jsem si tenkrát nějak hnul se zádama, prostě samozřejmě jako jsem trošičku fréřil, přiznám se. A hnul jsem se zádama a přišel jsem právě jako na to vyšetření, na tu neurologii, tak si mi tam jako na to emergency lehátko, oni mi tam prostě připojili na tlak a podobně a teďka opravdu, jak jsem byl jako vyklidněný, tak jako v klidu a už trošičku pod těma jako domácíma sedativama, protože jsem do sebe narval nějaký brufen a podobně, tak jsem byl tak jako vyklidněný a teďka jsem měl tep asi 36, jako a oni to tam měli nastavený na 40, takže jim to tam jako začalo pípat. Takže opravdu já a říkal takhle se jenom otočila ta sestřička a říká a další běžec. Vás jsme tady tak chtěli.
1: Takže ale počítaj s tím, už to znají.
0: Jo, znají. Akorát pak je třeba dobrý u toho srdce třeba, když opravdu toho začne hodně klesat, tak dávat si na to pozor a třeba nechat se vyšetřit i z jednoho prostého důvodu, aby přece jenom to srdce zase nepumpovalo hodně pomalu, aby se třeba jako, a řeknu to úplně otevřeně, jako i nezastavilo. Třeba ty, když se jako hodně vyklidníš v noci, kdyby si třeba vyjel tepovku jako z nočního jako tepání srdíčka, tak ono dost často třeba ke konci toho tvýho spánku v těch ranních hodinách máš hodně jako nízkou tepovou frekvenci. Hmm. A může se opravdu stát, že třeba někdo, že pak bude mít nějakou vadu nebo podobně, tak to srdce by se mohlo třeba i dostat do nějaký arytmie a podobně. Takže doporučuju, třeba když je to opravdu hodně nízký a člověk jako se necítí úplně komfortně a opravdu ta tepovka padá hodně nebo klesla hodně rychle, ne podle tréninku, tak doporučuju opravdu se nechat vyšetřit sportovním doktorem. Já vím, že tady mluvím jako pořád o vyšetřeních, ale já to říkám z jednoho preventivního důvodu, protože ono je lepší dojít pětkrát k doktorovi, než opravdu pak určitě taky si zaznamenal, kdy prostě pak třeba ty lidi jako si myslí, že jsou v pohodě, zdraví a pak prostě najednou jako je to složí, že jo, tak poslední případ, že jo, maraton v Praze, kdy minulý rok tam prostě člověk vyběhnul, složil se díky tomu, že prostě tam byla hnedka jako opravdu ta zdravotnická pomoc, tak přežil, ale to běžel znovu a uvědomil si, že třeba opravdu měl ten problém se srdcem, ale on to prostě jenom necítil. Hmm. Jo, prostě ty skryté vady toho srdce jsou hrozně jako nebezpečné. To jako na to upozorňuji. A když jsem se třeba bavil s panem docentem Pirkem, když jsme to právě probírali, protože on je taky běžec, vášnivý běžec, tak jsme právě tohle probírali, že je lepší fakt si to srdíčko, když mám nějaký podezření a necítím se dobře a buší mi třeba, tak je dobrý si ho nechat vyšetřit pro jistotu.
1: Běžecký trenér Jirka Grunturát je naším hostem. Přátelé, pokud byste se chtěli Jirky na cokoliv zeptat, my jsme tady živě, v reálném čase 21:33 u nás, pravděpodobně i u vás to bude stejné, tak zavolejte. Přesně zavolejte, tak. Zeptejte se, poraďte se, povídejte si s náma. Ideálně bych se držel toho běhání, ale dobře, můžeme to pak rozšířit. Telefon 257 400 a 39. Pojďte do toho s námi.

0: set Spending My Time a Frekvence 1. Povídáme si o tom, jak začít běhat a taky, jaké k tomu budeme potřebovat vybavení, ale teď už máme na drátě Honzu. Milý Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju.
0: Co máte na srdci?
1: No, já bych chtěl pozdravit Jirku. Zdravího Honza Bláha z Budějc.
2: Ahoj, Honzo.
1: Párkrát jsme spolu běželi.
2: Ano, ano, pamatuju.
1: Budějcí. A chtěl jsem se zeptat, teď, když je léto a pomalu dozrává ovoce, tak jestli má rád meruňkový knedlíky?
0: Ale tohle začíná vypadat na nějaký tajný vzkaz. Tak jo, Honzo, díky mu za telefonát. A mějte se fajn, naslyšenou.
1: Ať se daří.
0: Díky. Když někdo řekne, že volá z Budějc, tak je jasné, že je to místní. Tak dobře, tak otázka na meruňkové knedlíky. Čekal jsem hodně, ale fajn.
2: Hele, mám je rád. Jo. Mám rád i jahodový i borůvkový.
0: Tady tuším, že asi si povídáte dva lidi, co se znáte, a my ostatní na to jenom koukáme.
2: Ne, bylo to opravdu jako nepřipravený, ale jako vůbec jsme to neměli připravený.
0: Tak, parťák běžec?
2: Určitě, z Českých Budějovic.
0: Tak jdem na to vybavení. Když budu běhat, tak já mám jednoho takového kamaráda, který začínal, tam se za kamaráda, ale ne, vážně, mám kamaráda, který jako se rozhodl, že začne běhat, sportovat, že teď jako do toho praští, po 40. Klasický čas, kdy my chlapi po 40 začínáme měnit ten život, aby nám ještě neutek.
2: 3M.
0: A jaké jsou to 3M za vás?
2: No, jako co já znám, nebo co se říká, tak je to motorka, milenka a maraton.
0: A někdy se ještě říká muzika.
2: Muzika, tak to slyším kytara. Úplně poprvé.
0: Tak jsou vlastně 4 ty M možná. No ale tak šel do toho tím, že si koupil drahý hodinky, drahý boty a začal. Potřebuju na začátek drahý boty?
2: Vůbec ne.
0: Ne?
2: Vůbec ne, pokud tam nemám nějakou deformitu, nebo opravdu třeba z minulosti nevím, že jsem, nevím, mám vbočený palce, nebo že mám třeba široký nárt, nebo opravdu, že mám nějakou deformitu toho chodidla, tak pokud jsem normální běžná populace, tak bych opravdu vyrazil do nějakého řetězce sportovního vybavení a opravdu dneska už i tam najdu kvalitní boty třeba kolem těch 2-3 tisíc. A pokud mě to bude bavit, pokud mě to chytne, tak pak samozřejmě si můžu koupit speciální boty, protože na to začátečnické běhání, to znamená opravdu popoběhnout těch 5-7 kilometrů a naběhat třeba nějakých, když to přeženu, 20 kilometrů týdně, tak na to tyhle boty stačí. Potom, když opravdu mě to začne bavit a chci si dopřát jako nějaký luxus, nebo třeba se mi zalíbí nějaká značka, protože je to taky hodně o tom, jak mi ty boty sednou. Jo, to vždycky říkám, hele, nekupujte na první ránu boty po internetu, jděte do nějaké speciálky, vyzkoušejte si je tam, třeba klidně si je nekupte, ale pak tam dojděte.
0: A v čem je ta běžecká bota jiná? Od normální tenisky?
2: V kompletní konstrukci. A ne, to by jsme to byli
0: na ne, ale já jsem měkčí, ne?
2: Ne, ono to záleží na to, na co to používám. Když je to...
0: Já jsem se na běhání.
2: Když je to na závod, tak přece jenom ta podešev je menší, ten drop je tam menší, potom když je to třeba na objemový trénink, tak ta podrážka je lidově řečeno jako víc jako bačkoroidní, to znamená, že je jakoby měkčí, aby prostě ten aparát nedostával tolik, když třeba běháme po silnici, potom když jsou to třeba trailový boty, tak ty mají zase taky jako jinou podrážku. Je to opravdu...
0: A trailový boty jsou jako do terénu, do přírody?
2: Do terénu, do přírody, mají třeba i jiný design a opravdu jsou třeba jakoby odolnější, mají třeba i Gore-Tex povrch, když třeba člověk proběhne nějakým potokem a podobně, tak aby neměl hnedka mokro v botách.
0: A jak bys si řešil, když prší? Nepromokavé ponožky nebo prostě čvachtáte?
2: Není člověka, který naběh, který by se opravdu neuměl obléknout, takže vždycky říkám, že běžec se hlavně musí umět obléknout a opravdu se to dělá tak, že si třeba vezmu nepromokavou bundu, nepromokavý boty a nepromokavý ponožky. No, někdy ty nepromokavý ponožky docela dělají potom třeba, když má někdo citlivou pleť, jako trošičku jako bordýlek, ale...
0: Ono se je zapotím tak trošku.
2: No, dost, přesně tak. A někdo je třeba opravdu jako na to alergický, že? Takže pak jako spíš doporučuji běžet v nepromokavých botech a vzít si klasický normální běžecký ponožky.
0: Takže když budu opravdu začínat, tady jak jsme se o tom bavili, pomalu budu si doskoušet, jako jestli ještě zvládnu mluvit a tak dál a tak dál, tak prostě stačí nějaký úplně normální boty.
2: Hele, určitě.
0: Který mají nápis běžecký a jsou z běžného řetězce se sportovním vybavením.
2: Přesně.
0: Nepotřebuju žádnou speciálku.
2: Nepotřebuješ jako speciálku bych ti doporučil pouze v případě, že třeba cítíš, že ti já nevím, kotník jde tak jak jako nemá, nebo že opravdu cítíš, že ta noha není úplně stabilní. ve speciálce něco vyřeší, můžu to samozřejmě potom zkouknout i já a potom se to jako jede dál.
0: A co běžecké boty z druhé ruky? Já hrozně moderní je jako třeba prodávat věci, které mi úplně nesednou na Vinteru. Věřit, nevěřit tomu?
2: Tyjo, tak tady do toho já třeba osobně bych se nepouštěl. Já vím, že to třeba spousta lidí dělá, ale já bych se do toho nepouštěl, protože nikdy nevíš, kolik ty boty mají naběháno. A ono opravdu třeba ty moderní boty jsou stavěný na 600 až 1000 kilometrů v závislosti na to, co to je za botu, k čemu je určená a jakou má opravdu funkci.
0: Takže opatrně, pak už opatrně, jako je fajn, ale už neplní to, co má.
2: Přesně tak.
0: Jirka Grunturát je naším hostem. Zavolejte, pokud máte chuť s námi mluvit o běhání, anebo se na cokoliv zeptat, číslo 257 403 9 je tady pro vás. Frekvence 1. Konečně pátek.

0: Michael Jackson na frekvenci 1. Tak, máme s Jirkou na drátě Lenku. Milá Lenko, dobrý večer.
1: Ahoj, Lenka Sklatovská.
0: Ahoj.
1: Hezký večer.
2: Leni, hezký večer, ahoj.
0: Tak, s čím voláš?
1: No já volám proto, že mám takový problém, potřeba bych poradit. Jsem v běhu věční začátečník, jo? Protože lyže, kolo, plavání, takový ty skákání, rychlý běhy, tak to mi jde. Jo? Ale já mám takový problém spíš asi v hlavě, protože já mám takový dojem, že vlastně běžci jsou takový, jak se říká, ty, že mají ty pomalý vlákno. Já mám ty rychlý a mě to vždycky jako odradí ten začátek, že vlastně si říknou, tak to není pro mě. A konec. Jo?
0: Jako, ty potřebuješ sprintit ve svém životě i v tom sportu.
1: No, to úplně ne. ale vždycky jako skončím u toho indiánského běhu a dál se nedostanu. Takže jestli je pro mě něco, nějaký recept, že bych se mohl dostat dál.
2: Leni, já tě naprosto chápu, nejsi samozřejmě první a nebudeš ani poslední. Chápu, že prostě jenom tě baví jako to rychlejší běhání, ono je to i pro ten adrenalin a potom pro všechny ty hormony štěstí se ti vyplaví mnohem rychlejc. A tady v tom bych ti určitě doporučoval, tak když indiánský běh zvládáš, tak si zkus opravdu jako vyběhnout jako v trošičku rychlejším tempu. A myslím si, že třeba když dáš na začátek třeba 2-3 kilometry a potom si zase odpočineš, pak dáš zase třeba 3-4 kilometry, tak ono tě to postupně mě začne bavit. A kdyby náhodou tě to nebavilo, tak potom je dobrý třeba si vzít jedno sluchátko, protože zase jako když si vezmeš obě dvě, tak trošičku se malinko odpojíš od dýchání a podobně.
1: No, samozřejmě.
2: Ale vzít si prostě sluchátko a fakt si to třeba zpříjemnit tou hudbou a překonat takovej ten val. Já tě jako naprosto chápu, hele, tohle je úplně normální problém všech začátečníků, kteří třeba milují ty rychlé běhy, protože když jsem tě poslouchal, tak ty seš sportovec, to znamená, že víš, jak ten sport funguje, víš, že prostě pro to musíš něco udělat, ty se potřebuješ prostě jenom dostat přes ten první val a seš takový ten větší začátečník, který jako si řekne, tak teď budu, teď uběhnu tohle, teďka si to všechno naplánuju, nadám si to do toho kalendáře, ale pak se to malinko zvrtne v tom, že jako, no mě to vlastně ani tak jako nebaví, no já vlastně nevím, jako jestli jako proto jako jsem.
1: Přesně,
2: začnou tam takový ty černý myšlenky, no a já vlastně se asi na to úplně vykašlu, jako, jo, tak.
1: Nejlepší se mi běhá s pejskem, protože ten jako rád běhá.
2: Kanikos, ale nádherná věc.
1: Koukám na něj, jo, a jako nevnímám ani to, že třeba jako mě po něm musím něco překonávat, jo, ale potom, když jako se mám dostat do nějaký pravidelnosti, tak si řeknu, no, ale dneska se mi to nehodí a tak
2: Chápu tě,
1: a už to jako pomalu uvadá.
2: Chápu tě, určitě bych to takhle udělal, fakt se zkus dostat přes ten vál, dej si vždycky jako na začátek, řekni si, hele, tenhle ten týden třeba jenom takhle, tenhle týden jenom takhle a ono to potom fakt časem přijde samo, ale musíš prostě...
1: Takže trošku se to naplánovat.
2: Přesně, a trošičku jako na sebe zatlačit.
0: Takže teďko Jirka říká, že Lenka je na sebe moc hodná, jo?
2: Ano, někdy
1: no, třeba trošičku asi Lenka trošku líná, ano.
0: Tak jo, Leni, díky moc, že jsi zavolala a držíme ti palce v tvým běžeckým úsilí, jo?
1: Děkuji za radost, hezký večer, ahoj.
0: Jirko, proč začátečníka píchá v boku, když dlouho běží a není trénovaný, co se to děje?
2: Může to být z několika důvodů. Buď to, že má třeba nějakou svou disbalanci, což taky bývá, potom je to hodně, že začal hodně rychle běžet a že opravdu tam je jako bránice a ta bránice to prostě nestačí, nebo se dostane do nějaký křeče, což taky bývá. A nebo to bývá i díky játrům. Takže tam těch jako příčin může být opravdu hodně, ale vždycky tady v tom případě doporučuji jednoduchou věc, zpomalit. Zpomalit, rozdýchat to, klidně i třeba zastavit a pak jako běžet dál. A když opravdu, já to třeba taky mívám, já když to někdy přeženu, tak mě taky začne jako píchat boku a vím, hele, zpomal.
0: A to je bránice.
2: To někdy bývá bránice.
0: Když to nejsou játra nebo tak, tak je to bránice.
2: Tak je to prostě bránice. No, protože jak jako dýcháš a teď jako to fakt jako nestačíš jako udejchat, tak prostě samozřejmě jako i ta bránice jako se pak brání.
0: Jirka Grundorát je naším hostem. Tak 257-403-9, ještě jeden telefonát určitě zvládneme, tak se ozvěte.
3: Frekvence 1.
4: Konečně pátek.

0: Jsme téměř ve finále večerního pokecu. Na drátě máme Verču. Milá Verčo, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Verčo, zdravím, ahoj.
0: Tak, co má Verča na srdci takhle na konec dnešního pokecu?
1: Já bych měl jen takový rychlý dotaz. Já si myslím, že jsem docela pravidelný běžec. Snažím se běhat hodně po horách, ale trápí mě hrozně vysoký tep. Koupila jsem si kvůli tomu i hodinky, abych to jako sledovala. Ale hodinky mě nutí skoro jako vlastně jít pěšky, abych měla ten tep jako nějaký normální rovině. A já jsem teda z toho hodně špatná, protože jako předchozí volající jsem taky taková spíš víc aktivní. A trošku mě to teda trápí, protože mám průměrnou tepovku 180 při běhu, tak co s tím?
0: Tak já jsem se právě na to chtěl zeptat, kolik to je, co to je ty vysoké tepy, tak teď už víme, že 180.
2: 180. Verčo, nic bych si z toho nedělal, protože patříte k průměrným typickým dámám, které to prostě takhle mají, protože dámy mají všeobecně jako vyšší tep než my muži, to za prvé. Za druhé, tam může hrát roli opravdu i, co už jsem zmiňoval, když jsme si povídali, jaká je fáze cyklu, potom jak je člověk naladěný, u těch holek to fakt hraje obrovskou roli. A další věc, může to být třeba i tím, že má člověk nějakou jakoby historii a to srdce prostě se přizpůsobuje i tomu, co je člověk jako zvyklý dělat. Protože já jsem slyšel, že běháte hodně v kopcích a on přece jenom potom, když potřebuje to tělo zabrat, je to hodně u sportovců, že vlastně to tělo je v tu chvíli jako hrozně rychle připravený na nějaký výkon. Takže ono třeba se nechci říkat, že se lekne, ale je prostě připravený okamžitě pumpovat, protože ví, že to bude jako potřebovat. Že prostě teď vím, že poběžím do toho kopce a teď to budu jako potřebovat. A úplně poslední možnost, kterou jsem už dneska tady taky zmiňoval, že pokud by třeba se vám dělalo špatně, nebo pokud byste cítila jako fakt velký bušení toho srdce, tak bych doporučoval třeba se obrátit na sportovního lékaře a nechat třeba jenom proklepnout srdíčko, ať už zátěžový nebo klidový EKG a poradit se s ním. Ale takže nic vlastně bych si z toho nedělal, nic bych si z toho fakt nedělal.
1: Pokračovat v běhu.
2: Určitě, určitě, pokud opravdu na vás nejdou dloby a pokud jako se po nějakých 5 kilometrech neregenerujete 14 dní, tak určitě pokračovat.
0: Ale dát si zátěžové testy s doktorem, to není od věci, ne?
2: Není,
0: budu vědět,
2: není,
0: na čem jsem.
2: Přesně tak, jako. Přesně
0: tak jo? Tak. Tak díky moc, Verčo.
2: Ahoj, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: Sportovní hodinky. Několikrát jsme je tady už zmínili, zmínila i Verča. Tak když budu začátečník, zase vrátíme se k nám lajkům teďko, nebo k těm hobíkům, řekněme hobiběžcům. V čem mi pomůžou?
2: Pomůžu ti ve sledování tempa, vzdálenosti, tvého srdečního tepu. Ty hodinky, když se je koupíš, tak oni se nějakou dobu učí. To znamená, že bych úplně nebral jako bernou minci ty metriky, které ti tam naskakují a nechal bych je třeba 3-4 měsíce se učit to, jak spíš, to, jak běháš, to, jakou máš třeba kadenci a tak dále a tak dále. A určitě těm začátečníkům strašně pomůžou a třeba některé hodinky teďka už umí dělat i takové jako basic běhací plány, když třeba ten člověk se chce od něčeho odpíchnout.
0: Potřebuju drahé hodinky, když chci začínat běhat? Nebo
2: ne.
0: Vůbec to není pravda, naopak si kupujeme zbytečně někdy možná přepálené modely, které nevyužijeme.
2: Bohužel dost často se stává, že lidi si koupí přepálené modely a zbytečně, protože pak z toho využijí třeba jenom 30% těch funkcí.
0: Takže když jsem běžec, tak bych se měl spíš zaměřit potom na nějaké hodinky, které mají speciální funkci upravené pro běžce.
2: Určitě, 100%. Oni jsou jako speciálně upravené pro běžce a určitě bych dělal to, že bych vždycky si zjistil, co vlastně chci a podle toho bych šel koupit ty hodinky. Ne, že prostě rovnou koupím ten nejvyšší model, protože se chci ukázat šéfovi, že na ně mám.
0: No a potom, ale pozor, zajímala by mě docela rada zkušeného běžce, který naběhal, teď myslím tebe, jo, mnoho kilometrů. Dotykový displej, anebo radši tlačítka, protože když na ten dotykáč prší, tak je to blbý.
2: Ono je to hodně individuální. Já třeba mám radši dotykový displej, protože pak, když třeba běžím a chci si jako v něčem nalistovat, tak to jako beru hodně rychle. Ale třeba dělám to, že když je zima nebo když je potom deštivé počasí, tak si dotykáč vypnu a opravdu jako jedu jenom tlačítkama. Takže je to hodně individuální. Ale třeba opravdu, když člověk běží v tom létě a něco si tam potřebuje nalistovat, nebo si pustit muziku, nebo já nevím, odmítnout hovor, nebo poslat někomu zprávu v rychlosti, tak jako je lepší ten dotykový displej. To za mě. Ale samozřejmě někdo mi to může vyvrátit a říct, dotykový displej je úplně.
0: Tak a já bych to vyvážil, tak já mám sportovní hodinky a mám radši tlačítka.
2: Dobře.
0: Tak a teď je to 50-50, ale je to pravda, mám je. Tak jo, Jirka Gruntorát. Jirko, díky moc, že jsi dorazil z Lipna za posluchači Frekvence 1 i takhle večer v pátek.
2: Krásný večer a moc krát děkuji za pozvání.
3: Večerní pokec. 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Tropy se vrátily, na moravském jihu platí výstraha před požáry. Letní dětské tábory, hlavně ty příměstské, nabízejí poslední volná místa, především na srpen. A do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Ladě Kupa, další informace právě teď.
5: Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle odborné komise některým pacientům implantovány defibrilátory bez splnění všech kritérií. Implantacemi se tak začala zabývat i policie. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požáru. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, jak říká za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
6: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požáru. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
5: Varování meteorologů platí až do odvolání. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a do táborů dochází, jako do školy. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
7: Oni ty trendy jsou v podstatě setrvalé. My máme více k polovinu táborů, které probíhají na zelené louce, to znamená, je tam přes rok tam třeba není žádné vybavení. Ten tábor si staví. Představíte si to třeba tak, jak snížek Jaroslava Foglara, kdy děti přijedou, postaví si stany, musí si sami uvařit. A potom máme tábory, které už jsou vybavené více, jako třeba v nějakých areálech, už je tam pevná budova, je tam nějaké vybavení, třeba bazén, jsou tam nějaké třeba společenské místnosti, je tam třeba profesionální kuchyně.
5: Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5% a z květnových víc než 2%. Data zveřejnil Český statistický úřad. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní ekonom banky Kreditas Petr Dufek, za snížením stojí hlavně levnější potraviny.
8: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Cítíme si naproti tomu za bydlení, protože je nájemné nám meziročně vzrostlo téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad dvojku a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
5: Teď zamíříme na jih Evropy. Radnice v severoitalském Miláně tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Povodňová voda, kterou na jih Číny vyvolal tajfun, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvajících kolem nábytku v zatopených domech teď odchytávají lovci a vypouštějí je zpátky do volné přírody.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: V sobotu 11. července čekáme plno slunce, i pár mraků a teploty do 29 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na moravském jihu, na Pálavě i Slovácku.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
9: No a zatímco Jirka už odbíhá doslova ze studia, tak show konečně pátek jede dál. Já pro vás budu mít za chvilku zbrusunovou pokáčovou rychlovku, kterou složil jenom pro vás, kdo ladíte frekvenci 1. No, jmenuje se Když o to chce foto, tak o jakém ministrovi to asi bude, že jo? Za malou chviličku, pak taky vám představím hudební novinku od Celine Dion. Ta písnička se jmenuje Bonjour, Pardon, Merci. Tak jsem zvědavý, jak to zní. Já jsem ji taky sám ještě neslyšel, ale mám na ní skvělé reference. Tak se na to vlastně mrkneme společně. Tak za 25 minut. No a pak se taky zastavíme v Karlových Varech u koncertu Anastasie. Jak ona se tam ocitla? Kdo myslíte, že ji pozval? A kdo ji zaplatil? No, probereme všeho konečně pátek.
3: Frekvence 1. Konečně pátek.

0: Pojďme se zastavit u našeho pana ministra kultury, Otu Klempíře. Ano, toho teď myslím, nebudeme mluvit o strážnici, nebudeme mluvit o tom, jak jste ho vypískali na festivalu. Kde pak? Něco úplně jiného. Pokáč pro vás složil novou písničku, kterou nazval Když Oto chce foto. A je to reakce na podcastera a vlastně našeho někdejšího kolegu z presklubu Frekvence 1 Česmína Strakatého. Na něj se snesla obrovská vlna hejtu za to, že se objevil na společné selfie fotce právě s ministrem kultury. Jenomže ono to bylo vlastně trošičku celý jinak, protože to nebyla fotka, on se s ním nechtěl vyfotit, ono to bylo jenom dělat nějaký spolu live stream a byla to vlastně print screen z toho live streamu. A to je vlastně už úplně jedno, protože Českou republiku obletěla fotka Čestmíra Strakatého, jak se nadšeně fotí s ministrem kultury, respektive opačně. No a byla to velká kauza, no a Pokáč si to nenechal ujít a pro vás ji takhle s večerem zhudebnil. Pojďte si to poslechnout.
1: Pokáčova rychlovka. Na Frekvenci 1.
2: Když

0: o to je totiž dost zvláštní, co odešel z JAR, a kdyby o to si foto přeci jen s tebou dal, furt lepší, než jet s ním na folklorní festival.
1: Frekvence 1.

0: Jako byste odkládali svá neviditelná břemena a přemýšlel jsem o zkouškách, kterými může každý z nás procházet. A bylo jasné, že tuhle písničku nabídnu právě Celine Dion. Pro její cestu, odolnosti, pro její sílu, pro její hlas a pro jeho ozvěnu. Ve studiu v Las Vegas při nahrávání její hlas jako kdyby roztrhl nebe, aby nás znovu oslnil svou silou a jemností. Řekl francouzským novinářům písničkář, který tu písničku napsal pro Celine Dion. Takže z toho asi poznáte, že ti dva zažili jako velmi silný zážitek, když ji dávali dohromady. Tak jsem zvědavý, co na ní řeknete. Právě teď je tady z Brusu nová Celine Dion na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

Tohle byla Kateřina Marie Tichá na Frekvenci 1 a její novinka Byt 66 o tom, jak se loučila se svým bytem, když se loni stěhovala za svým přítelem. Teď ale zpěvačka Anastasia. Karlovarský filmový festival je v plném proudu a možná jste zaznamenali, kromě těch zpráv o hercích a celebritách Červeného koberce, že právě Anastasia vystupovala v Karlových Varech. Jak ono se to stalo, přijela do Varů rovnou ze svého koncertu v Mnichově. Ale kdo ji pozval? Co tam vlastně dělala? Byla to nádherná party, víc než 600 hostů z ní byla úplně pav, pařili na ní. No ale přátelé, byla to soukromá party miliardáře Richarda Fuchsy. Tak takhle se to prostě dělá. Pokud máte hodně peněz, jste hodně bohatí, tak si ji do Česka můžete pozvat klidně i Anastasiu. Já pro vás teď mám jednu její písničku, kterou nehrajeme zase tak často. Vezmu vás do roku 2006, kdy natočila s Erosem Ramazzottim nádherný duet I Belong to You. V Německu, v Itálii nebo třeba i ve Švýcarsku to tehdy bořilo žebříčky hitparád. Tak si to pojďte poslechnout.

0: Pokud máte rádi slavné hororové a akční filmy, no tak to tady pro vás mají něco takhle před 11. večer velké hlavy.
1: Já to vím, on fakt předváděl čelisti.
2: A ten film už má krásných 51 rokov. Dohromady má 118 minut a já chcem vidět, kolko minut je tam vidět ten žralok.
3: No minimum,
4: strašně málo.
3: Vteřinu, že?
1: Ale ne, to ne, žere potom toho Kvinta nebo Kolsku, no. Ale já bych řekl třeba 2 minuty.
2: 4 minuty.
1: 4 minuty.
2: Jinak, keď Steven Spielberg uviděl tu knihu a na něj nápis čelisti, tak si myslel, že ten příběh je o něčem...
1: O zubaři.
2: O zubaři.
3: Vážně, jo?
1: Já bych, víš, já bych řekl zase o nějakým drtiči.
3: Kdyby to bylo o zubaři, jak jsme dentista.
2: Tak, ne.
1: A teď si představte, že v těch čelistech...
3: To je název nějakého porna, ne?
1: Že v těch čelistech by místo jako toho žraloka takhle jako řádil nějaký zubař.
5: Zubař, no, pod vodou by tě vyvrtal.
3: A byl by vidět jenom 3 minuty.
0: Tak já myslím, že i ty čelisti můžou být docela fajn tip na dovolenou. Třeba poletíte k moři, jo? Ať víte, na co se tam těšit, až se půjdete koupat. Tak se mějte hezky. Přeju vám dobrou noc, posílám Krištofy. Naviděnou, tak ideální song na to, abychom se rozloučili a slyšíme se zase příští týden. Tady na Frekvenci 1. Tak ahoj.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Obyvatelé Vsetína a Horní Jasenky severně od Vsetína potkají v Beskydech medvěda. Měli by se vyhýbat některým turistickým trasám. V České republice jsou stále oblíbenější takzvané offline tábory, bez mobilu a internetu. A řeka Bílina na Chomutovsku se vrací na zem. Léta tekla v potrubí kvůli severočeským hnědouhelným dolům. Teď podrobnosti s Láďou Jakubem. Obuvnickou firmu Vasky ve Zlíně, v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy v centru krajského města, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude také hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplňovat zásoby v prodejnách. Ve skladu firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které firmě zbyly, jsou v prodejnách. Požár se dotýká ale vlastně i celého města.
2: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech. Zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se také provoz omezuje, hlavně v ulici Hlavníčkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Ještě doplním, že zlínskou budovu po rozsáhlém požáru nebude možné zachránit. Uvedl to primátor Zlína. A ve Zlínském kraji ještě zůstaneme. Další medvěd řádí v Beskydech. Tentokrát před ním varují na Vsetínsku. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý v blízkosti červené turistické trasy. Pozor od vrchu Klášteřiska ve směru na Dušnou, tedy v těsné blízkosti Vsetína. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpen ještě zbývá několik takových volných míst. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka se dají najít v různých vyhledávačích táborů na internetu.
3: V poslední době se hodně zaměřují na to, aby se děti odpoutaly od elektronických technologií, na kterých jsou závislí. To třeba dřív nebylo. Dneska se to řeší. Dneska většina táborů už nějakým způsobem reguluje přístup dětí k mobilům a tahuje je zpátky do toho života, do té komunikace, do té spolupráce.
1: Proti loňskému roku klesl počet nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie. Týká se to prvních 6 měsíců roku 2026 a bylo to o 37%. Informovala o tom unijní agentura Frontex. Podle předběžných údajů zaznamenal úřad od začátku roku víc než 49 tisíc nelegálních překročení vnějších hranic Evropské unie. Řeka Bílina na Chomutovsku zase poteče na povrchu. Doteď je známá nejen svým různobarevným zbarvením po znečištění ze severočeských továren, ale i tím, že tekla pod zemí v potrubí. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let 3-kilometrovými trubkami. K řece se zase dostanou lidé, kteří doposud viděli pouze právě trubky ze silnice. Provoz na 4-proudové silnici mezi Mostem a Chomutovem bude kvůli přeložce omezen. Práce za 122 miliony korun skončí v roce 2028. Až se voda řeky Bíliny dostane do nového koryta, prostor začnou obydlovat i nejjednodušší organismy. Postupně se přidají větší živočichové, třeba korýši a nakonec i ryby.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota s nedělí budou slunečné, pár mraků a pár kapek na horách, ve Slezsku a na severní Moravě nebo v severovýchodních Čechách. Teploty do 29 stupňů Celsia. Nejvíc bude na moravském jihu a východě, kde stále platí varování před vznikem požárů.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Tropy se vrátily, na moravském jihu platí výstraha před požáry. Letní dětské tábory, hlavně ty příměstské, nabízejí poslední volná místa, především na srpen. A do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Ladě Kupa, další informace právě teď. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle odborné komise některým pacientům implantovány defibrilátory bez splnění všech kritérií. Implantacemi se tak začala zabývat i policie. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požáru. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, jak říká za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požáru. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
1: Varování meteorologů platí až do odvolání. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a do táborů dochází jako do školy. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
3: Oni ty trendy jsou v podstatě setrvalé. My máme více jak polovinu táborů, které probíhají na zelené louce, to znamená, je tam přes rok tam třeba není žádné vybavení. Ten tábor si staví. Představíte si to třeba tak, jak knížek Jaroslava Foglara, kdy děti přijedou, postaví si stany, musí si sami uvařit. A potom máme tábory, které už jsou vybavené více, jako třeba v nějakých areálech, už je tam pevná budova, je tam nějaké vybavení, třeba bazén, jsou tam nějaké třeba společenské místnosti, je tam třeba profesionální kuchyně.
1: Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5% a z květnových víc než 2%. Data zveřejnil Český statistický úřad. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní ekonom banky Kreditas Petr Dufek, za snížením stojí hlavně levnější potraviny.
4: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Cítíme si naproti tomu zabydlení, protože je nájemné nám meziročně vzrostlo téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad dvojku a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
1: Teď zamíříme na jih Evropy. Radnice v severoitalském Miláně tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Povodňová voda, kterou na jih Číny vyvolal tajfun, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvajících kolem nábytku v zatopených domech teď odchytávají lovci a vypouštějí je zpátky do volné přírody.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu 11. července čekáme plno slunce, i pár mraků a teploty do 29 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na moravském jihu, na Pálavě i Slovácku.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Obyvatelé Vsetína a Horní Jasenky severně od Vsetína potkají v Beskydech medvěda. Měli by se vyhýbat některým turistickým trasám. V České republice jsou stále oblíbenější takzvané offline tábory, bez mobilu a internetu. A řeka Bílina na Chomutovsku se vrací na zem. Léta tekla v potrubí kvůli severočeským hnědouhelným dolům. Teď podrobnosti s Láďou Jakubem. Obuvnickou firmu Vasky ve Zlíně, v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy v centru krajského města, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude také hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplňovat zásoby v prodejnách. Ve skladu firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které firmě zbyly, jsou v prodejnách. Požár se dotýká ale vlastně i celého města.
2: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech. Zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se také provoz omezuje, hlavně v ulici Hlavníčkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Ještě doplním, že zlínskou budovu po rozsáhlém požáru nebude možné zachránit, uvedl to primátor Zlína. A ve Zlínském kraji ještě zůstaneme. Další medvěd řádí v Beskydech. Tentokrát před ním varují na Vsetínsku. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý v blízkosti červené turistické trasy. Pozor od vrchu Klášteřiska ve směru na Dušnou, tedy v těsné blízkosti Vsetína. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpen ještě zbývá několik takových volných míst. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka se dají najít v různých vyhledávačích táborů na internetu.
3: V poslední době se hodně zaměřují na to, aby se děti odpoutaly od elektronických technologií, na kterých jsou závislí. To třeba dřív nebylo. Dneska se to řeší. Dneska většina táborů už nějakým způsobem reguluje přístup dětí k mobilům a tahuje je zpátky do toho života, do té komunikace, do té spolupráce.
1: Proti loňskému roku klesl počet nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie. Týká se to prvních 6 měsíců roku 2026 a bylo to o 37%. Informovala o tom unijní agentura Frontex. Podle předběžných údajů zaznamenal úřad od začátku roku víc než 49 tisíc nelegálních překročení vnějších hranic Evropské unie. Řeka Bílina na Chomutovsku zase poteče na povrchu. Doteď je známá nejen svým různobarevným zbarvením po znečištění ze severočeských továren, ale i tím, že tekla pod zemí v potrubí. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let 3-kilometrovými trubkami. K řece se zase dostanou lidé, kteří doposud viděli pouze právě trubky ze silnice. Provoz na 4-proudové silnici mezi Mostem a Chomutovem bude kvůli přeložce omezen. Práce za 122 miliony korun skončí v roce 2020. Až se voda řeky Bíliny dostane do nového koryta, prostor začnou obydlovat i nejjednodušší organismy. Postupně se přidají větší živočichové, třeba korýši a nakonec i ryby.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota s nedělí budou slunečné, pár mraků a pár kapek na horách, ve Slezsku a na severní Moravě nebo v severovýchodních Čechách. Teploty do 29 stupňů Celsia. Nejvíc bude na moravském jihu a východě, kde stále platí varování před vznikem požárů.